0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Kamenický folkfest a 12. návrat na jeho loňský 6. ročník nás čeká právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Budeme poslouchat záznam vystoupení sobotních hostů, jak na Morava scéně, tak i na scéně velké. A právě tady dnes pořadu Na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: Děkujem.
1: Slavik Janoušek dohrál jeden ze svých hitů z 80. let, Halejova kometa. Vystoupil na velké scéně folkfestu v Mohelnických sadech v sobotu v podvečer. Doprovázeli ho muzikanti, se kterými hrává už dlouho. S kytarou to byl Luboš Vondrák, na foukačku výborně doplňoval Láďa Zitka a věkový průměr snižoval Honza Vondrák s kontrabasem. A v poslechu písniček Slavka Janouška budeme pokračovat.

0: Mohelnický folkfest se konává poslední prázdninový víkend. Navazuje tak na legendární dostavníky. Jeho motem je setkání lidí, léta a muziky. Pořadateli jsou muzikanti domácí kapely Madalén společně s celou řadou kamarádů, pomocníků, bez kterých by folkfest nebyl takový, jaký je. Skvěle zorganizovaný, se spoustou kapel hvězdných či legendárních, ale taky těch zatím méně známých, které tady dostávají příležitost, stejně jako muzikanti úplně nejmladší, kteří mají svou vlastní soutěž. Ale pojďme zpátky k muzice Slávka Janouška.
1: Je to tak

0: Au.
1: Pořadu Na cestě z loňského Mohelnického folkfestu se Slávkem Janouškem a velkou scénou rozloučíme a přesuneme se na Morava scénu do Kempu. Tady si poslechneme banjistu Davida Bendu s kapelou Sebastelar.

Kapelu Sebastelar s Davidem Bendou a jejich dvě skladby jsme slyšeli v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z loňského Mohelnického folkfestu, konkrétně z Morava scény. David Benda se v roce 2020 stal prvním vítězem celosvětové soutěži ve hře na banjo. A my si ho s kapelou Sebastelar poslechneme ještě v jedné instrumentálce.

Banjo ale bude znít v pořadu Na cestě ještě nadále, protože na Morava scéně Folkfestu pokračovala v sobotu večer legendární bluegrassová kapela Monogram.

Monogram není na bluegrassové scéně žádným nováčkem a ani v Mohelnici nehráli poprvé. Mají za sebou 30-letou existenci a v poslední době se sestava kolem bratrů Zdeňka a Jardy Jahodových ustálila s příchodem kytaristy Jindry Winklera. Ten přinesl do kapely další autorské skladby. Na kontrabas hraje v Monogramu Erik Banič.

Po bluegrassu přišel čas na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na změnu žánru. Na Morava scénu nastoupila kapela Terrakota. Sami se škatulkují jako folk až folk rock. Já bych tam určitě přidala i trampárny. Patří k těm muzikantům, kteří na folkfestu neodhrají jen své vystoupení, třeba na Morava scéně, ale uslyšíte je u Osadního ohně a Noci v Mohelnici pro džemují. Písničky jsou z autorské dílny Radka Foxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme kapelu Terrakota, která dnešní pořad na cestě z loňského Mohelnického folkfestu zakončí. Jenom ještě doplním, že vystoupení kapel na Morava scéně můžete zhlédnout na YouTube. A taky, že letošní 7. ročník folkfestu se kvapem blíží. Poslední dnešní skladba se jmenuje Příhodně. Co bych ještě chtěl? Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
2: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne a musím říct, že jsem se moc těšil do Humoriády.
1: Tak to je bez vás. Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou a k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
2: Výborně.
0: Humoriáda.

0: dnešní humoriádě je naším hostem Petr Salava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim, 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café, tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím, takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton to je jedna láhve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampíčko?
1: Dá se říct, ano. Ano, to je
0: a to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampíčko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v humoriádě, já jsem dostal k 60 nám od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Salava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí. Tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Velestěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája, Čerok zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi Strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký, při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: Měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Rosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá a bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se, Petře, setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně a tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuju moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný, aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera a Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si dáme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Hlásí se vám dnešní posádka humoriády Petr Salavá a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
6: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, já bych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják. A on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Salava zdraví Pepu Dvořáka.
5: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
6: určitě.
5: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává. Přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló. Už jste s námi?
7: Ano, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Tanda Zemník vás oba zdraví.
6: My vás taky.
7: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: Slyšíme.
7: No, takže no. Zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympaťák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
5: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
6: Mějte se moc hezky.
5: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
8: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, pro oba dva.
5: Dobrý
8: a dávám
5: den.
8: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
5: Píšeme si a děkujeme. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, pánové. Pro vás, Petra Želhoty.
6: Zdravíme Petra.
5: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
9: S panem Novotným.
5: Dobře, pana Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
6: Dobrý
2: Petře.
6: Den.
2: Přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
6: no,
2: do nového dne všem posluchačům.
5: Děkujeme.
2: Humoriádnice Růža z Rychnovska.
5: Tak, těšíme se na slyšenou i s vámi. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
6: Zdravíme.
10: Já bych si psal, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme novotné Bčko. Děkuji.
6: Děkujeme.
5: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli. Takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
6: Dobrý den.
11: Chci vám počkat dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
5: Ano, úžasná. Petr Pavel.
11: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlubte, Pavlíku, panu Salavovi, a ukažte mu vaše obrázky.
5: Provedu.
11: Já vás mám na internetu a zrovna před chvílem se dívala, co vám tam přibylo.
5: No.
11: V té vaší galérii.
5: To je dobře.
11: Takže vám přeju oběma, ať se vám, pánové, daří.
5: Já vám moc krát děkuji.
11: Ať vám nevyskne malba a nezasne štětev.
6: Tak děkujeme.
5: Děkujeme pěkně, naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohodle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
12: Vaše nervy nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte je do samoobsluhy, nebo chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává. Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zlectít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, nečtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylete vstek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, nehéká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na voru do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá nazdař Bůh, 1,37 korun. Facka mířená 2,15 korun. Facka s rozbijem 5,10 korun. A proto neperte se doma, perte se u nás!
4: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salva má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschlá. Tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici, a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tehle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka, a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody,
2: poník, nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotností.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky. Co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarády, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer,
3: obzvláště dámy. Dobrý večer,
4: stačí.
3: Dámy.
4: Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
4: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
4: Samozřejmě.
3: Ano.
4: Českému jazyku.
3: Ano.
4: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době. A my bychom měli...
3: Bychom měli?
4: Ano,
5: ano, ne.
4: V pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. Jsem tě jenom zkoušel a je dobře, že jsi připraven.
3: Takový chyták.
4: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
4: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
4: řeči?
3: Určitě bychom.
4: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohleto Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
4: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťa.
4: Já bych to tady...
3: No ne, tak ne, opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
4: To je jedno. Máme.
3: Helmut
4: je
3: Junge.
4: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
4: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Junge.
4: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: No, to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé. Levá tlačí, pravá netlačí. Jestli to je nějaký politický podtext.
4: Není tam žádný politický podtext. Ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
4: Je to tím, že noha je párový orgán,
3: párový.
4: Že a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
4: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový
4: ano,
3: orgán.
4: Správně, no.
3: Dvě plíce,
4: ano,
3: dva orgány.
4: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
4: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce, a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Další humoriádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským a nebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Blokavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše debíky.
2: Máme zapsáno, mějte se, naslyšenou. Díky.
3: Jsme chlapi.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré tady Honza. Já vás zdravím všichni,
2: že vás.
5: A chtěl bych ten výklad pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro Mladého s Náhlovským, děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Pem. Zdravím Petra a Pavla a dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme
7: dobré
2: povídat.
7: Dobré odpoledne, tady František Rozmě nad Vltavou, zdravím vás, pánové, pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavla vás taky. A
2: tak
7: chtěl
2: je
7: bych jenom vědět, no, jestli bude pokračovat, ponáž minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
4: Hele, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás přerušil.
7: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy.
4: Ano, ano, ano, letos... Hele, on má nožičky skvělý, nebojte. Hele, 15.8. Nový Oldřichov.
2: Tak jo,
4: tam bude.
7: Zdraví a jste bezvadný, díky moc.
2: Vám taky, mějte se hezky. Oldřichov?
4: Nový Oldřichov 15.8. výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
2: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
4: Ano.
2: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
8: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
9: Neologismus, a to je...
8: To jsou novotvary.
9: To jsou novotvary, ano.
8: Nově vznikající slova.
9: Já sám takové slova vymýšlím.
8: Ano.
9: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, nebo blbánek.
8: Ano.
9: Trotlenko, trotlájev.
8: Ano, ano, tak...
9: Dementinko.
8: Ano, tak právě...
9: Vytrubenko, dobrý
8: den. Ano, neukazuj konkrétně, zas nám poškrábu auto jako minule. Tak... Konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova a tím nám mizí i přísloví.
9: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už
8: ne,
9: neplatí.
8: Mýlíš se?
9: Řada přísloví neplatí.
8: Platí všechny.
9: Nepak? Třeba tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
8: To nevím.
9: Ne. Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
8: No,
9: ježiš. Z poctivosti dojdete akorát...
8: Hele, zadrž to. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
9: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
8: A pozor.
9: Ho?
8: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
9: Koho?
8: Eufemismus.
9: Eufemismus jsem použil.
8: To je změkčování.
9: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. já teda, vlastně, teď beru prášky na změkčování jater.
8: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
9: Ježišmarja.
8: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
9: Nepořádek.
8: No.
9: Tak já jsem včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000. No. A tam by vyluxovala šrajtofly.
8: Ano.
9: To je paráda. Takhle se má mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
8: Ano.
9: Krásně jsme to slovo
8: takže
9: nahradili.
8: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde cugrunt.
9: Ano, česky správně, cugrunt.
8: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
9: Aforizmy.
8: Aforizmy.
9: No, no, to nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
8: ty
9: epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
8: Ano.
9: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
8: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
9: Ano. Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
8: Opatrně.
9: No, opatrně, to velmi citlivé a jemné. To
8: velmi
9: se bude
8: opatrně.
9: Moc líbit,
8: ano.
9: Lepší jarní osení,
8: no,
9: nežli stará tráva.
8: Ano.
9: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
8: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik dva pepíci, Mladý a Náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, diskjokeje Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo,
2: v 70.
4: Je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
2: aby
4: bylo
2: co hrát.
4: To hlavně, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě si vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky a ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak dále. Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
2: Tak zaprvé je těžký život diskjokeje, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
4: To je dobrá kombinace.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný. Tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli z Kozákově, tak drobný problémy doma máme, já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. Tak to se nesmějte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mýdlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil, dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle, ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil, večer fasuju nový. Problém číslo dvě, úklid u nás doma. Prostě ona není jde pořádná, to bych si netroufl říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, vidíte? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka, ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak, ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.
1: Jsme ve finále, loučí se Petr Salava a zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád. Ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září klub Mandragora Praha. 5 DJů. Oldies but goldies.
1: Ty brďo, a teď Olympik jako za mladá, doslova,
2: přesně,
1: to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera, přijde hezký den. Dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v regionu klesla. Kvůli opravám mostu se v Zábřehu tvoří kolony. Olomoucké informační centrum připravilo prázdninové prohlídky města. Přerovská tenistka Nosková odehraje s olomouckou Muchovou ve Wimbledonu první české finále na Grand Slamech. Jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty do 24 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Olomouckém kraji ubylo v červnu lidí bez práce, meziměsíčně jich bylo zhruba 240 méně. Nezaměstnanost v regionu klesla o desetinu procentního bodu na 5%. Pokračuje krajský ředitel úřadu práce Vlastimil Přidal.
2: Pozitivní vývoj potvrzuje také výrazný pokles nezaměstnanosti na Jeseňsku, který byl největší ze všech okresů v České republice. Přesto nadále přetrvává nesoulad mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil, zejména mezi administrativními a technickými profesemi.
0: Brnice trpělivostí musí řidiči, kteří projíždějí Zábřehem. Tento týden začali dělníci opravovat most v Olomoucké ulici. Skončit by měli až ve druhé polovině září. Úsek je částečně uzavřený, to přináší dopravní komplikace. Řidiči stojí v kolonách, někteří se snaží most objet okolními ulicemi, ale v dopravní špičce jim to moc nepomůže. Pokračuje lidovecký starosta Zábřehu František Jon.
3: Z obou stran směrem na Šumperk i směrem na Zvoli, tak se začínají hromadit auta a ti řidiči jsou z toho nervózní, hledají nejrůznější objízdné trasy a způsobuje to samozřejmě, že i doprava v samotném městě Zábřeze tak je, jak se říká, zasekaná.
0: Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova má na začátku letní sezóny dobrou kvalitu a můžeme se v ní bez obav koupat. Podle vzorků odebraných v pondělí odpovídá z 5bodové škály stupnici 1. Vyplývá to ze včerejších informací Olomoucké krajské hygienické stanice. Stejným stupněm hygienici hodnotí taky další sledovanou koupací plochu na Štěrkopískových jezerech Poděbrady. Vzorky hygienici odebrali rovněž v pondělí. Obě tradiční rekreační místa budou monitorovat celé léto. Městské informační centrum nabízí o prázdninách několik prohlídkových okruhů. Hlavní památky města si můžeme projít v tradiční prohlídce Olomouc v Kostce. Každý den ve 4 časech. Ve vybraných termínech jsou průvodcovské služby zdarma v některých olomouckých kostelích. Další informace najdete na webu města Olomouce a v informačním centru.
4: Každý den ve 13 hodin vezme průvodce zájemce na prohlídku slavnostního freskového sálu Comenium, přezdívaného Olomoucká

0: Sixtinská kaple. Lidé můžou vyrazit i po stopách baroka každý prázdninový pátek od 17 hodin. S dětmi můžou zájemci absolvovat prohlídkový okruh s kočičkou Olou. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
1: O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamů utkají dvě české tenistky. Karolína Muchová z Olomouce a přerovská Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále po odvráceném matchballu Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6, 7-6. V rozhodující super tiebreak vyhrála 12-10. Nasazená devítka Linda Nosková pak porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 6-4 a 6-4. Finále začne v sobotu v 17 hodin. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý během dne mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané nákladní auto budete míjet na silnici první třídy číslo 35 na Mohelnickém kopci, stojí u Podolí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 10. července. Svátek má Libuše a Amálie. Vše nejlepší. Víkend je před námi, máte plány, poradíte, co můžeme podniknout. Vaše tipy, ale také jaké máte počasí, pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc a na SMS číslo 723 70 33 51. Těším se na ně, za chvíli kalendárium, budeme vzpomínat na léta minulá, no a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Petra Janů a právě teď bude znít skupina Krištof a jejich Obchodník s deštěm. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 10. července, svátek mají Libuše a Amálie. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První písemnou zmínku o Brnu najdete v Kosmově kronice k 10. červenci 1091. Ten den před 935 lety, jak se v kronice píše, český král Vratislav I. vtrhl s vojskem na Moravu a oblehl hrad Brno. Královský astronom John Flamsteed se svými spolupracovníky se před 350 lety v roce 1676 nastěhovali do nově vybudované královské observatoře v Greenwichi nedaleko Londýna, kterou sám Flamsteed prosadil a založil. Před 35 lety v roce 1991 se Boris Jelcin stal složením přísahy prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruska.
3: Isplňovat vložené na mě národem obязанности.
2: Výletní loď Bulgária, postavená v roce 1955 v Československu, se potopila přesně před 15 lety na ruské řece Volze. 122 lidí přišlo o život. Film Zbormistr režiséra a scenáristy Ondřeje Provazníka měl premiéru v kinech přesně před rokem.
4: Dlouho jsme tady neměli takový hlas jako máš ty.
2: Kontroverzní snímek inspirovaný kauzou sboru Bambíny di Praga a sbormistrem Bohumilem Kulínským získal cenu české filmové kritiky. Elektrotechnik a radiotechnik srbského původu Nikola Tesla se narodil v chorvatském Smiljanu nedaleko Gospiče před 170 lety. Náš špičkový šéfkuchař, držitel hvězdy v gastronomickém průvodci Michelin z roku 2012, Oldřich Sahajdák, má dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý letní víkend.
5: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 10. červencového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, minuta po 17:45. Svátek má Libuše a Amálie.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaká povětrnost na 7 bratří, taková po 7 týdnů patří. No dnes bude slunečno, sem tam mrak, teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 15 stupňů, 12 stupňů Celsia, Postřelmov, vzkaz od Hanky 11 stupňů a slunečno bude. To je vzkaz od Pavlíny z Hranic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
4: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
5: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
4: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno. V Olomouci skončila před několika dny oprava bývalého autobusového nádraží nedaleko centra města. Část plochy dělníci opravovali dvakrát. Původní práce reklamovali kvůli špatnému asfaltovému povrchu zástupci radnice. Teď mají k investici několik výtek vozíčkáři.
1: Se Zdenkou Vyoralovou ze spolku Trend vozičkářů chceme přejet přes silnici z jednoho chodníku na druhý. Ty nájezdy tady jsou v pořádku?
2: Do 2 cm vyhláška uvádí, že ta nerovnost je v toleranci. Pokud ale v praxi člověk na mechanickém vozíku zejména se potřebuje dostat právě z jedné plochy na druhou, tak i ty 2 cm jsou v praxi problematické.
1: Tady máme hned první nástupiště, je jich tady celkem v řadě asi 4, na druhé straně další.
2: Při úpravy plochy, na které se teď nacházíme, tady zcela chybí rozdílné značení pro osoby, které jsou nevidomé nebo s postižením zraku.
1: Takzvaná vodící linie se tomu říká. Vidíte, to jsou takové ty hrbolaté dlaždice, červené většinou.
2: Přesně tak. A ty tady zcela chybí.
1: Je to nebezpečné podle vás?
2: Určitě je to nebezpečné a mělo by dojít k nápravě. Například bych ještě upozornila na možnost se dostat zde na místo zastávky. Je možné pouze jen z jedné strany, jinak nájezd další se tady nenachází, takže pokud by člověk například spěchal na autobus, tak musí celou tady tuhle plochu objíždět.
1: Kdybyste měla shrnout připomínky, které k tomu máte?
2: Je to značení pro handicapované osoby, tedy zrakově, tom vyznačení těch vodicích linií a výška nástupních obrubníků pro pohodlný nájezd s invalidním vozíkem. Také lepší značení skel tady na zastávce.
1: Mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš upozornil, že je potřeba rozlišovat mezi opravou a rekonstrukcí.
3: Během rekonstrukcí dochází právě například k změně šířky ulic, chodníků, nájezdů a podobně. Momentálně proběhla rozsáhlá oprava, která zahrnovala výměnu obrub, dlažní chodníků či asfaltového povrchu.
1: S připomínkami od vozíčkářů a lidí se zrakovým handicapem se město vypořádá v už vyhlášené veřejné soutěži na obnovu tržnice, která zahrnuje i plochu bývalého autobusového nádraží. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v červnu klesla na 5% z květnových 5,1%. Nejvyšší nezaměstnanost mezi pěti okresy vykázalo Jesenicko, nejnižší Olomoucko. V centru Zlína hoří od čtvrtečního rána výčková budova v někdejším baťovském továrním areálu. Nikdo nebyl zraněn. Materiální škody budou vysoké. Byly tam sklady i kanceláře. Zboží tam skladovali obuvnická firma Vasky a výrobce sportovního oblečení Alpine Pro. V Přerově začala oprava povrchu nástupiště chodníku na autobusovém nádraží. Práce budou stát bezmála 5 milionů korun, skončí v srpnu. Ve Vrchoslavicích na Prostějovsku mají novou dětskou skupinu, určené pro 12 dětí. Zázemí má v opravené bývalé faře. Dva ze tří projektů, které si občané Jeseníku přáli v rámci takzvaného participativního rozpočtu, jsou v provozu, jde o hudební a psí hřiště. Ze sportu. Fotbalisté Francie jsou prvními semifinalisty mistrovství světa. Ve čtvrtfinále zdolali Maroko 2-0, v rozmezí 6 minut se trefili Mbappé a Dembélé. Počasí na střední Moravě dnes bude jasno, odpoledne čekejte přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý během dne mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané nákladní auto budete míjet na silnici první třídy číslo 35 na Mohelnickém kopci, stojí u Podolí.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy. 2 minuty po 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše vzkazy. Koupaliště ve Vlčím dole v Bludově bude mít dnes a zítra 13. ročník slavnostní koupaliště, napsala Michaela. Hřiště v Loučanech bude v sobotu od 9 hodin dějištěm turnaje ve fotbale a plážovém volejbale. Večer od 20 hodin bude potom taneční zábava, píše Jirka. Vítku, chystáme se na hudební festival Velká Morava Fest, který bude hostit park Michalov v Přerově. A to v sobotu od 13 hodin. Nejvíce těšíme na Richarda Millera, Michala Davida, Adama Ďuricu a Kristýnu, napsala Eva s manželem. A Radka píše, v parku Sanatoria Edel pokračuje v sobotu Zlatohorské kulturní léto. O půl sedmé vystoupí Xavier Baumaxa. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady pátek 10. července, svátek má Libuše a Amálie, vše nejlepší. Za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li na 7 bratří, 7 neděl, střecha neuschne. No, dnes bude slunečno, sem tam mrak, teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Jirka z Olomouce, ulice Stupkova, hlásí 15 stupňů a ještě napsal, že má dnes sestřenice Libuše svátek a narozeniny má sestra Lída, přeje vše nejlepší, no tak přání se rozhodně také připojujeme. Zábřeh 13 stupňů polojasno, to už píše Iva, Chomoutov 14 stupňů oblačno, chystám se trhat jahody, na oběd z nich budou knedlíky, takové plány má Jana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej A hostí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat.
1: Děkujeme za přivítání.
2: A přejeme všem krásný a zdravý den.
1: Tentokrát budeme zase mluvit o zácpě.
2: K tématu se totiž vracíme na vaše přání. Není to tak dávno, co jsme to řešili, ale vypadá to, že na záchodech se trápí hodně z vás.
1: Nechali jste nám spoustu dotazů a my se na ně budeme snažit odpovědět.
2: Dozvíte se, jak všelijak se zácpa projevuje, čeho si všímat a proč ji každý třeba cítíme jinak.
1: A je pravda, že střeva mají vlastní mozek, jak s nadsázkou říkávaly naše babičky?
2: Sledujte nás na Facebooku, sledujte stránky www.veseleazdravie.cz a hlavně poslouchejte naše vysílání.
1: Poradnu na téma zácpa budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Veselé a zdravě.
2: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás.
3: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Na autobusovém nádraží v Přerově začaly opravy chodníků. Podrobnosti o tom už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v červnu klesla. Na autobusovém nádraží v Přerově začaly opravy chodníků. Ve Vrchoslavicích mají novou dětskou skupinu. Jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zaměstnanost v Olomouckém kraji v červnu klesla na 5% z květnových 5,1%. O práci se v regionu ucházelo 20 798 osob, o 237 méně než v květnu. Nejvyšší nezaměstnanost mezi pěti okresy vykázalo Jesenicko, nejnižší Olomoucko. Ve srovnání s ostatními měl v červnu Olomoucký kraj šestý nejvyšší podíl nezaměstnaných. Nezaměstnanost v celém Česku v červnu zůstala na 4,8%. Údaje zveřejnil Úřad práce České republiky. Na požár budovy 34 v Baťovském areálu v centru Zlína dohlíželo přes noc 14 jednotek hasičů. Především monitorovali okolí, aby se oheň dále nešířil. Celou dobu byl na místě taky velitel zásahu. Další postup popisuje mluvčí hasičů David Martinec.
2: Ráno by tam měla být schůzka se zástupci jak města, tak se statikem a podobně a bude se rozhodovat vlastně o dalším postupu.
1: V Přerově začala oprava povrchů nástupiště chodníků na autobusovém nádraží. Práce budou stát bezmála 5 milionů korun, skončí v srpnu. Stavbaři je sladí se dopravci tak, aby měli co nejmenší dopad na cestující, uvedla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: Chceme zajistit bezpečný a komfortní provoz jak pro cestující, tak pro dopravce a zároveň předejít dalšímu zhoršování stavu vozovek. Stavbaři proto odfrézují svrchní vrstvy a nahradí novým asfaltem odolnějším vůči zatížení. Součástí prací budou také úpravy kanalizačních šachet, vpustí a výměna silničních obrub.
1: Dva ze tří projektů, které si občané Jeseníku přáli v rámci takzvaného participativního rozpočtu, jsou v provozu Hideo hudební a psí hřiště. Oba projekty stály přibližně 350 tisíc korun. Posledním, který čeká na realizaci, je pohádková stezka, doplňuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
4: Bude zahrnovat 8 dřevěných zvířat a taky takovou jednoduchou naučnou stezku určenou primárně pro mladší děti. Bude tam odkaz vlastně na místní přírodu, ale i Vincenze Priznice nebo taková hrádka s městským znakem. Aktuálně se dokončují ty dřevěné sochy, cedule už máme vyrobené a v podstatě do té poloviny prázdnin by všechny ty sochy měly být instalovány.
0: Sport.
1: Do grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu se proti sobě zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Rodačka z Olomouce Muchová zdolala Američanku Goffovou 6-2, 1-6, 7-6. Hráčka přerovského klubu Nosková porazila Ukrajinku Kostěkovou 2x6-4. Muchová o své výhře rozhodla až v super tiebreaku, který ovládla 12-10.
5: Bylo to strašně nahoru, dolů. Minus matchball, pak výpal 10 metrů, pak winner. Bylo to strašně těžké.

0: zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo z toho dostat. Myslím, že jsem si pro to prostě šla, měla jsem trošku štěstí, všechno hrálo tak nějak se mnou a byla jsem strašně ráda, když se mi to podařilo uzavřít.
1: Wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou, které budou usilovat o premiérový grandslamový titul, začne v sobotu v 17 hodin českého času.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě dopoledne, jasno, odpoledne oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a slabý během dne mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen dvěma pruhy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, máme tady pátek, víkend před námi, mladší ročníky plánují večírky, koncerty, hudební festivaly, léty zkušenější a brzy vstávající pomýšlí na knihu, spánek a práci na zahrádce. Tak užijeme si pátek a víkend dle našich představ. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, psali o krupobytí na Olomoucku a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď nás čeká Gejzír Petra Kotvalda. Dobré ráno. We'll be right back.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 10. července, za 3 minuty bude 6:45 a svátek má Libuše a Amálie, vše nejlepší.
1: Stalo se před 100 lety.
0: Krupobytí na Olomoucku ničilo před 100 lety úrodu, na kterých místech přesně, to zajímalo Ditu Vojnarovou, která pročítala deník Našinec z července 1926.
2: Kroupy padaly v pondělí na svátek svatého Cyrila a Metoděje o 6:30 večer, především v Náměšti, Drahanovicích, Těšeticích a Slatinicích. Novináři psali o pohromě. Kroupy jak holubí a dokonce někde i slepičí vejce s nesmírnou prudkostí snesly se na kraj a ve 15:45 krásná úroda byla zničena. V Náměšti a Drahanovicích šlo o 60 až 80%, ve Slatinicích o 40 až 50% úrody. Zvláště ječmeny byly v pásu krupobytí úplně zničeny, také ovsy. Začalo se sekat na krmivo, protože k ničemu jinému už se nehodily. Řepy posekány, zemáky zbyty. Krupobytí rozbilo také mnoho oken, například ve Slatinických lázních 9 a na faře stojící na kopečku 10. Pomoc pro tuto oblast byla nezbytná.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 2 minuty po 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaká povětrnost na 7 bratří, taková po 7 týdnů patří. No dnes mraky a sluníčko a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Dolo Plazy u Nezamyslice 13,6 stupně Celsia, malá oblačnost, vlhkost 66%. Víkend plánují se soutěží hasičů v Biskupici a nebude chybět projížďka na kole, napsal Miroslav. Prostě v 15 stupňů, to už píše Martina, která má na snídani meloun, pochlubila se, dobrou chuť. Na vaši otázku, Martino, je odpověď, no dnes mám na snídani narozeninový dort rybízový a je skvělý. A Šternberg, 14 stupňů, to už hlásí Josef a přeje všem krásné dobré ráno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Přímo z místa.
3: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

sauvate.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 6:30, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li a jste-li na cestách, dobře, dojeďte. Je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše další vzkazy. Ivan píše, hrad Sovinec bude mít v sobotu a neděli akci na příkaz císaře, velkolepý rytířský turnaj. Budou souboje těžkooděnců v plné zbroji na sekery, palcáty a meče, vystoupení rytířů v brněních, pánů z Cimburka i kejklířské pouliční divadlo a mnoho dalšího. Vyrazí tam s celou rodinou a moc se těší. Lukáš připomíná, že Orel Jednota Zábřeh pořádá o víkendu turistický a dálkový pochod pod hůřím Jeseníků se startem u katolického domu v Zábřehu v Sušilově ulici. V nabídce jsou turistické trasy noční 50 km se společným startem v pátek ve 20 hodin a sobotní denní trasy 14, 26, 36 a 50 km se startem mezi 6 a 11 hodinou, včetně možnosti kombinovat noční 50 s denními trasami. A připraveny jsou dokonce i cyklotrasy na 23, 53 km se sobotním startem mezi 6 až 11 hodinou. Jak Lukáš píše, vybere si každý. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Olomouckém kraji ubylo v červnu lidí bez práce, meziměsíčně jich bylo zhruba 240 méně, nezaměstnanost v regionu klesla o 0,1% na 5%, uvedl krajský ředitel úřadu práce Vlastimil Přidal. Obrnit se trpělivostí musí řidiči, kteří projíždějí zábřehem. Tento týden začali dělníci opravovat most v Olomoucké ulici. Skončit by měli ve druhé polovině září, úsek je částečně uzavřený, to přináší dopravní komplikace. Stavební firma dokončila všechny práce na obnově velkého rybníku a nového přístaviště s půjčovnou Veslice v zámeckém areálu Čechy pod Kosířem na Prostějovsku. Má za sebou úspěšné kolaudační řízení, zatím ale velký rybník není veřejnosti přístupný. Podle kastelána Martina Váni se čeká na jeho napuštění, které zpomaluje současný nedostatek srážek. Městské informační centrum nabízí o prázdninách několik prohlídkových okruhů. Hlavní památky města si můžeme projít v tradiční prohlídce Olomouc v Kostce každý den ve 4 časech. Další informace najdete na webu města Olomouce a v informačním centru. Ze sportu. Přerovská tenistka Linda Nosková porazila Ukrajinku Martu Kostěkovou 6-4, 6-4 a utká se ve Wimbledonu v prvním českém grandslamovém finále s Karolínou Muchovou z Olomouce. Počasí na střední Moravě dnes bude zpočátku místy jasno, během dne oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli opravám mostních závěrů je částečně omezen provoz v zábřehu v Olomoucké ulici. Na mostě přes Moravskou Sázavu jezdí se kyvadlově jedním pruhem. Provoz řídí v pracovní době regulovčík, jinak semafory.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Začala sezona pěstitelského pálení, podrobnosti za chvíli. Dobré ráno, přeje 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 6 minut po půl sedmé, dobré ráno. V Česku začala sezona pěstitelského pálení, ovoce by letos mělo být podle dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského méně než loni. Zahrádkáři taky musí počítat, že si po 5% zvýšení spotřební daně za ovocné destiláty připlatí. Pálenic konkrétně na Moravě přesto neubývá.
1: Tady máte maliny, voní krásně.
2: Krásně, je to super, no. Jahody, mrňky tady u nás v oblasti spíš pomrzly, takže jsou to opravdu kusovky a oproti loňské kampani, kdy všeho bylo dost, takže teď spíš začínají jet třešně, višně.
1: V pálenici u dálnice v Žešově místní části Prostějova mají stálí zákazníci bečky s kvasem, uskladněné přímo u majitele Martina Vyplela. Dokonce se o něj i stará.
3: Taky promícháte.
1: Za litr čistého lihu zahrádkáři v pálenicích letos zaplatí 205 korun, o 5% více než loni. Základní sazba je tak 410 korun. Úbytku zákazníků se ale kvůli tomu Martin Vyplal nebojí.
2: Lidi, kteří zahrádku mají, tak vždycky to pozbírají. Teďka jedeme čtvrtou sezonu a můžu vám říct, že nárůst je rapidní. Zákazníci chodí, volají.
1: Pálenic vlivem zvyšování spotřební daně na Moravě neubývá, tvrdí David Kubenc, mluvčí celního úřadu v Ostravě. Nejvíce jich evidují tradičně na Zlínsku. Právě tam ale v posledních měsících odhalili nejvíce takzvaných černých pálenic, celkem 7, největší u Uherského Brodu. Zadrželi tam 2 kompletní destilační zařízení, více než 10 000 litrů kvasu a 122 litrů čistého alkoholu. Ukazuje mi na počítači video z akce.
4: A tady na začátku hned můžeme vidět, když kolegové vstoupili do toho prostoru, tak viděli velké IBC kontejnery. Naší optikou to je velký problém, protože my absolutně nevíme, odkud ten líh pochází a jestli je značený, jestli je zdaněný, ale hlavně jestli je zdravotně nezávadný, takže okamžitě bereme vzorky, zadržujeme takovéto množství lihu.
1: Pokuty za nelegální pálení se pohybují v desítkách i stovkách tisíc korun.
4: V následujícím období se zaměříme na potírání nelegálních pálenic s tím, že konkrétní způsoby toho, jak odhalujeme tuto problematiku, nebudeme prozrazovat.
1: Celní úřad také posílí daňové kontroly u přeshraničních nákupů a zaměří se na zneužití denaturovaného lihu, říká mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
5: Cílem je lépe reagovat na skutečná rizika na trhu namísto plošného zpřísňování pro všechny. Budoucí kroky tak budou spočívat spíše v cíleném řízení rizik a realistickém nastavování daňové politiky, než v dalším plošném zvyšování zdanění.
1: Podle Krušinové se výnosy státu ze spotřební daně v posledních letech i přes jejich zvyšování pohybují pod 9 miliardami korun. Během roku 2024 a 2025 dokonce mírně klesly. Z Žešova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes se čeká?
2: Tak vypadá to, že to bude beze srážek, bude to takový snad příjemný letní den. Ta oblačnost sice může být v průběhu dne zvětšená, ale i to sluníčko se bude ukazovat a opravdu výskyt srážek je velmi nepravděpodobný. Možná v jeseníkách by se mohla objevit nějaká slabounká přehánka, ale opravdu to bude malinko. No a co se týče odpoledních teplot, tak ty by se měly pojevat většinou od 22 do 26 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by to měla být teplota někde kolem 17 stupňů. Vítr bude zpočátku slabý, proměnný, v průběhu dne potom mírný, většinou severozápadní s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Bez srážek i během noci a zítřejšího dne může být přechodně i zvětšená oblačnost. Noční teploty většinou od 14 do 10 stupňů. Vítr v průběhu noci jen slabý, proměnlivý, většinou do 4 metrů za sekundu. No a zítra zase možná zpočátku přechodně slunečno, v průběhu dne bude sice nějaká ta oblačnost přibývat, ale mělo by se to obejít bez srážek. A odpolední teploty by se na střední Moravě měly většinou pohybovat od 23 do 27 stupňů Celsia. Jesenicko může být nepatrně chladnější, tam to může být kolem 21 stupňů. Na horách to bude kolem 18 stupňů a vítr slabý, přes den potom mírný, většinou severní s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný pátek a víkend a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Na telefonu byl Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Porta je 60-letý hudební festival. Písničky oceněné autorskou Portou v 70. a 80. letech budou znít na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Mnohé z nich už dávno zlidověly. Panenka, Rosa na kolejích, Kamarád, No to se ví. Vzpomínat na festival Porta můžete společně se mnou v pořadu Na cestě v neděli 12. července po 15. hodině. A třeba si i zaspíváte. Poslechu zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45, dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Budeme cvičit s ručníkem. Zpřímený postoj. Hlava v prodloužení s trupem. Chodidla na šířku ramen. Paže před trupem drží napnutý ručník. S výdechem odlepíme levou nohu vzad, pravou mírně pokrčíme, trup do předklonu. Opět s výdechem přitáhneme ručník do pasu. Trup stále v předklonu, váha na pokrčené pravé noze. Cvičíme 10krát a pak vystřídáme strany. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
3: Život je šatna v kabaretu,

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 7 hodin. Úroda ovoce klesne kvůli jarním mrazům asi o polovinu. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Úroda ovoce klesne kvůli jarním mrazům asi o polovinu. Dálnice D55 u Hulína bude ode dneška průjezdná bez omezení. Na Pradět jezdí nově bezbariérové autobusy pro seniory. Zpočátku jasno, během dne oblačno, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí miliardu korun.
2: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
1: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že by pěstitelé mohli dostat částečné vyrovnání od Evropské unie. Podniky už teď objíždějí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Celničáři dokončili opravy dálnice D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. Ode dneška bude opět plně průjezdná. Kvůli opravě 7-kilometrového úseku omezilo začátkem června ředitelství silnic a dálnic provoz u Hulína. V posledních dnech bylo napojení na dálnici ve směru na Otrokovice úplně zavřené. Stavební firma dokončila všechny práce na obnově velkého rybníku a nového přístaviště s půjčovnou Veslic v zámeckém areálu Čechy pod Kosířem na Prostějovsku. Má za sebou úspěšné kolaudační řízení. Zatím ale velký rybník není veřejnosti přístupný. Podle kastelána Martina Váni se čeká na jeho napuštění, které zpomaluje současný nedostatek srážek.
3: Jde to pomalu, samozřejmě z důvodu suchých horkých dnů, naopak dochází ještě k většímu výparu než přítoku. Český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů, nicméně vzhledem k velikosti toho rybníka, tak zdaleka celý není pod vodou.
1: Po napuštění rybníku bude v přístavišti fungovat půjčovna Veslic. Lodičky si budeme moci rezervovat online prostřednictvím vstupenkového systému nebo osobně během otevírací doby zámku. Na Pradět jezdí nově bezbariérové nízkopodlažní autobusy pro seniory. Spoj je určený pro starší 65 let a pro lidi s průkazem ZTP. Postižení můžou jet s průvodcem. V autobusu je místo na jeden invalidní vozík. Celková kapacita 41 míst.
4: Autobus vyjíždí každou středu v 8.50 ráno z dolního parkoviště v Karlově Studánce. U vysílače budou seniori v 9.25. Odjezd zpět do Karlovy Studánky je pak od věže ve 11:15. Rezervace je nutná udělat dopředu a online. Bezbariérové autobusy pro seniory budou jezdit do poloviny září. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
1: Tenisový Wimbledon zažije v sobotu v 17 hodin první české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová se utká s Lindou Noskovou. Muchová totiž nejprve porazila Američanku Goffovou a Linda Nosková pak Kostukovou z Ukrajiny. Mezi zápasy byla půlhodinová mezera a tak mohla Linda Nosková postup své krajanky sledovat až do konce.
5: Koukala se mnou, my jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně. A musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě. Samozřejmě jsem KF fandila, aby aspoň ta jedna Češka byla ve finále.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě. Zpočátku místy jasno, odpoledne oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v jeseni.

0: podmínkách okolo 16 a slabý během dne mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Vyporouchaná osobní auta budete mít na dálnici D1 z Ostravy do Přerova. Stojí před exitem Lipník nad Bečvou na 297. půltém kilometru. Projíždíte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, je tady pátek, víkend před námi. Chystám se zítra vyrazit do lesa na houby. Máte-li podobný nápad, držím palce, ať najdeme aspoň jednu kloudnou houbu do polévky. Už za chvíli uslyšíte vaše víkendové plány. Píšete mi o nich na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Karel Gott. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 7:45. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi. A tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Obecní park v Pňovicích bude v sobotu od 14 hodin patřit sportovnímu dni se zvířátky. Pro děti budou nachystané zábavné úkoly, skákací hrad, jízdy na ponících, párty v pěně i spousta zajímavých zvířátek. Vzkaz od Jarky. Zdena napsala, v kostele Husův sbor v Drahotuších bude v neděli k vidění výstava retro kočárků a panenek. Otevřeno bude od 14 do 17 hodin. Římské legie v akci můžeme v sobotu vidět u rozhledny v Tučíně. Bude to skvělé. Jaroslav. Areál Nové Javoříčko bude v sobotu od 9 do 17 hodin patřit charitativní gastrofestivalu Guláš obraní, jehož výtěžek podpoří handicapované děti, píše Marek. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do 10. červencového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je tady pátek, 3 minuty po 7:45 a svátek má Libuše a Amálie.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaká povětrnost na 7 bratří, taková po 7 týdnů patří. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárové je polojasno, slabý občasný vítr od západu a na teploměru necelých 11 stupňů. Píše Tonda Bohdíkov, 11 stupňů polojasno, vzkaz od Vlaďky. Lídě, moc děkuji za krásné narozeninové přání. V Mohelnici máme dnes po ránu 15 stupňů, polojasno a zatím klidno. Zdraví, Naďa.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
3: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
4: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
3: Příběhy o outsidrech a vyděděncích s humorem a nadhledem. Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 7:30, dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Fotbalová Sigma Olomouc půjde do nové sezóny už s plně uzdraveným kapitánem a útočníkem Janem Klimentem. Ten v polovině května podstoupil zákrok, kdy mu z levé nohy vyoperovali zpevňující kovovou destičku. Měsíc a půl poté už je v plném tréninkovém režimu.
1: Cítím se všelijak, cítil jsem se dobře před přípravou, samozřejmě, když o to začnete šlapat a prostě běháte, posilujete a všechno, tak ty nohy dostávají nějaký nápor a pak se to tělo ozve, ale celkem musím zaklepat, že teďka držím a nějakou únavu i bolest cítím, ale to mi přijde, že je normální a s postupem času, jak to bude ubývat, tak doufám, že i ta bolest bude ubývat.
2: Bolesti si Jan Kliment užil dost právě v květnu, kdy upřednostnil zmíněný operační zákrok a rekonvalescenci před další sezónou před možnou účastí na mistrovství světa.
1: Bylo to těžký a jsem vlastně došel do bodu, kdy jsem si musel říct, že jak prostě ani ta forma, ani to zdraví si myslím, že na to nebylo a kdyby prostě přišla ta situace, že bych třeba musel nastoupit, tak já sám sebe jsem nevěřil, že bych třeba zvládl nějaký delší časový úsek, proto jsem se musel rozhodnout takhle, samozřejmě mě to mrzí, protože je to velká věc, každý to chce hrát, někdo nemá ani tu šanci si tam zahrát, ale musel jsem k tomu přistoupit zodpovědně a ne vzhledem k tomu, jak to dopadlo, ale čistě k tomu mýmu zdraví a k té mý osobě, že jsem se rozhodl dobře.
2: Teď už má s týmem za sebou 3 týdny přípravy. Její hrubá a nejnáročnější část už je minulostí. A na soustředění v rakouském Bad Kleinkirchheimu se pilují hlavně herní věci i taktika. A to pod novými trenéry. Pavla Hapala jako hlavního doplnili 3 asistenti, 2 z nich z ciziny.
1: Většinu komunikujeme v angličtině, myslím si ale, že s tím nikdo nemá problém, ať už mladí kluci nebo zahraniční hráči, všichni nějak umí anglicky. A na tom hřišti tak změnilo se toho hodně. Každý ten trenér, ať už asistent nebo hlavní, vlastně má nějakou tu taktiku jinou. A ty drily tady s těma novýma asistentama jsou, bych řekl, diametrálně rozlišné. O to, co jsme dělali předtím. Myslím si, že to je i náročnější, takže o to víc si myslím, že jsme unaveni.
2: Popisuje Jan Kliment obměnu realizačního týmu Sigmy. Zejména postava Portugalce Jaimeho Monroe vzbuzuje zájem a respekt. Však také působil v různých rolích v klubech jako Barcelona, AC Milan, Porto, Atletico Madrid nebo Leeds United.
1: Jo, tak já jsem s ním mluvil už párkrát. Ta kariéra jeho je obdivuhodná a je vidět prostě, že tady v těle z těch velkých týmech nebo ligách byl. A je to vidět i na tom tréninku, no, že chce, aby se dělalo všechno jakoby precizně ve sprintu, když se má dělat věc, tak se musí dělat ve sprintu. Myslím si, že je hodně pečlivý tady na tyhle ty věci. Nepůjde to úplně hned, si myslím, a bude to chtít jakoby další čas, než si vyhovíme všichni navzájem.
2: Uzavírá útočník Olomouce Jan Kliment. Stmelování týmu a zžívání se s novými trenéry se prohlubuje právě teď v Rakousku. Tam Sigma odehraje i přípravné duely. Ten první už v pondělí proti dubajskému týmu Shabab Al Ahly. Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy má pro nás Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v červnu klesla na 5%, z květnových 5,1%. Nejvyšší mezi okresy vykázalo Jesenicko, nejnižší Olomoucko. Hasiči v noci lokalizovali požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy nešíří, mají ho pod kontrolou. Snížili stupeň poplachu na třetí, o dalším postupu se rozhodne dnes po ranní poradě. Požár znovu hasí vrtulníky, na místě jsou desítky hasičů. V Přerově začala oprava povrchů nástupiště chodníků na autobusovém nádraží, práce budou stát bez mála 5 milionů korun, skončí v srpnu. Ve Vrchoslavicích na Prostějovsku mají novou dětskou skupinu pro 12 dětí. Zázemí má v opravené bývalé faře. Podle nezávislé místostarostky Adély Palíškové zaměstnalo vedení obce v dětské skupině místní obyvatele. Dva ze tří projektů, které si občané Jeseníku přáli v rámci takzvaného participativního rozpočtu, jsou v provozu. Jde o hudební a psí hřiště. Oba projekty stály přibližně 350 tisíc korun, uvedla mluvčí radnice Markéta Káňová. Ze sportu. Slovinský cyklista Tadej Pogačar na Tour de France zcela ovládl náročnou pyrenejskou šestou etapu a vrátil se do čela závodu. Dosud třetí Matyáš Vacek výrazně ztratil a přišel o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Celkově 133. je Jakub Otruba, Pavlu Bittnerovi patří 157. místo. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zpočátku místy jasno, během dne oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16, slabý během dne mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dělníci uklízejí kolem dálnice D46 na trase Držovice Vranovice Kelčice ve směru na Vyškov. Potkáte je mezi 28.5. a 15.5. kilometrem, jedou levým pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: V Olomouci skončila oprava bývalého autobusového nádraží, za chvíli se tam vypravíme. Vítek Šoukal přijede, dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl osmé, dobré ráno. V Olomouci skončila před několika dny oprava bývalého autobusového nádraží nedaleko centra města. Část plochy dělníci opravovali dvakrát. Původní práce reklamovali kvůli špatnému asfaltovému povrchu zástupci radnice. Teď mají k investici několik výtek vozíčkáři.
1: Se Zdenkou Vyoralovou ze spolku Trend vozičkářů chceme přejet přes silnici z jednoho chodníku na druhý. Ty nájezdy tady jsou v pořádku?
2: Do 2 centimetrů vyhláška uvádí, že ta nerovnost je v toleranci. Pokud ale v praxi člověk na mechanickém vozíku zejména se potřebuje dostat právě z jedné plochy na druhou, tak i ty 2 centimetry jsou v praxi problematické.
1: Tady máme hned první nástupiště, je jich tady celkem v řadě asi 4, na druhé straně další.
2: Při úpravy plochy, na které se teď nacházíme, tady zcela chybí rozdílné značení pro osoby, které jsou nevidomé nebo s postižením zraku.
1: Takzvaná vodící linie se tomu říká, vidíte, to jsou takové ty hrbolaté dlaždice, červené většinou.
2: Přesně tak. A ty tady zcela chybí.
1: Je to nebezpečné podle vás?
2: Určitě je to nebezpečné a mělo by dojít k nápravě. Například bych ještě upozornila na možnost se dostat zde na místo zastávky. Je možné pouze jen z jedné strany, jinak nájezd další se tady nenachází, takže pokud by člověk například spěchal na autobus, tak musí celou tady tuhle plochu objíždět.
1: Kdybyste měla shrnout připomínky, které k tomu máte?
2: Je to značení pro handicapované osoby, tedy zrakově, tom vyznačení těch vodících linií a výška nástupních obrubníků pro pohodlný nájezd s invalidním vozíkem. Také lepší značení skel tady na zastávce.
1: Mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš upozornil, že je potřeba rozlišovat mezi opravou a rekonstrukcí.
3: Během rekonstrukcí dochází právě například k změně šířky ulic, chodníků, nájezdů a podobně. Momentálně proběhla rozsáhlá oprava, která zahrnovala výměnu obrub, dlažní chodníků či asfaltového povrchu.
1: S připomínkami od vozíčkářů a lidí se zrakovým handicapem se město vypořádá v už vyhlášené veřejné soutěži na obnovu tržnice, která zahrnuje i plochu bývalého autobusového nádraží. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 10. července, svátek má Libuše a Amálie a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li na 7 bratří, 7 neděl, střecha neuschne, no dnes sluníčko i mraky a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. U nás je 16 stupňů, je polojasno, chystám se zalévat na zahradě a pak budu dělat česnečku a bramboráky. Odpoledne budu chystat maso na sobotní grilování. Krásný pátek přeje Zdena z Holubic. Vítku, u nás je 15 stupňů, sluníčko svítí, sem tam mrak, přeji vám vše nejlepší k narozeninám, píše Eva z Úsova, děkuji za přání. Marek z Hranic má na teploměru 14 stupňů, chystá se dnes zavařovat okurky, tak ať všechny lahve dobře chytnou, držím palce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Koncert lidové kapely Hudecká muzika Franty Kopeckého bude dnes od 18 hodin na Loděnici v Hranicích, upozorňuje na to Aleš. My dnes máme ve Vápené letní kino, promítat se bude ve 22 hodin film Kaskadér, píše Lenka. V sobotu bude od 14 hodin komentovaná prohlídka židovské hranice zaměřená na židovský hřbitov, někdejší ghetto a synagogu. Sraz je u vstupu na židovský hřbitov v ulici Zborovská, píše Vladimír. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 8 hodin, dobré ráno. Samospráva Loštic nabízí poslední parcely pro výstavbu rodinných domů, podrobnosti o tom už ve zprávách v celou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Samospráva Loštic nabízí poslední parcely pro výstavbu rodinných domů. Nemocnice mají v létě kvůli dovoleným méně dárců krve. V Rokytnici zahájí v září provoz nová dětská skupina. Zpočátku jasno, během dne oblačno, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Stavební a developerská skupina GEMO plánuje na západním okraji Olomouce postavit obytnou čtvrť s 902 byty. Rezidenční projekt Nová okružní v olomoucké městské části Neředín nyní vstoupil do zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr společnosti GEMO počítá s výstavbou 74 bytových domů v 9 etapách. Vedení Loštic na Šumpersku zahájilo třetí kolo prodeje stavebních pozemků na okraji města. Zájemcům nabízí posledních 7 parcel, celkově bude v nové obytné čtvrti na okraji Loštic několik desítek domů. Pokračuje nezávislá starostka Šárka Havelková-Seifertová.
2: V současné době je zde 23 stavebních parcel pro individuální bytovou výstavbu, 12 stavebních parcel pro řadové domy a v zadní části plánujeme ještě bytové domy, kde by mělo vzniknout 5 bytových domů se 40 byty.
1: Letní prázdniny znamenají pro transfuzní oddělení nejnáročnější období v roce. Nemocnice se proto před nimi snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. Obvykle na tom pracují zhruba od května.
3: Kvůli dovoleným je v létě méně dárců krve a ani po jejich návratu není jisté, že budou moct zásoby okamžitě doplnit.
4: Po návratu z některých destinací je až půl roku odklad na darování krve.
3: Připomíná primářka transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková. Tak to dlouhá stopka platí pro exotické země, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo všechny státy Jižní Ameriky.
5: Jsou to země, i které jsou v Evropě. Záleží na to, jaký je tam výskyt komárů například.
3: Doplňuje Vladislava Pražáková z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Hlavně Středomoří, ale i dalších oblastí se totiž několik let týká sezóna západonilské horečky. Lidé by po návratu měli počkat měsíc, než krev půjdou darovat. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Dělníci dokončili v Rokytnici u Přerova stavbu zázemí pro dětskou skupinu. Fungovat začne od září, náklady přesáhly 48 milionů korun, většinu uhradili státní dotace. Uvedl nezávislý starosta Kamil Malenda.
6: Projektováno bylo na 44 dětí ve dvou dětských skupinách, kdy naplněnost teďka, co máme podle přihlášek, máme 29 dětí, takže splněno ten dotační titul, podmínku máme. Hlásí se nám tu i děti přespolní mimo Rokytnici, protože když si tady prohlídli, tak zájem jako určitě.
0: Sport.
1: O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky. Karolína Muchová z Olomouce a přerovská Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále po odvráceném matchballu Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6, 7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála 12-10. Nasazená devítka Nosková pak porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 6-4, 6-4. Finále začne v sobotu v 17 hodin.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě. Zpočátku místy jasno, odpoledne oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16, slabý během dne mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Právě kolem silnice první třídy číslo 44 sečou dělníci na trase mezi Červenohorským sedlem, Bělou pod Pradědem a Jeseníkem. Projíždějte opatrně. Svodidla obsekovají dělníci na D35 z Mohelnice do Olomouce. Potkáte je mezi exity Mladeč Unčovice. Mezi 245. a 253. kilometrem jedou pravým pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 500.

0: 553 553.
1: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady pátek, těšíme se na víkend a někteří na dovolené, které víkendem odstartují. Člověk ale nemá radost jen ze své dovolené, kde pak. Je zajímavé, že když má dovolenou šéf, radují se všichni zaměstnanci. Víte, kdy se u nás začaly pěstovat melouny? Odpovědi na tuhle otázku nabídne už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Miroš Birka a Marta. Dobré ráno.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Víte, kdy se u nás začaly pěstovat melouny? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevily při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování, byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 10. července, 3 minuty po 8:45, svátek má Libuše a Amálie.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaká povětrnost na 7 bratří, taková po 7 týdnů patří. Dnes sluníčko i mraky, teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí slunečno a teplotu 20 stupňů Celsia. Božena z Velkých Losin, ta má na teploměru 15 stupňů, chystá se do obchodu a na oběd bude dělat španělské ptáčky. Ať se vydaří. Prostějov, slunečno, 19,5 stupně, hlásí Majka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: svojej zemi.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 8:30. Dobré ráno, v Česku začala sezóna pěstitelského pálení, ovoce by letos mělo být podle dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského méně než loni. Zahrádkáři taky musí počítat, že si po 5% zvýšení spotřební daně za ovocné destiláty připlatí. Pálenic konkrétně na Moravě přesto neubývá.
2: Tady máte maliny, voní krásně.
3: Krásně, je to super, no. Jahody, mrňky tady u nás v oblasti spíš pomrzly, takže jsou to opravdu kusovky a oproti loňské kampani, kdy všeho bylo dost, takže teď spíš začínají jet třešně, višně.
2: V pálenici u dálnice v Žešově místní části Prostějova mají stálí zákazníci bečky s kvasem, uskladněné přímo u majitele Martina Vyplela. Dokonce se o něj i stará.
4: Taky promícháte.
2: Za litr čistého lihu zahrádkáři v pálenicích letos zaplatí 205 korun, o 5% více než loni. Základní sazba je tak 410 korun. Úbytku zákazníků se ale kvůli tomu Martin Vyplal nebojí.
3: Lidi, kteří zahrádku mají, tak vždycky to pozbírají. Teďka jedeme čtvrtou sezonu a můžu vám říct, že nárůst je rapidní. Zákazníci chodí, volají.
2: Pálenic vlivem zvyšování spotřební daně na Moravě neubývá, tvrdí David Kubenc, mluvčí celního úřadu v Ostravě. Nejvíce jich evidují tradičně na Zlínsku. Právě tam ale v posledních měsících odhalili nejvíce takzvaných černých pálenic, celkem 7, největší u Uherského Brodu. Zadrželi tam 2 kompletní destilační zařízení, více než 10 000 litrů kvasu a 122 litrů čistého alkoholu. Ukazuje mi na počítači video z akce.
5: A tady na začátku hned můžeme vidět, když kolegové vstoupili do toho prostoru, tak viděli velké IBC kontejnery. Naší optikou to je velký problém, protože my absolutně nevíme, odkud ten líh pochází a jestli je značený, jestli je zdaněný, ale hlavně jestli je zdravotně nezávadný, takže okamžitě bereme vzorky, zadržujeme takovéto množství lihu.
2: Pokuty za nelegální pálení se pohybují v desítkách i stovkách tisíc korun.
5: V následujícím období se zaměříme na potírání nelegálních pálenic s tím, že konkrétní způsoby toho, jak odhalujeme tuto problematiku, nebudeme prozrazovat.
2: Celní úřad také posílí daňové kontroly u přeshraničních nákupů a zaměří se na zneužití denaturovaného lihu, říká mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
6: Cílem je lépe reagovat na skutečná rizika na trhu namísto plošného zpřísňování pro všechny. Budoucí kroky tak budou spočívat spíše v cíleném řízení rizik a realistickém nastavování daňové politiky, než v dalším plošném zvyšování zdanění.
2: Podle Krušinové se výnosy státu ze spotřební daně v posledních letech i přes jejich zvyšování pohybují pod 9 miliardami korun. Během roku 2024 a 2025 dokonce mírně klesly. Z Žešova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT 2. Z pátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek. Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: V Olomouckém kraji ubylo v červnu lidí bez práce, meziměsíčně jich bylo o zhruba 240 méně, nezaměstnanost v regionu klesla o desetinu procentního bodu na 5%, uvedl krajský ředitel úřadu práce Vlastimil Přidal. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se nešíří, mají ho pod kontrolou. Obrnit se trpělivostí musí řidiči, kteří projíždějí Zábřehem. Tento týden začali dělníci opravovat most v Olomoucké ulici, skončit by měli ve druhé polovině září. Úsek je částečně uzavřený, to přináší dopravní komplikace. Stavební firma dokončila všechny práce na obnově velkého rybníku u nového přístaviště s půjčovnou Veslic v zámeckém areálu Čechy pod Kosířem na Prostějovsku. Má za sebou úspěšné kolaudační řízení. Zatím není veřejnosti přístupný, čeká na napuštění, které zpomaluje současný nedostatek. Srážek. Městské informační centrum nabízí o prázdninách několik prohlídkových okruhů. Památky si můžeme projít v tradiční prohlídce Olomouc v Kostce. Každý den ve 4 časech. Další informace na webu města Olomouce a v informačním centru. Ze sportu. Plavec Jan Foltín překonal na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově další český rekord na trati 50 metrů volný způsob. Se blízkl časem 22,3 sekundy. Postoupil tak do dnešního finále z prvního místa. Foltín vylepšil vlastní národní maximum. Počasí na střední Moravě dnes bude zpočátku místy jasno, během dne oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů, slabý během dne mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Osobní auto bouralo do zábradlí v Prostějově v ulici U stadionu. Místo je s opatrností průjezdné. Osobní auto se srazilo s nákladním autem v Prosenicích na Přerovsku. Nehoda se stala na křižovatce silnice první třídy číslo 47 a Osecké ulice. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 7:07. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Sbor dobrovolných hasičů z litovelské místní části Chořelice zve na dnešní taneční večer v hasičárně, bude od 18 hodin. Zámek v Čechách pod Kosíře má dnes speciální rodinné prohlídky s hraběnkou za tajemstvím zámku. Upozorňuje na to Eva. Areál Rybníček v Lutíně bude v sobotu od 18 hodin patřit koncertu kapely Old School, která oslaví 10 let na scéně živým vystoupením. Vzkaz od Pavlíny. Ivan píše, hrad Sovinec bude mít v sobotu a v neděli akci na příkaz císaře. Velkolepý rytířský turnaj. Budou souboje těžkooděnců v plné zbroji na sekery, palcáty a meče. Vystoupení rytířů z Brněních, pánů z Cimburka i kekýřské pouliční divadlo a mnoho dalšího. Děkuji za vzkazy, těším se na další. Uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li na 7 bratří, 7 neděl, střecha neuschne. No dnes sluníčko i mraky, teplota až do 26 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Zdraví Dáša z Bruntálu, sluníčko a 18 stupňů. Těším se na vnoučata, užijte si je. Jeseník 17 stupňů, Vítku vše nejlepší k narozeninám, píše Majka. Moc děkuji vám a všem za krásná přání. Dánička. A David, Horní Loděnice, 18 stupňů, polojasno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
3: Rozhlas, to je výhra!

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi. A tak jste mi dnes posílali tipy na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Co podniknout v době volna? Pojďme na vaše další vzkazy. Lukáš připomíná, že Orel Jednota Zábřeh pořádá o víkendu turistický a dálkový pochod pod hůřím Jeseníků se startem u katolického domu v Zábřehu v Sušilově ulici. V nabídce jsou turistické trasy. Pozor, noční. 50 kilometrů se společným startem dnes ve 20 hodin a sobotní denní trasy 14, 26, 36 a 50 kilometrů se startem mezi 6 a 11 hodinou. A připraveny jsou i cyklotrasy na 23 a 53 kilometrů se sobotním startem mezi 6 a 11 hodinou. Radka píše, v parku Sanatoria Edel pokračuje v sobotu Zlatohorské kulturní léto. O 6:30 vystoupí Xaviera Baumaxa. Hřiště v Loučanech bude v sobotu od 9 hodin dějí jištěm turnaje ve fotbale a plážovém volejbale. Večer od 20 hodin bude taneční zábava. Jirka napsal, a koupaliště ve Vlčím dole v Bludově bude mít dnes a zítra 13. ročník slavnostní koupaliště, píše Michaela. Děkuji za vzkazy a držím palce, ať se víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. V průběhu září začne Olomouc vyplácet bonusy za přihlášení k trvalému pobytu. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal stěší naslyšenou v pondělí ráno a za chvíli s vámi byl kolega Vilém Pospíšil. Přeji usměvavý pátek a víkend.

Kitty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Průměrný věk obyvatel Olomouckého kraje se loni meziročně zvýšil, povinné ručení v Česku je na historických maximech, radnice ve Šternberku přijímá nominace na sportovce roku. Zpočátku jasno, během dne oblačno, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Průměrný věk obyvatel Olomouckého kraje se loni meziročně zvýšil o 0,3 roku na 44,1 roku. Od roku 1995 vzrostl o 7,2 roku a bude se dál zvyšovat. Statistici odhadli, že zhruba třetinu z celkového počtu obyvatel kraje budou v roce 2080 tvořit lidé starší 65 let. Průměrný věk obyvatel kraje se v roce 2080 přiblíží hranici 50 let, informoval Český statistický úřad. V mezikrajském srovnání patřila loni Olomouckému kraji podle stáří obyvatel pátá příčka. Do konce července přijímá Olomoucká radnice žádosti o vyplacení bonusu 10 000 korun. Je určený občanům, kteří se loni přihlásili k trvalému pobytu ve městě. Nabídku využilo přes 2,5 tisíce zájemců. Se slíbenou odměnu si zatím požádalo 900 Olomoučanů. Zájemci při vyřizování příspěvku často zapomínají na důležité dokumenty, upozorňuje vedoucí ekonomického oddělení radnice Jana Dokoupilová.
2: Většinou je to ten doklad o tom vlastnictví té nemovitosti anebo ta nájemní smlouva. To je ten doklad, který nejčastěji zapomínají. Peníze se budou vyplácet až v září. To znamená, že do konce července my bereme ty žádosti, potom máme měsíc na to, abychom je zadali do systému a v průběhu září budeme vyplácet ty částky.
1: Ceny povinného ručení v Česku dál zdražují. Podle společnosti Broker Consulting jsou na historickém maximu. Cena za průměrný český vůz je 7,5 tisíce korun ročně.
3: Nejvíc zaplatí řidiči v Praze, míň pak v menších městech, říká analytik Broker Consulting Martin Novák.
4: Povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je okolo 1000 korun.
3: Podle Nováka záleží na historii a zkušenostech řidiče, ale hlavním důvodem zdražování jsou nákladnější opravy vozidel.
5: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, latírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel. A významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
3: Říká za Generali Českou pojišťovnu Jan Marek. Rostou taky ceny havarijního pojištění. To se ale například podle portálu toppojištění.cz vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Samospráva Šternberku ocení i letos nejlepší sportovce, trenéry a sportovní funkcionáře. Nominace můžou zájemci posílat poštou nebo je nosit na podatelnu do 7. září. Formulář je spolu se dalšími podrobnostmi na webu městského úřadu. Sport. Do grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Rodačka z Olomouce Muchová zdolala Američanku Goffovou 6-2-1, 6-7-6. Hráčka přerovského klubu Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. Muchová o své výhře rozhodla až v super tiebreaku, který ovládla 12-10.
6: Bylo to strašně nahoru, dolů, minus matchball, pak matchball, pak výpal 10 metrů, pak winner. Byl to strašně těžký zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo z toho dostat. Myslím, že jsem si proto prostě šla, měla jsem trošku štěstí, všechno hrálo tak nějak se mnou a byla jsem strašně ráda, když se mi to podařilo uzavřít.
1: Wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou, které budou usilovat o premiérový grandslamový titul, začne v sobotu v 17 hodin českého času. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku místy jasno, odpoledne oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a slabý během dne mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vyšetřování příčiny a odstraňování následků srážky osobního auta s nákladním vozem pokračuje na Přerovsku v Prosenicích na křižovatce silnice první třídy číslo 47 s Oseckou ulicí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Vysílání Českého rozhlasu Olomouc se překlopilo do toho dopoledního času, je 9 hodin a 5 minut. Vilém Pospíš.

Vystrčil vám přeje krásný pátek. Ano, je to tak, opět je tady pátek, to znamená, že vysílání během dopoledne se bude věnovat často akcím, na které můžete vyrazit o tom nadcházejícím víkendu. Vypadá to, že počasí jak dnes, tak v těch následujících dnech by nám mělo přát. Jako takovou nabídku na výlety může sloužit i to, co přijde v následující hodince. Je tady totiž připraven další díl četby na pokračování. Budeme putovat Hanáckou rovinou nebo Jesenickými horami. Ještě si zatím necháme pro sebe, kam nás vezme Igor Bareš v rámci svých nových dvou pověstí z Olomouckého kraje. Vydáme se také někam mezi Praděd a Hanou, samozřejmě s Mirkem Kobzou. Konkrétně to bude Ješov, část Luké na Olomoucku. Do toho samozřejmě spousta hudby, například Brian Adams nebo Marie Rotrová. Hezký poslech a hezký pátek.

Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Olomoucký kraj věřím, že spousta z našich posluchačů zná, je to velmi rozmanitý kraj a k těm nejrůznějším známým i neznámým místům se vážou pověsti. My si dnes opět poslechneme dvě z nich, jedna z nich se jmenuje Nekonečná výšivka a ta druhá o původu prostějovské Režné. Jak napovídá ten druhý název, vezme nás do Prostějova, první pověst potom na Plumlov. Připravila tuto četbu na pokračování Markéta Kočí-Machačíková, kdy v režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš.

Nekonečná výšivka. Dávno předtím, než kníže z Lichtenštejna nechal v Plumlově vystavět zámek, stával opodál starý hrad. Žil a vládl na něm pán Herald se svou paní, která se jmenovala Johanka. Hradní pán potřeboval syna, aby měl dědice. Přestože mu paní Johanka porodila už několik zdravých dětí, byly to samé dívky. Čekání na každé další dítě, doufání a modlení, aby to byl syn, jim nebylo nic platné. Příroda si poručet nedá. Oba je to velmi trápilo. A paní Johanka, aby přišla na jiné myšlenky, se začala věnovat ručním pracem. Pletla steplé vlněné příze punčochy pro všechna svá děvčata. A ze všeho nejraději vyšívala. Pod jejíma rukama vykvétaly nádherné obrazy. Časem se z nevinného rozptýlení stala posedlost. Paní Johanka vyšívala od rozbřesku do západu slunce a někdy ještě po něm při svíčkách. Ruce měla od jehel do krve rozpíchané a bolavé a oči od drobounkých výšivek pokažené. Ale na nic z toho nedbala. Kudy chodila, tudy myslela jenom na nové vzory a barevné kombinace a jestli vystačí spřadeny a klubky. Panu Heraltovi se nejdřív zamlouvalo, že si našla tak ušlechtilou zábavu, ale postupně se mu přestal líbit pohled na věčně schrbenou Johanku. Nebyla s ní řeč o ničem jiném, jenom o vyšívání. Proto stále častěji vyrážel na lov. Po cestě zpátky se vždy zastavil v kovárně pod hradem na kus řeči. Jednou se svěřil starému kováři se svým trápením. Paní Johanka celý den jenom vyšívá, nedělá nic jiného. S dcerami sotva prohodí pár slov, služkám nic neřekne, ani je nepopožené do práce. Tak se mi zdá, že všechno, celé hospodářství je jenom na mě. Starý kovář pokýval hlavou. Jen ji nech. Ženské rády vyšívají a pletou. Má dcera taky každou volnou chvilku vyšívá. Hned pro ní zajdu, třeba tě upokojí, až ji uvidíš. Přivedl líbeznou dívku. Jejíž blůzku i sukni pokrývaly vyšívané rozmanité květy. Jen utrhnout a přivonět. Pan Herald nemohl z dívky spustit oči. A ačkoliv se mu vyšívání protivilo, nad jejím uměním nešetřil chválou. Když se vrátil na hrad, hned své ženě o kovářově dceři řekl a živě a v barvách jí vylíčil každý kousek výšivky, co měla dívka na sobě. V paní Johance se varila krev, když svého muže poslouchala. Pro ní neměl vlídného slova a její práci přecházel mlčením a nad špinavou kovářkou se teď rozprýval. Hned na zítří, když odjel pan Herald zase na lov, si pozvala paní Johanka kovářovu dceru nahoru na hrad. A sama viděla, že její muž vůbec nepřeháněl. Měla co dělat, aby na sobě své ohromení nedala znát. Doslechla jsem se, že se ti ve vyšívání žádná jiná nevyrovná. Když jsi tak šikovná, uvidíme, jak obstojíš v úkolu, který ti uložím. Za 3 dny a 3 noci mi obšiješ stuhu tak dlouhou, že bych s ní obtočila celý Plumlovský hrad. Pak zavřela dívku do komnaty hradní věže, kde měla jenom barevné příze, jehly a nekonečné metry stuhy. Kovářova dcera navlékla jehlu a pustila se do práce. Pod jejíma rukama ožívaly motýly, ptáci a čarokrásné květy. Když si po 3 dnech a 3 nocích paní Johanka přišla pro vyšitou stuhu, nebyla kovářova dcera ani zdaleka u konce. Vidím, že pověst o tobě lhala, vysmála se jí paní Johanka. Kovářova dcera odložila jehlu a zvedla k ní k smrti unavené oči.
Sama dobře víte, že potřebuji více času. 3 dny jsem nespala a padám únavou. Paní Johanka se jenom uchechtla. Načež se Kovářova dcera postavila a ukázala na ní prstem. Vaše závist vás zaslepila a já vás proklínám. Ode dneška budete navždy i po své smrti jenom vyšívat a klidu nedojdete. Potom vzala nedokončenou stuhu a rázem se na ní oběsila skokem z okna. Paní Johanka zůstala jako omámená, ale nemohla si pomoci. Popadla stuhu tam, kde dívka skončila a pokračovala v rozdělané práci. Vyšívala dál a dál. Jednoho dne, dávno potom, vyšívala pod hradem a klubko přízejí vyklouzlo z košíku a skutálelo se ze stráně dolů až k rybníku. Zaklela. Který čert s tím klubkem dneska hraje a kam ho odnesl? Dolů pro klubko se jí nechtělo. Zatoužila, aby jí ho někdo podal. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, stojí před ní rytíř a klubíčko jí podává. Usmála se na něj, ale sotva se příze dotkla, pocítila mrazení. Chtěla vykřiknout, ale nemohla. Skamenila. Dodnes tak můžete na svahu pod místem, kde stával hrad, vidět kámen, který má podobu sedící ženy, s jehlou v ruce.

O původu prostějovské ražné. Vyslal kdysi Lucifer jednoho z čertů na Hanou, aby tam lovil lidské duše. Čert tedy obcházel hanácká města a vsi, ale měl smůlu. Nedařilo se mu. Buď byli tenkrát hanáci bohabojnější, nebo byl ten čert trochu hloupý, anebo obojí. Až v které si vesnici u Prostějova padl na bohatou selku a ta se mu upsala krví. Může prý si s pánem Bohem vzít její duši a odnést ji do pekla, když jí celý rok vydrží dobře sloužit. Čert si myslel, že má vyhráno. Jenže to ještě nevěděl, co všechno po něm selka může chtít a jak s ním bude zacházet. Brzy mu došlo, že se přepočítal. První den ho poslala orat na pole. Do večera zoral úhor, na kterém by se jiní drželi několik dní, ale nepochválila ho. Brázdy byly moc husté, orba mělká a kdesi cosi. Další den musel pole přeorat, ale zase nepochodil. Tentokrát byly brázdy příliš řídké a hluboké. Když štípal dříví, byla polinka hrubá, že se jí v peci oheň dusil, nebo moc drobná, že se jí žárem v troubě buchty připalovaly. Sýct správně nedovedl, o dobytek se dobře nepostaral, zkrátka všechno dělal špatně, takže ho jen sekírovala. Jednou ho nechala prát prádlo, ale že to všechno spackal a bílé prádlo jí obarvil, popadla vařeku a začala ho tlouct. Čert toho měl právě dost. Vyskočil, zařval vsteky a hodil selce úpis k nohám. A šel. Vlékl se smutně po silnici, až došel do Prostějova. Tam si sedl v hospodě do kouta, dal si pivo a přemýšlel, co si počne. Nemohl se vrátit do pekla s nepořízenou. Přemýšlel a přemýšlel. A na to jeho přemýšlení padlo aspoň 10 piv, až ho to konečně napadlo. Naučí lidi pálit kořálku. A to se mu povedlo. Od té doby, co se pálí na Hané Žitná, nejproslulejší je právě ta prostějovská, tam od čerta dostali první, původní a nejlepší recept, mají čerti z Hanáky lehkou práci. Vlastně žádnou práci. Lidé ošemetnému nápoji neodolají a v opilosti se hrnou do pekelných osidel sami. Tak pozor.

Jemným varováním se uzavřel pátý díl četby na pokračování s pověstí Olomouckého kraje. Vydali jsme se na Plumlov a také do Prostějova. Celou sérii připravila Markéta Kočíma-Chačíková, v režii Michala Bureše vyprávěl Igor Bareš, technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudebně potom Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2023.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej A hostí.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Právě dospíval David Dale svou píseň V ozvěnách. No a už za pár minut je tady pro vás připraven další díl pořadu Zámecké léto. Ještě předtím ale dostane prostor Mirek Kobza, který nás vezme někam na výlet, jak je jeho dobrým zvykem. Dnes to bude do obce Ješov, části Luké na Olomoucku, což je vesnice, která se v minulosti celá přestěhovala. V historických zápisech se také můžeme dozvědět, že se z tamního kopce rozhlížel Napoleon a také, že tam řádil ohnivý pes. Podrobnosti už právě teď Mirek Kobza a jeho pohlednice Od pradědu na Hanou.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Vydáte-li se po silnici z Litovle směrem do Konice, na té náhorní plošině mezi Slavětínem a Lukou se nachází dnešní obec Ješov. Záměrně říkám dnešní obec Ješov, protože s tím umístěním obce v dávné minulosti to bylo opravdu trošku složitější. Přijedete do malé vesničky v dolíku mezi kopci, které pokrývají většinou pole nebo pastviny. Ani vás nenapadne, že tady bydleli lidé již před více než 700 lety. První zmínka o vsi se totiž objevuje už v listinách z roku 1309. Tady se ale dostáváme do problému. Tehdy bychom totiž na místě dnešních domů Ješova patrně našli jenom pole nebo les. Původní osada stávala jihovýchodně od současné obce, na místě, kterému se dodnes říká na starém Ješově. Dnes je na tomto místě pole a proti bývalé obci přes silnici stojí dnešní Ješovský dvůr. Podle dobových pramenů měla obec Richtu, panský dvůr a snad i kostel. Jenže v roce 1492 je tato vesnice najednou uváděná jako pustá. Proč došlo k jejímu zániku, to se dnes můžeme jen domnívat. Snad to bylo z důvodu polohy, která zde na kopcích asi nebyla úplně nejlepší, nebo byly důvodem česko-uherské války, které nedávno skončily. Teprve později se objevuje nová vesnice se stejným jménem, a to už na současném místě. V roce 1602 je doslova uvedena jak nová obec, tak stará pustina. Zajímavé je vysvětlení, proč obec stávala na tak nevhodném místě. Podle jedné z teorií procházela právě tudy stará úvozová cesta z Olomouce na Bouzov. A je tedy možné, že ves vznikla při této silničce, která se později přestala používat a Ješov byl tedy přesunut přece jen na příhodnější lokalitu. Nový Ješov patřil po většinu své existence chudobinskému panství. Už to zdaleka nebyla tak významná ves jako její předchůdkyně. Mimochodem jméno obce Ješov pochází ze jména Jech nebo Ješek, které se dnes už moc nepoužívá. Jedinou významnou stavbou v obci býval dvůr, který najdeme na kopci na pravé straně cesty od Ješova směrem na Lukou. Bylo to hospodářské centrum, které spravovalo velkou část panství chudobinského zde v okolí Luké. Mimochodem podle pověsti se prý právě tady někde zjevoval strašlivý ohnivý pes. Po zrušení poddanství pak byla obec samostatná až do roku 1960. Tehdy se stal Ješov součástí nedalekého Slavětína. Místní lidé to měli ale blíže spíše Luké, ani ne tak vzdáleností, ale chodilo se sem do kostela a do roku 1929, než v obci vznikla škola i do té. A tak v roce 1980 Ješov mění nejen příslušnost k obci, ale i k okresu a stává se součástí Luké, ke které patří dodnes. Když už jsme u záležitostí víry, je nutné zmínit, že Ješov mýval svoji starou kapli, zasvěcenou svatému Václavu, a to už od roku 1813. Nejprve byla patrně dřevěná, teprve v roce 1876 byla postavena z cihel. V roce 1921 se ale v obci stavěla nová místní komunikace a kaple byla kvůli ní stržena. Zvon, který se podařilo uchovat, pak sídlil na zvonici a později ve skladu zdejší hasičské zbrojnice. Až do roku 2006, kdy místní vybudovali novou kapli a zvon se sem opět po letech vrátil. Dnes je okolí Ješova opravdu krásné. Výhledy z vršku nad obcí jsou neopakovatelné. Však prý taký pohled z kamenice mezi Ješovem a Kovářovem si prý vychutnal i sám Napoleon při cestě od Slavkova. Asi věděl, co dělá, protože to panorama nízkého i hrubého jeseníku je opravdu úžasné. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Ješova, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Porta je 60-letý hudební festival. Písničky oceněné autorskou Portou v 70. a 80. letech budou znít na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Mnohé z nich už dávno zlidověly. Panenka, Rosa na kolejích, Kamarád, No to se ví. Vzpomínat na festival Porta můžete společně se mnou v pořadu Na cestě. V neděli 12. července po 15. hodině. A třeba si i zaspíváte. Poslechu zve Jarka Nosková.

0: Zámecké léto.
1: Pátek 10. července je tady, také Pavel Kudrna, naše zámecké leto můžeme uzavřít, respektive druhý soutěžní týden. Vy, kteří nás posloucháte poprvé, tak vám všechno průběžně vysvětlím, no a vy stálí posluchači víte, že vás dnes čeká hned dvojí soutěžení. Jednak o náš zámecký cestovatelský balíček, no a hned potom z výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku, víc teď už prozrazovat nebudu. Ale František Kinský by mohl prozradit, kam se dnes vydáme.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vydáme do Dačic, kde na Horním náměstí vybudoval Oldřich Krajíř z Krajku takzvaný nový zámek, dnes zámek Dačice. Mísí se v něm renesance, baroko, klasicismus, neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
3: S kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
4: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
3: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
4: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
3: Ne, klasicismus?
4: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
3: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
4: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co byl zámek rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
3: Kudy půjdeme?
4: Těmi největšími dubovými
3: dveřmi. Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
4: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku, kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
3: Tady je i dětský stoleček.
4: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit cedulku s věnováním.
3: Tante Luise.
4: Ano.
3: Takže ji říkali tetičko.
4: Zdá se to tak být.
3: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
4: To je polyfon, předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený Pochod Radeckého. Jsem zasunula kličku.
3: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
4: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
3: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
4: Friedrich Ferdinand Dalberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
3: Proto ti ptáci vycpaní.
4: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpanin, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dalberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
3: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
4: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dalberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografie půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
3: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
4: To je tak, jako by se cestně lazená.
3: Knihy patřily Dalbergům?
4: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
3: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
4: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
3: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
4: Klec s exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: To známe další zámek. Stejně musím říct, byli ti naši předkové šikovní. Zaujal vás taky ten polyfon, perforovaná deska. Jak to vlastně udělali, aby to proděravili tak, že to hraje pak tu melodii? Já myslím, že bez umělé inteligence bychom se dnes neobešli. Já se tedy bez ní obejdu, ale bez počítače nikoliv. Vy budete telefonovat, kdo se zobrazí jako třetí, tak půjde do vysílání soutěžit. Hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, nejprve tedy o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. 731 800 900. Startujeme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak já budu zvonit za chvíli jinak. Ta znělka, která bude výherní, věřím, tak zní trošku jinak než zvony, ale to je dobře. Doufám, že bude znít pro paní Alexandru ze Staňkova. Dobrý den, paní Alexandro.
1: Dobrý den, já taky doufám.
0: Tak já taky doufám, já vám to přeju. Takže zámecký cestovatelský balíček je připraven, soutěžní otázka taky. Tak já to dnes nebudu zdržovat, čeká nás i losování, pojďme na to. A já se ptám, z té reportáže samozřejmě, jakou barvu má fasáda dačického zámku? Za A bílou, za B červenou, za C zelenou?
1: Zelenou.
0: Je to tak, je to taková tyrkysová barva. Zámecký cestovatelský balíček je váš a máte pětku ode mě.
1: No, děkuju.
0: To je dobře nebo špatně, jestli máte pětku?
1: No.
0: Ono je to jedno, protože... Já vám takhle předvedu, tady je těch pět pingpongových míčků od jedné do šesti, do pěti, pardon, vy máte tedy tu pětku, takže pokud za chvíli vytáhnu pětku a řeknu paní Alexandra Staňkov, vyhráváte soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Mějte se hezky, hezký víkend, naslyšenou.
1: Já taky vám děkuju a mějte se hezky, naslyšenou.
0: No tak teď je přesně ta doba, to napětí pro paní Marii z Brčkova, pro pana Radka ze Světle, pro pana Zdeňka z Říkonína a pro paní Marii z Nivy. Tak kdo pak tedy bude teď tím šťastným? No tak já to takhle roztočím a... Tak a už to mám. Tak je to dvojka, maminko, bych měl dodat. Pan Radek Ambros Světla, gratulujeme. Takže na zámek se pojede podívat pan Radek. Já tam tu dvojku zase vrátím, protože to bude připraveno na příští pátek. No a nezapomeňte, zase v pondělí se sejdeme, jinak samozřejmě zámecké léto pokračuje i o víkendu, to vás pozveme po 13. hodině v čase původních výletů mimo prázdninových, teď tedy zámeckého léta na zámek v Neústupově v sobotu, no a v neděli to bude zámek v Týnci u Klatov. Takže já se na vás těším v pondělí v 9:45. Krásný den, hezký víkend vám všem přeje Pavel Kudrn.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Přezbrojení svého vojska na tanky Leopard 2 a 4. Prapor v Přáslavicích oficiálně převezme poslední z těchto obrněnců. Celkem jich má 42. Nahrazují zastaralé sovětské stroje T-72. Slavnostní ceremoniál v kasárnách v Přáslavicích začíná právě teď. Máme tam reportérku Lenku Kratochvílovou.
1: Tak ten slavnostní akt skončil právě před malinkou chvílí. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD přidal symbolicky klíč od posledního tanku Leopard, a to veliteli praporu Tomáši Suchému. Součástí dodávky jsou i dva vyprošťovací tanky Biffel. Modernizace tanků kombinují německý dar a český nákup. 28 tanků v hodnotě 4,5 miliardy korun bylo poskytnuto zdarma jako kompenzace za pomoc Ukrajině. Za zbývajících 14 tanků Česko zaplatilo bezmála 4 miliardy korun. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Ředitelství silnic a dálnic zahájí v pondělí v Dolanech na Olomoucku opravu silnice první třídy spojující Olomouc a Šternberg. Práce se budou týkat úseku dlouhého asi 1700 metrů, potrvají do konce srpna, stát budou zhruba 18,5 milionu korun. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Práce budou rozděleny na dvě hlavní etapy a s tím souvisí i omezení dopravy. Řidiče osobních vozidel čekají značené objížďky přímo nejbližšími obcemi. Ovšem, nákladní doprava zůstává po většinu času na hlavní trase. Výměnu povrchu v Dolanech stihneme ještě do začátku školního roku.
0: Přerovská radnice zahájila opravu autobusového nádraží. Dělníci tento týden začali s rekonstrukcí povrchu nástupišť číslo 3 a 4. Pokračovat budou na konci července opravou vjezdu do areálu a zbývajících nástupišť i přilehlých chodníků. Oprava autobusového nádraží za 4 miliony 900 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty skončí v srpnu, uvedla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitele průměrného rodinného vozu za něj zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně, o tisícovku víc než před 6 lety. Uvádí to na modelovém příkladu společnost Broker Consulting s tím, že za nárůst můžou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit, třeba tím, že častěji mění pojišťovnu, říká Karel Schultes z internetového srovnávače Klik.cz.
3: Jen v prvním pololetí tohoto roku si u nás sjednalo pojištění přibližně 145 tisíc lidí. A proč tomu tak je? No, klient může v průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun. Sport.
0: Tenisový Wimbledon zažije v sobotu v 17 hodin první české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová se utká s Lindou Noskovou. Muchová totiž nejprve porazila Američanku Goffovou a Linda Nosková pak Kostěkovou z Ukrajiny. Mezi zápasy byla půlhodinová mezera a tak mohla Linda Nosková postup své krajanky sledovat až do konce.
4: Koukala se mnou, my jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně. A musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě. A samozřejmě jsem KF fandila, aby aspoň ta jedna Češka byla ve finále. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku místy jasno, odpoledne oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16, slabý během dne mírný severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto bouralo na silnici z Brníčka do Paseky na Olomoucku. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je pár minutek po 10. hodině, pátek 10. července a vy posloucháte dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Zdraví vás Vilém Pospíšil, co vás čeká, jak už jsem říkal a vždy to tak je, hlavně v pátek, Český rozhlas Olomouc vás bude zvát na nejrůznější akce, dávat tipy na výlety, kam třeba během léta vyrazit, no a náš prázdninový seriál vás pozve i dnes do Polska. Tentokrát to bude polské město Prudnik, kam se vydala Dita Vojnarová a Mirek Kobza. Vydáme se ale také do vedlejšího kraje Moravskoslezského na Opavsko, konkrétně do Jilešovic, kde navštívíme dílnu uměleckého kováře Zbyňka Pechála. Petr Muk, Hanna Zagorová, Electric Light Orchestra, to jsou interpreti, které také uslyšíte. Hezké dopoledne.

0: Anna Zagorová a její studánko stříbrná. Nějakou studánku, nevím jestli stříbrnou, ale mají určitě také v polském městě Prudnik. Český rozhlas Olomouc vás totiž během letních prázdnin vždy v pátek dopoledne zavede do nějakého z polských měst, které leží nedaleko hranic s Českou republikou. No a právě dnes se zastavíme v Prudniku, který se rozkládá na sever od kopců Zlatohorské vrchoviny v údolí stejnojmenné říčky. Město možná někoho překvapí náměstím s radnicí z 18. století a poměrně novými bytovými domy, které jej obklopují. Může za to, jak se dozvíme od Mirka Kobzy, v podstatě nedopatření.
1: To náměstí je z velké části úplně nové a může za to, dá se říct, omyl. V roce 1945 bylo totiž náměstí bombardováno sovětskou armádou, ale paradoxní bylo, že to bylo v době, kdy už město Prudnik bylo 5 dní v držení sovětské armády, takže vlastně bombardovali vlastně lidi. A zůstalo nám tady na tom náměstí toho strašně málo. Krásná radnice, která pochází z 18. století, je zajímavá takovým špalíčkem domu, kterým se dá projít. Pak tady máme sochu Panny Marie, takový mariánský sloup, který připomíná mimo jiné i smutnou historii Prudníka, protože tady velmi často procházel mor. O válkách se můžeme bavit v podstatě od začátku existence Prudníka. Mimochodem, tím se dostáváme až někde do 9. století, kdy sem přišli pravděpodobně slovanské kmeny Holasiců. No a když se podíváme ještě zpátky na náměstí, tak tady máme krásnou památku pro všechny milovníky starého Rakouska, protože je tady takzvaná Habsburská kačna, kde je ten krásný dvouhlavý orel, kterého my jsme si bohužel všude ze všech těch veřejných budov a ze všech těch veřejných prostranství ocekali a vyházeli.
2: Kašna stříká, ano, je osvěžující, máme ji opodál a tady mě hned napadá spojitost Prudníku z Rožmberky.
1: To je zajímavá věc, protože tady sice je taková legenda, že jako úplně první hrad dřevěný postavili snad příslušníci řádu templářů, jenomže historikové, kteří to sepsali, tak vlastně nepočítali s tím, že ty templáři vznikli až ve 12. století a ví se, že Prudník byl osídlen už minimálně 100 let předtím. Takže to nesedí. No ale co sedí, tak vlastně my tady dokonce máme krásný důkaz toho, že zakladatelem města byl člověk, kterého bychom spíš hledali v jižních Čechách, a to Vok první z Rožmberka, byl to komoří českého krále. A on si koupil tehdy to panství, postavil si tady krásný hrad, který byl centrem toho dominia. On byl i zakladatelem města, takže možná to trošku bude někomu připomínat jihočeská města. No a ten hrad vlastně tady zůstal až do roku, tuším, že 1811, kdy vyhořel. A jediné, co po něm zůstalo, je Bergfried, což je tady ta věž, tady v rohu náměstí na nás vykukuje s tím dřevěným podsebitím. Smutné je, že pokud byste se na ní teď chtěli podívat, tak se tam nedostanete, protože tam napsaný do odvolání zavřeno, takže bohužel nemůžu sloužit.
2: My jsme se taky otočili a šli jsme si sednout kousíček dál na lavičku. Prudník, to je město řemesel a tkalcovství.
1: Je to tak, vlastně jako každé město, tak už i v těch dávných dobách tady probíhala řemeslná výroba, tady na náměstí byly zřejmě tehdy ty měšťanské domy. Pravdou je, že se tady od počátku vyrábělo plátno, vyráběly se tady sukna, byl tady i ševcovský cech, takže dalo by se říct, že už v tom středověku nebo raném novověku to tak bylo. Ve skutečnosti ale se tomu tak říká spíše od dob pozdějších, a to zejména z doby, řekněme, poloviny 19. století, kdy tady začíná vznikat první průmysl, jsou to zejména přádelny lnu, a takovou hlavní osobností, která tady vybudovala rozsáhlý průmyslový komplex, byl Samuel Frankl a potom jeho potomci, což byl židovský podnikatel, který se stal významným výrobcem textilu, a to v evropském měřítku. Ty firmy tady byly opravdu velké, fungovaly až do druhé světové války, kdy samozřejmě rodina Franklu musela odejít, firmy byly arizovány. Je tady i takový smutný příběh, že vlastně tady vznikla pobočka kvůli právě těmhle firmám koncentračního tábora Auschwitz. Další firmou, která tady potom vznikla, tak byla továrna na boty v roce 1945 a fungovala až do roku 2004. Byl to takový polský svit. Co nám tady zůstalo, tak jsou po těch Franklech zajímavé památky, řekněme, toho období přelomu 19. 20. století. Prudnické kulturní centrum, což je původně vila Hermana Frankla, což byl syn toho zakladatele, a potom je tady novorenesanční vila na ulici Niská číslo 2, krásná novorenesanční stavba. Vůbec jako v Prudníku těch památek je hodně. Máme tady ze 13. století kostel svatého Michaela Archanděla, klášter, špitál Milovaný milosrdných bratří, františkánský klášter s krásným novogotickým kostelem.
2: Židovský hřbitov.
1: Spoustu pozůstatků středověkých městských hradeb.
2: Zveme k návštěvě Prudníku, ať už přijedete autem, přijdete pěšky nebo se vypravíte na kole. Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza.
2: Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Dnes v dopoledním vysílání se s Mirkem Kobzou a Ditou Vojnarovou vydáváme kousek za hranice naší země i našeho kraje, konkrétně do polského města Prudnik. No a do něj je to třeba ze takových Zlatých hor necelých 25 minut autem. Pokud tedy budete v té oblasti, tak například zítra v parku Sanatoria Edel ve Zlatých horách pokračuje kulturní léto. Od 15.30 se tam děti a dospělí mohou těšit na program Roztančíme celý park. Večer potom tu hudební část od 6:30 obstará vystoupení Xaviera Baumaxy. Vstup na všechny akce je dobrovolný. No a když už tam budete, můžete vyrazit do toho Prudníku, do kterého se vydáme za malou chvíli opět i my. Tentokrát vám dáme tipy na jak tam trávit volný čas.

0: Jiří Schellinger na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zpíval o tom, že je prý jen blázen. To samé byste si třeba mohli říkat, pokud nevyrazíte po našich typech do polského města Prudník. Jehož historii jsme už v dopoledním vysílání probrali, ale teď zjistíte, že nabízí návštěvníkům také skvělý mix pěší nebo cykloturistiky, historických památek i letního koupání. O tom, jak pestrá vaše dovolená může být v polském Prudníku, bude opět mluvit Mirek Kobza.
1: Já jsem trošičku nastínil, jaký byl Prudník v minulosti, ale on je Prudník docela zajímavý i v současnosti. Ty spátrala, já teda musím říct, že co se mi na Prudníku líbí, že tady končí hory a začíná rovina. Takže cyklisté, kteří sem přijedou třeba přes tu Zlatohorskou vrchovinu, tak jako tady konečně přestanou makat, teda jenom ve městě, protože jak vyjedou, tak začne klasický polský protivítr.
2: Já jsem se dívala na to, že se tady dá opravdu pěstovat pěší turistika, ale samozřejmě to kolo se vyplatí vzít si sebou, protože my jsme nedaleko hranice a dá se samozřejmě přejíždět z polské strany na tu českou. Když už si zmínil Zlatohorskou vrchovinu, tak já jsem našla pěkný cykloturistický výlet, který má ale skoro 80 kilometrů a zahrnuje místa jako samozřejmě Prudník, potom Třemešnou ve Slezsku, Janov, Zlaté hory, Jarnoltovek, přes který jsme jeli, a Pokřivnou. A to jsou takové vesničky, ale už i tam se vyplatí zastavit.
1: No jednoznačně. Jednak Jarnoltovek je východisko na Biskupskou kupu, takže nemusíte jít jenom ze Zlatých hor, můžete jít i z té druhé strany. Další zajímavé místo je právě u té Pokřivné. Místňáci určitě tuší, o čem budu mluvit, a to je úžasná smažálňa ryb. Poláci ryby opravdu umí a tam je prostě skvělá. No a pak třetí věc, ona vůbec, ta Zlatohorská vrchovina je zajímavá. Je to takové málo obydlené území a kdo by se tam vydal, musím říct, že je tam spousta turistických značek, tak fakt může jít třeba celý den a nepotkat ani nohu, což je taky dneska už netypické.
2: V létě je teplo, vždycky se díváme po vodních plochách, což není problém v této lokalitě najít. I Prudník nabízí své koupaliště, má spoustu částí, můžete tam jít sami, můžete tam jít se svými dětmi, nejenom, že se vykoupete a odpočinete si, ale můžete si zahrát třeba plážový volejbal, dát mini fotbálek, anebo využít vodní skluzavky. Ale mezi posluchači je určitě celá řada milovníků historie a tady bychom se společně podívali nedaleko od Prudníku, protože je tam objekt, který je nádherný.
1: Já jsem dlouho netušil, že to tam je. Jako já to jméno znám. Je to zámek Mošná. Psáno polsky, teda Mosezna, ale je to úžasné místo, které je tak trošku ukryté do té doby, než k němu přijedete. Je to zámek, který byl nedávno zrekonstruován. Je tam 365 pokojů, 99 věží. Prohlídka trvá tuším nějaké 4 hodiny. Je tam spousta atrakcí, ještě kromě toho je tam restaurace, je tam dětské hřiště, je tam všecko možné. Je to výlet na celý den. A je to od Prudníku bajočko nějakých 10 kilometrů na severovýchod, takže kdo by chtěl, určitě zámek Mošná stojí za to.
2: Když budou posluchači pátrat po možných výletech, tak narazí na Góry Opavské. To bychom jim měli vysvětlit, že je vlastně dobře znají.
1: No znají, protože to je ta Zlatohorská vrchovina, o které jsme mluvili. Je pravda, že tady je to vždycky, jste na hranicích a jste v jiných horách. Ale na druhou stranu samozřejmě lidé si rozumějí. Já musím říct, že jsem byl Prudníkem velmi překvapený. A já, když jsem vypočítával ty památky, tak jsem zapomněl ještě na jednu. A to je milostná studna, která je přímo v centru, je u ní krásná socha. A já vám ten příběh neprozradím, protože on je u ní napsaný, takže kdybyste se sem chtěli vydat, tam je to všecko popsané.
2: Přijďte nebo přijďte, zveme do Prudníku. Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza.
2: Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Karel Gott a jeho velmi oblíbená píseň Stále mlád právě dozněla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Většina z vás, ti nejpozornější, určitě poznali znělku naší soutěže Rozhlas to je výhra, která zazněla právě před tou písní. No a jako první se sem do studia Českého rozhlasu Olomouc dovolala paní Věra Spoličky. Já vás zdravím, hezký den.
1: Dobrý den a vás taky zdravím.
0: Jak jsme se bavili, věřím, že znáte tedy pravidla soutěže Rozhlas to je výhra. Já vám právě teď tedy dávám možnost, abyste zvolila nějaké číslo. Ještě jich tam spousta zbývá. Věřím, že budete mít štěstí i po druhé. Tak které číslo zvolíte?
1: Číslo 16.
0: Číslo 16 a máte štěstí i po druhé, je to tak, 16 zvolena ještě nebyla, takže se stáváte vítězkou naší soutěže a získáváte deskovou hru od Alby s názvem Úžasné příběhy a také plátěnou tašku s logem Českého rozhlasu Olomouc. Já si myslím, že to je ideální kombinace, která může znamenat to, že si hru zbalíte právě do tašky Českého rozhlasu Olomouc a vyrazíte si ji zahrát třeba někam k vodě, co vy na to?
1: Ano, děkuji.
0: Můžete si samozřejmě výhru vyzvednout i u nás na Pavelčákově 19 v Olomouci. V tom případě byste dostali ještě takovou malou pozornost navíc. To je samozřejmě na vás. Já vám moc děkuji a ještě jednou gratuluji k výhře.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Mějte se krásně. Teď už ale zaspívá Karel Zich svoji píseň Alenka v říši divů.
2: Jsou svět,

0: Kateřina Marie Tichá zaspívala svou píseň Plamen na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kam se vydáme teď? Nevydáme se nakonec za uměleckým kovářem, ale přiblížíme si takovou vlastně aktualitu, která přišla během včerejšího dne a má spojitost s naším olomouckým krajem. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková totiž postoupily do finále Wimbledonu a zítra odpoledne si zahrají o titul v ženském singlu. Je to poprvé v historii, co bude mít Česko oba finalisty Grand Slamové dvouhry. Muchová vyřadila Američanku Coco Gauffovou 12-10 v rozhodujícím tiebreaku třetí sady, Nosková potom Ukrajinku Martu Kostiukovou 2x6-4. No a jak jsem říkal, obě tenistky jsou spjaté s naším krajem. Muchová je totiž olomoucká rodačka a Linda Nosková je členkou Přerovského tenisového klubu.
1: Je to neuvěřitelné. Já když jsem viděla čtvrtfinále, jsem říkala, je to možný, ale asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch.
2: Martina Navrátilová, držitelka 18 Grand Slamových titulů z ženské dvouhry a mnoha dalších rekordů, byla součástí výjimečné éry. Tehdy už po emigraci nějakou dobu reprezentovala Spojené státy americké, ale okamžitě si teď vybavuje finále Australian Open z roku 1989, kdy proti sobě bojovali Ivan Lendl a Miloslav Mečíř, oba s tehdejší československou vlaječkou u svého jména.
1: To bylo Lendl s Mečířem, což byl Slovák.
2: Teď je to tedy poprvé, kdy se utkají dvě české tenistky ve finále Grand Slamu a Linda Nosková z toho má obrovskou radost.
3: Pyšná na sobě, myslím, že i Česko je na nás pyšný. Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
2: Vyprávěla Linda Nosková, která šla na kurt půl hodiny po postupu Karolíny Muchové a ještě tak získala čas na to napínavý duel dokoukat.
3: Koukala se mnou, my jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně a musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě. A samozřejmě jsem KF fandila.
2: To Karolína Muchová to měla obráceně. Se závěrečným míčkem Lindy Noskové jí začaly ve Wimbledonu mediální povinnosti a taky ona mohla úspěch krajanky okomentovat.
3: S Lindou trénujeme normálně i skoro na každém turnaji, takže to pro mě bylo takový jako fajn a popřáli jsme si hodně štěstí, dobře jsme se rozehráli. Vyšlo vám to oběma a jsem za ně ráda, že jí to vyšlo taky.
1: Češka vyhraje, tak jsem moc ráda a pyšná.
2: Je pyšná také slavná česká rodačka Martina Navrátilová. Finále začne v sobotu po 17. hodině. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Dospíval Pavel Bobek a věřím, že spousta z vás poznala, že právě teď začíná písně Věry Špinarové Kouzlo bílejch čar. Za malou chvíli je tady 11. hodina, to znamená zprávy a s nimi Jiří Kořínek. Dozvíte se třeba to, že Vrchoslavice opraví zázemí pro hasiče, nebo to, že nemocnice mají v létě právě kvůli dovoleným méně dárců krve. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, hezké dopoledne.

0: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Nemocnice mají v létě kvůli dovoleným méně dárců krve. Vrchoslavice opraví zázemí pro hasiče. Zpočátku jasno, během dne oblačno, teploty do 26 stupňů Celsia, slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Radnice v Olomouci, Prostějově a Přerově v uplynulých 4 letech výrazně nerozšířily městský bytový fond. Města peníze

0: Ovčího Jana Marka za to můžou rostoucí náklady na opravu vozidel.
1: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
0: Letní prázdniny znamenají pro transfuzní oddělení nejnáročnější období v roce. Nemocnice se proto před nimi snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. Obvykle na tom pracují zhruba od května.
2: Kvůli dovoleným je v létě méně dárců krve a ani po jejich návratu není jisté, že budou moct zásoby okamžitě doplnit.
3: Po návratu z některých destinací je až půl roku odklad na darování krve.
2: Připomíná primářka transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková. Takto dlouhá stopka platí pro exotické země, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo všechny státy Jižní Ameriky.
4: Jsou to země, i které jsou v Evropě. Záleží na to, jaký je tam výskyt komárů například.
2: Doplňuje Vladislava Pražáková z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Hlavně Středomoří, ale i dalších oblastí se totiž několik let týká sezóna západonilské horečky. Lidé by po návratu měli počkat měsíc, než krev půjdou darovat. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Dělníci opravují ve Vrchoslavicích na Prostějovsku zázemí pro tamní hasiče. Podle nezávislého starosty Dušana Svozílka upraví parkovací stání pro zásahové auto i šatnu pro hasiče.
5: My máme jako velmi aktivní hasiče. Obec prostě zřizuje jednotku požární ochraně. To jsou hasiči, kteří jezdí k výjezdu a potom dobrovolní hasiči. A to jsou ti hasiči, kteří dělají ten požární sport. Máme 30 až 50 výjezdů za rok a co se týče hasičů dobrovolných, tak máme od dvou přípravek přes žáky, dorosty, ženy, muže a veterány. Dokonce veterány, ženy, muže. Sport.
0: O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamů utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová z Olomouce a přerovská Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále po odvráceném matchballu Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6, 7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála 12-10. Nasazená devítka Nosková pak porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 6-4 a 6-4. Finále začne v sobotu v 17 hodin. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku místy jasno, odpoledne oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16, slabý během dne mírný severozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Trávu kolem silnice první třídy číslo 44 sečou dělníci na trase mezi Červenohorským sedlem, Bělou pod Pradědem a Jeseníkem. Projíždějte tam opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje dál, je 10. července, pátek, 11 hodin a 4 minutky. Co nás čeká? Samozřejmě spousta pozvánek na víkendové akce, jako vždy. No ale také opět připomeneme, jako v tento čas pravidelně, že Olomoucká zoologická zahrada má 70 let, no a my si o prázdninách představujeme její obyvatele a dnes poprvé nahlédneme do akvárií, takže to budou převážně mořské ryby. Samozřejmě jsou připraveny také babské rady. Zjistíte, že máta nemusí být jen osvěžující bylinka do nápojů. Já jsem dnes ráno třeba měl mátový čaj. Dnešní babské rady připomenou, že máta může posloužit i v zahrádce. Uslyšíte za chvíli. No a ta máta může pomoct také k tomu, že si třeba nikdy nebudete muset jako Helena Vondráčková zpívat Lásko má já stůl.

0: Český rozhlas Olomouc během letošních prázdnin představuje obyvatele zvířata, kteří žijí v olomoucké zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Ta totiž letos slaví 70. Dnes se vydáme do pavilonu Šelem, kde uprostřed olomoucké zahrady najdeme také akvária, převážně s mořskými rybami. Než se dostaneme k té největší nádrži s rejnoky nebo žraloky, můžeme si v těch menších prohlédnout pestrobarevné ryby i korály s chovatelem Josefem Drtilem.
1: Když vstoupíme do pavilonu, tak první, co vidíme, jsou úplně malinká akvária s barevnými rybkami a tuším, že tady tuhle tu rybku zrovna známe z nějakého animovaného filmu.
2: Jo, tak to je vlastně klaun Očkatý, děti ho znají z kreslené pohádky Hledá se Nemo, proto to tady je u toho vstupu. Samozřejmě máme několik jedinců v různých, nebo prakticky skoro ve všech akváriích, protože to je taková nejběžnější ryba. Poměrně dobře se dá i odchovat.
1: A to jsme v mořském akváriu nebo ve sladkovodním?
2: Kromě akvária s piraněmi máme tady všechny akvária mořská.
1: Co na tom člověka samozřejmě zaujme, je pestrost jednak barev a jednak i tvarů, nejen těch ryb, ale i dalších živočichů, možná i rostlin.
2: Převážně jsou tady korály, jsou tady nějaké i řasy rodu kaulerpa, ale převážně korály a ty korály jsou barevné. Ty mořské akvária se nasvěcují trošku intenzivněji než sladkovodní, protože právě ti korálnatci se vyživují pomocí symbiotických řas, které žijou v jejich tělech a způsobují to jejich zbarvení, takže zároveň vlastně vyniknou i ty barvy.
1: To, co se tady hýbe, to je houba?
2: To je druh korálu, to je Xenie, to je takový pumpující korál.
1: Některé jsou tady nehybné a některé se hýbou.
2: Některé se hýbou vlastně tak, jak proudění jimi prochází. Většina těch korálů má vytažené polypy, snaží se z vody filtrovat nějaký zooplankton nebo fytoplankton, ale v tom akvarijním prostředí ho tam úplně moc není. Takže hlavní složkou potravy jsou právě ty symbiotické řasy, ale z principu oni furt jakoby loví, snaží se něco chytat z toho vodního sloupce.
1: Dále si můžeme všimnout ku příkladu žluté nosaté rybky, za ní také protáhle se zajímavou kresbou oranžové.
2: My se snažíme v každém akvárku mít ryby trošku jiné. Tady v těch malých akváriích máme takové druhy menších ryb, které by trošku, dá se říct, zanikaly v těch velkých nádržích. Takže ta žlutá je klipka, pak tady je nějaká mořská jehla, takový ten červeno-bílý pruhovaný, to je štětičko, on tady někde jak polehává, posedává vlastně na těch korálech.
1: Jak jsem říkal, zajímavá je i tvarová pestrost. Některé ty korály vypadají jako kytky rozkvetlé a jiné jsou podlouhlé a je to tedy velká rozmanitost, jak ten korál dokáže se tvarovat.
2: Buď to jsou jakoby jednopolipové korály nebo korálnatci, jako vidíme třeba tam ty sasanky nebo tady ty velké diskovité korály, anebo jsou to obrovské kolonie tisíců drobných malých polipů, jako třeba tady ta gorgonie. Každý ten malý jednotlivý polip je vlastně jeden jedinec, který žijí takhle symbioticky v kolonii. A tam, když to srovnáte s tou velikostí třeba i té sasanky nebo tady těch nějakých těch diskozom nebo rodaktisů, je to taky jeden polip, ale obrovský.
1: Pro ryby je to zajímavé prostředí, ku příkladu teď jedna si jakoby sedla, přímo odpočívá a sedí na tom korálu. Je to pro ty korály taky důležité, že mezi nimi plují ryby?
2: Ty korály to úplně nepotřebují, ty ryby spíš jako když na ně dosednou, tak oni se jakoby zatáhnou ty polipy v tom místě nebo tak, takže je to trošku jakoby ruší. A oni ty ryby to využívají jako skrýš, že někde sedí a čekají, co kde se zobnou nějakou potravu.
1: Tady jsou tři malá akvária nad sebou.
2: Jsme se snažili udělat malá druhová akvária s tím, že vlastně v to nejspodnější vidí prakticky jenom děti, to je v takové výšce očí malých dětí, tak tam jsou jenom sasanky a klauni. A v těch horních potom jsou další různé druhy ryb.
1: Ze zoo na Svatém Kopečku, Aleš Spůrný, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal

lyckas. Ja, den är. Man var uppe nofi alek. Man var uppe nofi alek. Man var uppe nofi alovi. Fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říct,

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

No a až vás přestane bavit ležet ve vaně plné fialek, jak zpívala Hana Hegerová, a řeknete si, že tak nějak málo tančíte, což je píseň, která je připravena za malou chvíli, můžete třeba dnes odpoledne na večer vyrazit na loděnici v Hranicích, kde zahraje lidová kapela Hudecká muzika Franty Kopeckého. Budou připraveny valašské moravské polky, valčíky, čardáše, staropražské písničky, spousta hudby, která právě nutí k tomu pohybu, k tomu tanci. Bude to takový pohodový podvečer u vody s živou lidovou hudbou. Vyrazit můžete také do litovelské místní části Chořelice, také dnes od 18 hodin. Tam sbor dobrovolných hasičů zve na taneční večer v hasičárně. Zahraje kapela Starband Live. Budou pochoutky z udírny, samozřejmě pivo a také nealko občerstvení. No ale pokud ten tanec není úplně pro vás, ale hudba zároveň ano, tak dnes od 19 hodin se v kavárně v parku v Týršových sadech ve Štenberku koná koncert kapely The Gardeners. Taková energická popová skupina nabídne podvečer, který bude naopak takový pohodový, nenáročné posezení, káva či víno, nebo jen taková hudba při procházce parkem. Jak si zpříjemnit nejen ten blížící se, ale i následující červencové víkendy, tak můžete vyrazit třeba na zámek Plumlov na nejen zajímavé prohlídky, ale také kulturní akce připravila vedení zámku, takže tam vás pozveme už za malou chvíli.

0: příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej A hostí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc, který vás jako již tradičně zve na nejrůznější akce nebo historické památky v našem kraji. Třeba jako na zámek Plumlov na Prostějovsku, který v létě ožívá koncerty, divadlem, ale také třeba historickými festivaly. Jaké akce se budou konat o nadcházejících červencových víkendech? Pozve nás kastelán Pavel Zástěra.
1: Nejbližší akce nás čeká tuto sobotu. Je to koncert s názvem Slavné árie baroka a klasicismu. Zazní skladby Vivaldiho, Händla, Spengera a začátek je v 19 hodin. Další víkend nás čeká další koncert, kromě toho, že tedy milovníci hudby můžou navštívit v podzámkem Keltskou noc, tak my nebudeme pozadu a u nás je koncert Pana Muchy, což je v podstatě věc, kterou asi nikde než u nás neuslyšíte a je to koncert na harmonia. A poslední červencový víkend nás čeká naše taková tradiční akce a je to historický jarmark, takže nádvoří ožije ťukáním kovářů, ochutnáváním dobových jídel, samozřejmě vše bude kostýmované a v tom přesném, správném historickém duchu.
2: Zve kastelán zámku Plumlov Pavel Zástěra z Plumlova Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Jak děkuje se andělům, ptala se skupina Kex v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jak se děkuje andělům, to nevím, ale vím, že třeba tuto sobotu a neděli 11. a 12. července můžete vyrazit na hrad Sovinec na Bruntálsku. Čeká vás tam totiž 27. ročník akce Na příkaz císaře, velkolepý rytířský turnaj. Oba dva dny mají celodenní program od 9 do 18 hodin. Připraveny jsou jedinečné souboje v plné zbroji, vystoupení rytířů, kejklířské pouliční divadlo, komedianti na káře, historický šerm, také sokolnické ukázky výcviku dravých ptáků a tak dále. Muzeum v Bruntále také se podílí na této akci. Podrobnosti najdete na webu špinavci.cz, což je spolek přátel hradu Sovinec. Vyrazit můžete také na koupaliště v Lošticích, to v neděli mezi 21. a 22. hodinou večer. Tam proběhne představení komedie Rudolfa Trinera Která jste která. Tu uvede jednota divadelních ochotníků v Lošticích a máte připravenou hodinovou dávku humoru a zábavy. Mimochodem, hodinová dávka humory a zábavy je pro vás připravena i ve vysílání Českého rozhlasu dnes mezi 16. a 17. hodinou. Za malou chvíli už se vydáme za Babskými radami, zjistíme, co všechno může dělat Máta.

0: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
1: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
0: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
1: Příběhy o outsiderech a viděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Sonátu většina z nás zná asi jako jen takovou osvěžující bylinku, kterou nejčastěji používáme do nápojů. Dnešní babské rady ale připomenou, že máta může posloužit třeba jako ochránce paprik.
1: Babské rady.
2: Máta obsahuje silice, které mají velice výrazné aroma. A toto aroma většině škůdců rozhodně nevoní, právě naopak. Proto se doporučuje vysadit mátu u paprik. Škůdci typu mšice, mravenci nebo bílé mušky se potom vaší úrodě vyhnou obloukem. Vůně máty hmyzí záškodníky doslova z mate, což prakticky znamená, že se hmyz bude mnohem hůře orientovat. Musíme ještě dodat, že máta má i jednu nevýhodu. Roste poměrně agresivně a velmi rychle se rozrůstá. Kdybyste ji zasadili přímo do záhonku k paprikám, mohla by s nimi začít vést konkurenční boj o živiny a soutěžit s nimi o vodu. Proto ji zasaďte raději do květináče a ty postavte kolem záhonu s paprikami. Tak budete mít jistotu, že papriky budou chráněné, ale zároveň si rostliny nebudou konkurovat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za pár minut je tady poledne, nejaktuálnější zprávy. Dozvíte se, že třeba mnohé školy v Olomouckém kraji se na začátku léta dočkávají z různých rekonstrukcí. Vystřídá mě za chvíli kolega Tomáš Kedzior. Hezký pátek!

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Vozíčkáři mají připomínky k opravě bývalého autobusového nádraží v Olomouci. Úvalno dokončilo první část chodníku ve středu obce. Cenu města Prostějova dostane modelka Pavlína Pořízková. Zítra bude zpočátku jasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré poledne, u zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Markéta Janíková. K nedávno dokončené opravě bývalého olomouckého autobusového nádraží nedaleko centra města mají výhrady handicapovaní. Kritizují například značení pro lidi s postižením. Zástupci radnice se budou snažit připomínky zpracovat do plánované revitalizace lokality Tržnice.
2: Značení pro handicapované osoby zrakově, výška nástupních obrubníků, také lepší značení skel tady na zastávce.
3: Říká Zdeňka Vyoralová ze spolku Trend vozíčkářů. Mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš upozornil, že je potřeba rozlišovat mezi opravou a reklamou.

0: Co se týkají odloučených pracovišť školy, pokračuje zástupkyně ředitele Hlasta Vrbátová.
1: Hlavní bude ve Vrbátkách se maluje a bude se rekonstruovat školní výdejna. V budově v Dubanech se budou rekonstruovat prostory bývalé mateřské školy, kde vzniknou prostory pro nové prvňáčky. Ve školce ve Štětovicích jsme se rozhodli zrekonstruovat sociální zázemí.
0: U Valno má nový chodník. Obec dokončila stavbu zhruba kilometrového úseku od kostela směrem ke středu obce. Chodník podél hlavní cesty v Uvolně úplně chyběl. Jde přitom o frekventovanou část obce, kterou používají i místní, i turisté. Teď chybí dokončit asi 500-metrový úsek od kostela směrem ke křižovatce na silnici 1/57. Říká nezávislý starosta Uvalna Radek Šimek.
2: Potřebujeme se nadechnout, protože jsme to financovali z vlastních, takže teď budeme tak spíš se zabývat nějakýma přípravama. Další etapu těch chodníků, ta už nebude tak velká, plánujeme v příštím roce, takže teď probíhá projektová příprava.
0: Samospráva Prostějova udělí letos cenu města modelce, herečce, spisovatelce a prostějovské rodačce Pavlíně Pořízkové. Slavnostní předání ocenění se uskuteční v sobotu 18. července v obřadní síni radnice. Vyplývá to z informací zveřejněných magistrátem. Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc odcestovali na soustředění do rakouského Bad Kleinkirchheimu.
3: Hlavní trenér Pavel Hapal nominoval na soustředění 23 hráčů do pole a 3 brankáře. V nominaci jsou obránci Matuš Malý i Filip Slavíček, kteří zatím ze zdravotních důvodů neodehráli žádné přípravné utkání. Jsou ale blízko návratu do plného tréninkového procesu. Někteří ostatní hráči naopak zůstali v Olomouci. S týmem nejsou třeba útočníci Dembe a Jasir, záložníci Kostadinov a Dolžnikov nebo obránce Huk. Mimo nominaci zůstal i brankář Tadeáš Stopen, který řeší působení v jiném klubu z důvodu většího vytížení. Sigma odehraje v Rakousku 2 přípravné zápasy. V pondělí z Dubaj Al-Ali a v pátek proti katarskému Al-Sadd. Šance ligu startují Hanáci 26. července v Jablonci. Adam Kodet, Český rozhlas. Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno s teplotami 22 až 26 stupňů. V Jeseníkách okolo 16 stupňů fouká mírný severozápadní vítr a zítra čekáme na střední Moravě většinou polojasno. Během dne přechodně i zvětšenou oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů. V Jeseníkách okolo 17 stupňů. A slabý přes den mírný severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Mezi 245. a 253. kilometrem D35 směrem Olomouc dnes probíhá údržba dálnice.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Páteční písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc jsou právě tady. Hezké odpoledne přeje Tomáš Kedzior. V kalendáři je oblíbené a časté jméno Libuše. A také Libuška, můžete poslat písničku anebo někomu jinému, záleží na vás. Telefon je 221 555 444, SMS-ková linka Českého rozhlasu Olomouc 723 70 33 51.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, svatr chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc také otevírají. Zdravíme paní Stanislavu do Vojnic. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát. V červnu měla narozeniny paní Majka Ondrouchová ze Štěpánova. A teď v červenci bude mít narozeniny František Klimeš z Daskabátu a paní Květa z Olomouce, to nevím příjmení. Takže všem přeji hodně zdraví a spokojenost do let příštích. A ještě zdravím Stoglový do Horky a paní Sisinku do Daskapátu. A moc krát vám děkuji a mějte se všichni.
1: A my děkujeme za milé pozdravy a písničku posíláme také paní Martě Dřenkové z Cotkytle. Hodně zdraví, štěstí, pohody a odpočinku přeje pravnučka Míla a zbytek rodiny. Věnování pro Libušku Dohnalovou, vše nejlepší a boží požehnání přeje Staňka. Pak je tady písnička pro moji ženu Libušku k jejímu dnešnímu svátku. Mám ji velmi rád, píše manžel z Heroltic. A ještě věnování paní Lídě Síglové a rodině Gotwaldové do Doubravice. Děkuji těm, kteří mi přáli přes Český rozhlas Olomouc a i osobně, i přes SMSky, píše paní Joži Sedláčková z Újezda u Mohelnice.

0: Lukášová na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc a paní Tonička z Ludmírova je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych prosila nechat zahrát k nám do domova seniorů, našim jubilantům. Zítra oslaví svůj svátek naše vrchní sestra Olinka Vigová a paní Olinka Dadáková, která tady s námi byla, teď je v Prostějově u dcery. 16.7. paní kuchařka Lenka Prucková oslaví své narozeniny. 17.7. sestřička Martinka Polišenská svůj svátek. 18.7. Anička Šmehlíková narozeniny a 23.7. Anička Jarošová narozeniny. Všem jmenovaným přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, radost dětí z vnoučat a boží požehnání přejí všichni seniori a zaměstnanci z domova. A vám, pane Tomášku, moc krát děkuji za vyhledání písničky a přeji krásný den.
0: Zdravíme.
1: Děkuji vám a nashledanou.
0: Do Ludmírovského domova seniorů vás všechny, kteří nás tam posloucháte. Pro paní Editku Stuchlou do Libiny k dnešním narozeninám hodně štěstí, zdraví, lásky a rodinné pohody přeje babička s celou rodinou. Pro pana Vojtu Ryšavého ze Šumperka, jeho bývalí kolegové z elektrodílny, děkuji Vojtovi za krásné setkání v Bušině, velká spokojenost, píše pan Švéda. K svátku paní Amálce Opršalové ze Žulové přejeme štěstí, zdraví a hodně úspěchu ve škole, píšou Dominik, babička a děda a paní Drahušce Koláčkové z újezdu ke včerejšímu svátku. Drahuško, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody s Bohouškem přejí Lída a Pepa.

0: Český ráj na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a paní Julie z Přerova. Dobrý den.
1: Dobrý den taky a prosila by zahrát, je to paní Libuška Vrublová Hranice na Moravě a zároveň jí popřát k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a co si sama Libuško přeješ, aby se ti opravdu tajné přání splnilo. Dále Zdence do Prostějova by nechala zahrát, taky Zdence do Hrochova s kamarádkou Jarmilou a taky František od Brna, jak dává nám vyhrávat všem. No ještě se vrátím zpátky na Přerovsko, jsem určitě Liduška Vraclavík ze Zdislavou taky poslouchá a Petr v Přerově taky vyhrává pěkné písničky. Tak, ale všem by, protože nejde všechny jmenovat, by popřála hezký víkend, opravdu, ať se vydaří. Díky moc, naslyšenou.
0: Tak to byla paní Julie z Přerova, písničku posíláme k svátku paní Libušce Mračkové a Libušce Šnirychové. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody přejí Pepa, Milka a Libor. Blance Havlíčkové z Choliny, Blaník tvým kulatým narozeninám, štěstí, zdraví a vše, co tě potěší. Ještě mnoho krásných chvil v kruhu rodiny a přátel a anděl strážný, ať tě chrání, píše paní Anna z Olešnic. Písnička k zítřejšímu svátku paní Olince Pravcové do Zábřeha s přáním všeho nejlepšího a zdravíčka, píše Liduška. A manželce Drahušce a Matýskovi pro radost a potěšení k odpolední kávě mnoho pohody a díky za vše, píše manžel Jiří.

0: V Českém rozhlase Olomouc písničky na přání, to byl Pavel Novák a s námi je paní Staňka z Oseku nad Bečvou. Dobrý den.
1: Dobrý den, Tomášku. Ráda vás slyším a zdravím a chtěla bych vás poprosit, že jste vybral určitě krásnou písničku a je to pro všechny občany Oseku nad Bečvou, kteří mě strašně podporovali po operaci. Dneska jsem teda, už jsem dva dní, jsem se vrátila z krásného jevička a tak jim za to všem strašně moc děkuji. A vám, Tomášku, za vybrání písničky, strašně vás mám ráda, úplně všechny, děkuji vám.
0: Tak hodně zdraví přejeme, úspěšnou rekonvalescenci paní Staňce. No a písnička je také pro mé rodiče Ludmilu a Jaroslava Koudelkovi z Věžek, kteří včera slavili výročí svatby 60 let. Hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody se svými blízkými přeje dcera Marcela s rodinou a přidávají se pravnoučátka. Paní Libušce šťastné k dnešnímu svátku, pevné zdraví, štěstí, lásku a do každého dne spoustu radosti a dobré nálady přeje Draža. Dnes má narozeniny pan Víťa Juřík ze Žulové, vše nejlepší přeje celá ulička a paní Libuška Vepřeková slaví svátek, takže zdraví, štěstí, pohodu a úsměv na tváři, píše rodina z Jesenických hor.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, písničky na přání. Paní Majka Stršic nám volá pravidelně. Dobrý den.
1: Dobrý den, no, tak já nemůžu odolat, když je čas. Takže tuhle písničku posílám samozřejmě Mirce do Štenberka, všem Libuškám Stršic, všem Drahuškám Stršic a všem Olinkám Stršic, ještě si poslouchají, jestli ne, tak je jejich problém. Líbí se mi ta písnička, když jste vzpomínali ten Hefajston. Kdybych já byl kovářem, tak já bych se asi taky spalila, ještě, že nejsem kovář, ani nekovář. Tak, děkuju.
0: Hezky zdravíme, my si to kovářskou písničku, kterou známe od Petra Spáleného, poslechneme v zahraniční verzi, abych tak řekl, a posíláme i k svátku také paní Libušce Čtvrtýkové z Břidličné. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti přeje Eva s rodinou. K svátku spolužačce Libušce Švédíkové ze Štáhle. Zdraví a štěstí a hodně dobrého přeje posluchačka Eva. Paní Olince Pravcové vše nejlepší k svátku a pozdravy z chaloupky z Mírova posílá Majka a paní Lidušce Křesinové do Mohelnice přejeme hezké sváteční odpoledne při pěkné písničce, a to píšou Marcela a Oliver ze Zábřeha.

0: Kam rozhlasu Olomouc, jedna veselá letní písnička a paní Staňka z Lomnice u Rýmařova je připravená. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tuhle písničku bych nechala zahrát. Lidušce do Jeseníku, pohádkové babičce. Lidušce z Olomouce, Zdeničce z Holubic, Zdeničce z Chotině, Jiřímu a Janě z Roštění a Tomáškovi s Kanárkama a jeho sestře a ty brzy ozdraví přeji z celého srdce. A tahle písnička je i pro vás a příjemnou službu všem přeji hodně, hodně zdravíčka.
0: Tak to byla paní děkuji Staňka vám. Z Lomnice u Rýmařova. Hezky tam zdravíme. Písnička pro radost řezbáři do ateliéru panu Jardovi Benešovi do Loštic, píše Ludmilka. Prababičce a pradědečkovi do Pňovic pro potěšení a dobrou chuť k pátečnímu obědu. Zdraví Vendulka a Růženka ze Strokova. K dnešnímu svátku paní Líbě do Jestřebí gratulují všichni známí. A písnička také Marušce Metalkové na chaloupku Mírov. Zdraví Liduška.

0: Českém rozhlase Olomouc, písničky na přání, a zdravíme teď paní Majku Dojedlí. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny věrné posluchače Českého rozhlasu Olomouc a tato písnička je pro Amélii Duškovou do Šumperka. Dneska slaví svůj svátek a proto jí přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, krásné prázdniny bez nehody a ať se jí daří. A ještě bych pozdravila rodinu Pavlíkovou a všechny z rodiny Koutných. A vám, pane Tomáši, moc krát děkuji za vyhledání písničky a přeji vám krásnou službičku. A co vám daří?
0: Děkujeme, zdravíme, dojedlí. Písnička k svátku paní Líbě Hrbíkové ze Tří dvorů a Líbě Zapletalové z Červenky. Vše nejlepší přeje Beátka a babička. Svátek slaví hodné a usměvavé Libušky Vašová a Čápová z Bernartic. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody přejí Jana, Jarka a všichni seniori z Bernartic. Dále do Jeseníku paní Lidušce pro radost a potěšení i Alence. Hezký den přeje paní Dáša a ještě věnování do domova v Ludmírově. Paní Naděnce Plaché, paní Toničce, která volala, a všem tamním seniorům. Zdraví je posluchačka Anna.

0: Porta je 60-letý hudební festival. Písničky oceněné autorskou Portou v 70. a 80. letech budou znít na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Mnohé z nich už dávno zlidověly. Panenka, Rosa na kolejích, Kamarád, No to se ví. Vzpomínat na festival Porta můžete společně se mnou v pořadu Na cestě v neděli 12. července po 15. hodině. A třeba si i zaspíváte. Poslechu zve Jarka Nosková.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: Jsou to stále písničky na přání a vítáme teď paní Terezu, která poslouchá Český rozhlas Olomouc momentálně ve Velkých Opatovicích. Dobrý den.
3: Dobrý den, taky vás moc zdravím.
2: Tak pro koho bude písnička?
3: Písničku bychom chtěli poslat naší babičce Aničce z Vrážného za všechnu lásku a všechnu péči, co nám vždycky dává, a za všechno, co nás naučila. A že jsme moc vděční, že je pořád, že má chuť k životu a že je pořád pečující. A teďka zrovna sedíme u výborného obídku od ní.
2: Takže přejeme dobrou chuť a pěkný poslech. Babičku velmi zdravíme. Přidáváme písničku také paní Libušce Mráčkové. Vše nejlepší k svátku přejí Erika, Irenka a Janinka. K svátku naší mamince Olince i Čmeldovi na dovolené děkuje paní Jarmila z Petrova nad Desnou a písnička je také paní Lidušce Křesínové. Pro radost a poděkování a hezký den přeje Mařenka z Chalupky Smírova.

0: oblíbený Charleston, tentokrát v podání Jany Konopkové, no a v Českém rozhlase Olomouc pan Jirka z Plumlova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím vás všichni v rozhlase. Já bych chtěl dneska popřát své vnučce Amálce. Má dneska svátek, chtěl bych popřát hodně zdraví, štěstí, úspěchu a ať má velkou radost z pejska AI, kterého dostala, a ať je ze všem šťastná. To jí přeje děda a všichni, co jí mají rádi.
0: Děkujeme, zdravíme tedy i toho pejska, který poslouchá také teď Český rozhlas Olomouc. Do Jeseníku, babičce Božence Šimečkové, Lidušce a Janince, děkujeme za návštěvu. Pohodové odpoledne přejí Petr a Maruška. Děkuji za pozdrav paní majice Stršic, píše Mirka ze Štemberka, a paní učitelce Junkové do penzionu v Mohelnici. Velký pozdrav a poděkování posílá Liduška.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc pokračují. Zdravíme paní Hanku do Štítu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dnes slaví svátek všechny Libušky a já mám sestru Libušku na Bílé vodě u Králík. A tak bych ji chtěla popřát k svátku všechno nejlepší, zdraví. No a prostě to nej. Si užívat prázdniny s vnoučatama. A to jí přeje sestra Hana a tatínek.
0: Hanko, děkujeme, pěkně zdravíme. No a písničku děkuju. Z Českého rozhlasu Olomouc přidáváme také paní Olze Šanderové do Troubelic. Pro potěšení a hodně zdraví přeje paní Zdeňka Spískova.

0: Českém rozhlase Olomouc ještě dva telefonické vzkazy. Ten první od paní Libuše ze Šumperka, které rovnou blahopřejeme. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěla nechat zahrát mojí mamince, Libušce z Hejbalové ze Šumperka a kromě toho ještě mojí sestřenici Libušce z Hrabišína, že jim přeji všechno nejlepší a posílám jim krásnou písničku.
0: Děkujeme, přejeme pěkný svátek a zdravíme teď také do České Třebové, odkud nám volá paní Ludmila. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Tak posloucháme.
2: Můžu?
0: Ano, ano.
2: Tak veselou písničku s přáním pevného zdraví, štěstí, pohody a dobré nálady k svátku posílám kamarádkám Líbě Bartošovi z Lipchav a Líbě Smolovi z České Třebové. Děkuju, Lída.
0: Tak pěkně zdravíme a z Českého rozhlasu Olomouc se těšíme na další hodinku písniček na přání. Bude to zase dneska v podvečer, to znamená mezi 18. a 19. hodinou, kdy budeme hrát na vaše přání, tentokrát dechovou a lidovou muziku. No a samozřejmě o víkendu pokračujeme v obvyklém čase, to znamená písničky populární dneska tedy o víkendu mezi 12. a 13. hodinou. Teď tedy Jaromír Nohavica na vaše přání.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku.

0: a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím. Mámo.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Zábřehu jsou nově lidem k dispozici dvě školní hřiště. Voda v Plumovské nádrži i v umělém jezeru Poděbrady na Olomoucku je podle hygieniků i nadále vhodná ke koupání. Hasiči mají požár ve Zlíně pod kontrolou, hašení ale pokračuje. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Obyvatelé a návštěvníci Zábřehu můžou nově využívat hřiště u základní školy Boženy Němcové a u základní školy a domu dětí a mládeže Krasohled. O prázdninách jsou otevřená každý den od 8 do 20 hodin. Pokračuje lidovecký starosta František Jón.
3: Často se na nás veřejnost obracela, aby jsme školní hřiště otevřeli pro ně. Museli jsme samozřejmě zajistit kamerovou ostrahu, veškerý ten systém, takže od letošního roku to bude novinka a samozřejmě i po skončení prázdnin, tak ve všední dny, odpoledne, o víkendech, tak ta hřiště budou otevřena pro veřejnost.
2: Kvalita vody ke koupání v Plumovské nádrži na Prostějovsku a v koupací oblasti Poděbrady na Olomoucku je vyhovující. Hygienici ji v obou případech po posledním měření ohodnotili prvním nejvyšším stupněm z pěti možných. Vzorky vody z Plumovské nádrže k laboratornímu měření znovu odeberou 20. července, na Poděbradech opět 3. srpna. Ve výzbroji České armády definitivně skončily sovětské tanky T-72. Nahrazují je moderní Leopard 2A4. Poslední z flotily 42 obrněných

0: Ten typ ani nesplňuje ty základní standardy, které vyžaduje aliance na tento typ bojové techniky, takže my se jich postupně budeme zbavovat, prostě pro nás to je neefektivní.
1: Hasiči pokračují v hašení požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou. I dnes k hašení využívali vrtulníky. Hořek začalo včera ráno a část budovy se už na dvou místech zřítila. Příčinu požáru ani škodu zatím hasiči neznají. Firmy, které v budově měly sklady, odhadují hodnotu zničeného zboží ve stovkách milionů korun. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále Wimbledonu. Olomoucká rodačka Muchová vyřadila po třísetovém zápase Američanku Gaufovou a Nosková, hráčka přerovského klubu, porazila 2-0 na sety Kostukovou z Ukrajiny. Počasí. Zítra čekáme na střední Moravě většinou polojasno, během dne přechodně i zvětšenou oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách jenom 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na D35 na 276. kilometru probíhá údržba krajnice.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
4: A dneska máme zácpu oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
3: Ano, ve vysílání jako ano. Téma. Velmi zajímavé, úspěšné a zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá: Dědo, a co stolice? Máte ji pravidelnou?
5: Jo, pane doktore, pravidelnou. Každý ráno v 6.
3: A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Veselé a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Veselé a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Iskr Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém

0: krzywie. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
0: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
0: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. Sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
2: Pepino, už toho máme dost.
3: My taky, Matýsek se posral.
2: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
0: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
0: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
4: Vesele a zdravě.
5: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje, a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou spastickou, křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby
5: neprojde
6: a bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo, čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá věc.
5: Může tohle to být i poruchou toho potrubí, když to takto
6: tohle řeknu. Se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se dali zkusit. Olej taky nedoporučuji, ale lněné semínko může dělat docela dobře.
5: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejní?
6: Jako takové, ne, jako právě takové. Že olej ne. Radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba nebo v pečivu bývá.
5: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám v pořadu Vesele a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat, podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít... Jednou za 2 dny někdo může jít každý den, kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které
0: nám... To se
2: nám...
0: jako lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo? Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99. A ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou 2. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vyprazdnitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím, tak to je přesně už ten případ. Jo? A když za 2 týdny dny tlačím vlastně 2 stolice moc, jo, tak je to zas ten případ.
0: Je to tlačení v pořádku? Neškodíme si tím třeba už kvůli hemoroidům nebo tak?
2: No tak samozřejmě, jako když nemáme třeba úplně silné břišní svaly, tak to tlačení je k ničemu. Používáme potom jiné svaly a můžeme mít různé problémy. Jinak při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný Valsalvův manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře. Zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek. Takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového. Takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, a nebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme
0: stolici.
2: Tak to
0: stolici. Je taky problém.
2: No samozřejmě.
0: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
2: Ano.
0: Je to pravda?
2: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Jináč Američané...
0: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
2: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling, v tom, co my říkáme cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech a další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle. A údajně se, pokud ji chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
0: Počkat, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
2: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takovýto brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala seppuku, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
0: To prosím nedělejte.
2: Nedělejte.
0: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
2: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, a i v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně a tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopii, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí. Je to taky dáno takhle psychicky?
2: Ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod.
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá, popisují vlastně zácpy u dětí. A u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí pro stažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti znamená, stresujeme něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se rád ano, to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce, po malé pauze.
3: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpou a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plný ten konečník. Takže s tímto mám problém, aby se potom mohla vyprázdnit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Znamená... Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spastit jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař. Říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být greco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy, nevolněné semínko, zkusila bych přidat ovoce, zeleninu, zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy, čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím, no ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.
0: Další dotazy budou následovat po krátké pauze a tu nám vyplní opět písnička.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a také na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Olšerová Eva, 2, mám 84 roku. Mám problémy ve zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v břuchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2-3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc. To znamená, tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a čtvrtá věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám, protože už nemáme ty anabolické steroidy, čili může jít i právě o to, že to břišní svalstvo už tak úplně nefunguje. Tam se doporučuje vlastně zase masáž toho bříška, zatlačit si třeba i rukou a pomáhat tomu střevu těmi masážemi. Je to z té pravé dolní jámy kyčelní směrem nahoru jako obrácené U do té dolní levé jámy kyčelní. Ruka by měla být teplá a měli bychom to dělat vlastně pravidelně s pokusem o vyprázdnění a můžeme zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno nalačno se napít studené vody.
0: Máme ještě dotaz psaný?
1: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu. Takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit. A jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři, že oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
0: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
1: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidé třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
0: Jsou hlasitější to?
1: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynu hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane spastý. prostatickým. Čili zase...
0: Jakože nefunguje, není tak pružný?
1: Je v křeči.
0: V křeči.
1: Je v křeči. No, že prostě drží.
0: Drží to.
1: Drží, ano. Takže celkové uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto. A jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Na závěr si s doktorkou Kateřinou Cajdanovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko?
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny. Čili
0: kdy
1: fakt ne.
0: Použít projímadlo?
1: No,
0: málo
1: jako
0: kdy.
1: Málo, skoro nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože zácpa bývá dědičným problémem. Je to záležitost inervace a vlastně aktivity střeva. Jinak je důležité přidat tekutiny, přidat pohybovou aktivitu. Pokud náhodou berete nějaké léky dlouhodobě, přečtěte si příbalák, řekněte to lékaři. No a vyšetřit konečník, pokud vlastně tam, jak jsme říkali, dochází k tomu, že ta stolice neodchází, rozhodně ho vyšetřit, když je jakékoliv krvácení a dělat i vlastně vyšetření na takzvané okultní krvácení, které není červené a není vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vyprázdnit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
0: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajdamlové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
1: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Zdravotníci Olomoucké fakultní nemocnice operovávali podle komise odborníků defibrilátory i lidem, kteří nesplňovali potřebná kritéria. V kulturním domě v Hlubočkách dnes začíná výstava železničních modelů. Vedení Šumperku nechá očíslovat lampy veřejného osvětlení. Pomoct by mělo to záchranářům při hledání lidí v nouzi. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Zdravotníci v Olomoucké fakultní nemocnici implantovali v roce 2024 defibrilátory i pacientům, kteří to nepotřebovali. Vyplývá to z předběžného stanoviska komise odborníků, která vznikla v souvislosti s kauzou z iniciativy nemocnice. Podle mluvčího Adama Fričera vedení zdravotnického zařízení předalo stanovisko komise policii.
4: S ohledem na odbornou složitost celého případu bude pravděpodobně jeho konečné posouzení záviset na výsledku trestního řízení, které je v dané věci vedeno. Pokud dospěje k závěru, že zdraví pacientů bylo poškozeno nebo že došlo k újmě na veřejném zdravotním pojištění, nemocnice bude v souladu se zákonem a příslušnými rozhodnutími orgánů veřejné moci připravena prokázané škody kompenzovat.
3: Policie zahájila trestní řízení v únoru v souvislosti s podezřením na obcházení kritérií k implantacím u několika set pacientů Olomoucké fakultní nemocnice mezi lety 2015 a 2025. Tradiční modelářskou výstavu dnes a v sobotu hostí kulturní dům v Hlubočkách na Olomoucku. K vidění na ní jsou modely vlaků na zhruba 70 metrech kolejí. Expozice je přístupná oba dny od 10 do 17 hodin. Pokračuje Pavel Samek, nezávislý místostarosta obce a předseda pořadatelské stanice mladých techniků Mariánské údolí.
5: V pátek bude provoz spíš soustředěn do éry páry, čili tam budou parní mašiny, a v sobotu to bude spíš už moderní dýzlový provoz, který dneska můžete vidět na našich železnicích.
3: Pracovníci Šumperské radnice umístí během léta v centru města, parcích a okolí sportovišť na lampy veřejného osvětlení štítky s čísly. Lidé je budou využívat při volání.

0: zjistí přesnou polohu volajícího a může bez dalšího zdržení navigovat zasahující jednotky na místo události.
1: Rozsáhlý požár budovy 34 ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Budova začala hořet včera ráno, větší část se už ale zřítila a požár stále hasí desítky hasičů. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
2: Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena. Sport.
1: Fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a postoupili do semifinále mistrovství světa. Svůj 8. gol na šampionátu v Severní Americe dal Kylian Mbappé a vyrovnal nejlepšího střelce Lionela Messiho z Argentiny. Francouzi se v semifinále utkají s vítězem večerního zápasu mezi Španělskem a Belgií. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě většinou polojasno, během dne přechodně i s většinou oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 17 stupňů a slabý, přes den mírný severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na D1 ve směru Ostrava mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou v Ostavném pruhu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Páteční odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, to je třeba také návštěva Jana Přeučila. Velmi se na ní těšíme, bude hostem Humoriády za 2 hodiny, teď po 14. hodině. Pěkný poslech, dobré odpoledne přeje Tomáš Kedzior. Chystáme pro vás soutěž Hřebíky, chystáme také pozvánku na nedělní pochoutkový rok i rozhlasovou pohlednici od pradědu na Hanou. Bude dneska z Ješova, to všechno stihneme do 15 hodin. Tak přeji dobré odpoledne.

0: který je s tebou.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
3: Naše telefonní číslo 221 555 444 přijímá v této chvíli hlavně všechny zájemce o správné odpovědi na soutěžní otázky těm, kterým budeme takto tleskat. Samozřejmě pošleme výhru. Za 3 správné odpovědi je výhra. A co tady dneska máme? Tak třeba porcelánový hrnek Českého rozhlasu, nebo je tady nádherné CDčko Richarda Pachmana, nebo je tady knížka s názvem Pozorujeme ptáky vydavatelství Kazda, a nebo třeba řada dalších zajímavých CDček a hudebních nosičů. S telefon jsem říkal, pravidla jsou jasná, na každou otázku je limit 10 vteřin. Kdo to nestihne, tak ze soutěže vypadá. Tak to tady chodí. Hezký dobrý den, kdo se dovolal jako první?
4: Dobrý den, zdraví Ilona.
3: Takže Ilono, potlesk pro vás. Jak se říká na rozjezd, a teď už ten začátek. Co to bude? Od jedničky do desítky.
4: Jednička.
3: Jedničku. K čemu nám poslouží Pythagorova věta? To je taková otázka. Za A k výpočtu objemu těles, za B ke zjištění délky strany pravouhlého trojúhelníku, nebo Pythagorova věta nejlépe poslouží ke zjištění statistického průměru?
4: Já bych řekla za B.
3: Je to ten trojúhelník, samozřejmě. Další otázka pro vás. Kolikátku?
4: Dvojka.
3: Dvojka. Co je to Pangea? Pangea je buď to původní označení pro kompas, nebo první superkontinent na naší planetě, a nebo je to půdní sféra země koule. Pangea.
4: Já bych zkusila Cčko.
3: Špatně jsem... C nebo B?
4: Ne,
3: co? Co? Tak je to to Bčko. No, příště budete vědět, někdo tam typoval jinak. No, stalo se. Takže zdravíme paní Ilonu a vítáme druhého soutěžícího. Hezký dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím.
3: Kdo je na telefonu?
5: Zdeněk z Bukovce.
3: Takže pane Zdeňku, do Bukovce přejeme pěkné odpoledne. Otázky od trojky do desítky, je to vaše?
5: Tak třeba tři, no. Podračujeme.
3: Tak třeba tři. Nejstarší česky psaná kronika, česky psaná, je Kosmova, Dalimilova nebo Abrahamova kronika?
5: Dalimilova.
3: Dáváte Dalimilova, je to dobře. Kosmova je sice starší, ale je zase psáno latinsky. Abrahamova jsem si vymyslel. Zdeňku, dobrý, co dál?
5: No, dobrý, čtyři.
3: Zeměpisná šířka určuje polohu na povrchu země směrem za A od rovníku k severu nebo jihu, nebo za B od nultého poledníku doleva, anebo za C od nultého poledníku doprava. Zeměpisná šířka.
5: Od nultého poledníku doprava.
3: Dáváte doprava.
1: Jo,
3: tak to by byla délka, východní nebo západní. Ačko to bylo, od rovníku nahoru a nebo dolů. No jo, Zdeňku, už to víme, zdravíme pěkně, naslyšenou. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc a třetí soutěžící, dobrý den.
6: Dobrý den, to je Svaťo Pňovice.
3: Svaťo, otázky od pětky do desítky, už nám to ubývá, ale pořád je to ještě dost. Pětku. Kolik základních krevních skupin máme? Buď to 4, nebo 5, anebo 6?
6: 4.
3: Dáte 4. Úplně to stačí. Jen tak mimochodem, vy znáte svoji krevní skupinu, Svaťo?
6: No, nejsem si jistý.
3: No, tak si to radši zjistěte, kdyby náhodou to bylo potřeba. Tak, 6, 7, 8, 9 a 10.
6: Tak 6. Šestka.
3: Naší nejvyšší horou je buď to Praděd, nebo Lysá hora, nebo Sněžka?
6: Sněžka.
3: Je to tak, některé otázky jsou dneska poměrně snadné, ale vy jste se divil, Svaťo, zatím vám to vychází, no ale už nebude. Takže co?
6: Sedmičku.
3: Sedmička. Jaký státní svátek jsme měli hned na začátku tohoto týdne? Buď to byl Hus, nebo Cyril a Metoděj, nebo svatý Václav?
6: Cyril a Metoděj.
3: Já.
6: To bylo to pátýho, že?
3: To bylo to. Vidíte to? Vidíte to? No, já jsem to řekl jasně. Na začátku tohoto týdne to bylo pondělí. Jo, Svaťo, tak.
6: No, tak to máš, někdy příště.
3: No a ani jsem nechtěl, takže...
6: Na švestkách trochu brzo, že?
3: Na krevních skupinách jsme vás ale taky nachytali. Svaťo, zdravím pěkně, zjistěte si skupinu, no a my vítáme posledního soutěžícího těchto hřebíků. Kdo to bude? Dobrý den.
7: Dobrý den, Tomáš.
3: Ano, Tomáši, hezky zdravím. Odkud nám voláte, Tomáši?
7: Z Karlovic.
3: Z Karlovic. Zdravíme, takže do Karlovic. Potlesk, no a teď. Osmička, devítka a desítka, Tomáši, je to tedy na vás?
7: Z Zkusíme tu osmičku.
3: Dobře, dobře. Ta otázka 8 zní, jak se nazývá proces přeměny kapaliny na plyn? Buď to je to tání, nebo tuhnutí, anebo vypařování?
7: Vypařování.
3: No, dobře. Devítka, desítka.
7: Tak dáme devítku.
3: Kdo vedl české vojsko v bitvě na Vítkově? Jiří Spoděbrat, Jan Žižka nebo Václav IV.?
7: Tak to nevím. Zkusíme. Kdo byl ten druhý?
3: Žižka. A spěchejte.
7: Žižka ne. Žižka ne.
3: Poslední vteřina.
7: Zkusíme teda...
3: Už jste, to, nestihl do 10 vteřin a Cčko to stejně nebylo. Žižka ne, ale Žižka jo. Jo, šlo totiž o bitvu husitských válek, tak kdo jiný by tam byl. Takže Tomáši, zdravíme do Karlovic. Jaké máte počasí mimochodem u vás, těch vašich slezských Karlovicích?
7: Hezky, ale bude asi pršet.
3: Hezky, ale bude asi pršet, tak to je potřeba.
7: Tak se mějte hezky.
3: Zdravíme, děkuju. Pěkně, děkujeme za přání. Dnešní hřebíky výhru nepřinesly, ale nevadí to. Něco jsme se dozvěděli, někoho jsme nachytali a uvidíme, jaké to bude zítra. Zase touto dobou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Připomínám naši soutěž, rozhlas to je výhra až do posledního červencového dne a přehled tažených čísel najdete na našem webu.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Páteční, máme za chvilku neděli a budeme pro vás vysílat pochoutkový rok. U příležitosti tohoto jubilea 10. spolu hledáme nejlepší recept, opravdu nejlepší ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Všech 36 výherních receptů ale nepřipravují oni sami, tedy posluchači, ale porota, tedy profesionální kolegové. Už pozítří bude péct kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem kuchař Ivan Vorochodský. Ten recept pochází z roku 2022, byl to tehdejší nejlepší sladký recept a do rozhlasu jej poslala paní Marie Šafářová z Poličky. No a jak zjistil moderátor pořadu Patrik Rozehnal, tak kuchař Ivan Vorochodský má prý z pečení sladkého trošku obavy.
1: Já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc teda.
2: Bude to historická příležitost. Poprvé na veřejnosti bude Ivan Vorochodský péct sladké.
1: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jako že nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu.
2: Takže... Ano, nebojte se, já svoje sliby plním.
1: Tak, Patriku, pojďme do toho.
2: Ivan Vorochodský zvládnul umíchat těsto, nakrájet veškeré suroviny do náplně, připravit povidla, ale když jsme těsto měli scelit z drobenky dohromady, to už měl trochu obavy.
1: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
3: My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál, ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat, půjde to.
1: To by mě Brtiška nebo Maršálek vyrazil jak skina.
2: V tu chvíli jsme si dokonce vyměnili role. Moderátorem se stal Ivan Vorochodský, pracujícím cukrářem Patrik Rozehnal.
1: Má krásné, jemné, vláčné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdélník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdélník musí být tohle rozměru, to znamená, to je na 20 na 30, to je jako A4.
2: Společnými silami k úspěšnému sladkému zdárnému konci, abychom neudělali ostudu ani paní Šafářové.
1: On mi tady sně celý ten ukulený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
2: Ale pozor, musíme to nechat ještě týden rozležet.
1: Je, to bych si dal.
0: Říká Ivan Vorochodský, no a až si uděláte tento perník, tak opravdu vydržte týden a pak budete nadšení. Kunštátský zámecký perník zná už 5 generací paní Šafářové a její rodiny. Kuchař Ivan Vorochodský vás naučí péct tento recept tuto neděli po 10. hodině v pochoutkovém roku. Podívat se můžete také na náš Facebook nebo Instagram a samozřejmě i na stránku www.pochoutkovýrok.cz. Recept na původní kunštátský perník tam s těmi dalšími výhernými recepty samozřejmě najdete.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej A hostí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

opravdu letní melodie na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Máme pátek 10. července, prázdniny jsou ještě ani ne v první čtvrtině a před námi je spousta volného času a taky cestování. My se za chviličku vydáme za další rozhlasovou pohlednicí od Pradědu na Hanou. Bude to do obce, která se celá přestěhovala. Její název uslyšíte za chvilku.

0: Ješov, to je část Luké, obce na Olomoucku, je vesnice, která se v minulosti celá přestěhovala. V historických zápisech se také dozvíme, že se z tamního kopce rozhlížel Napoleon a taky, že tam prý řádil ohnivý pes, více už s Mirkem Kobzou.
1: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
2: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
3: Vydáte-li se po silnici z Litovle směrem do Konice, na té náhorní plošině mezi Slavětínem a Lukou se nachází dnešní obec Ješov. Záměrně říkám dnešní obec Ješov, protože s tím umístěním obce v dávné minulosti to bylo opravdu trošku složitější. Přijedete do malé vesničky v dolíku mezi kopci, které pokrývají většinou pole nebo pastviny. Ani vás nenapadne, že tady bydleli lidé již před více než 700 lety. První zmínka o vsi se totiž objevuje už v listinách z roku 1309. Tady se ale dostáváme do problému. Tehdy bychom totiž na místě dnešních domů Ješova patrně našli jenom pole nebo les. Původní osada stávala jihovýchodně od současné obce, na místě, kterému se dodnes říká na starém Ješově. Dnes je na tomto místě pole a proti bývalé obci přes silnici stojí dnešní ješovský dvůr. Podle dobových pramenů měla obec rychtu, panský dvůr a snad i kostel. Jenže v roce 1492 je tato vesnice najednou uváděná jako pustá. Proč došlo k jejímu zániku, to se dnes můžeme jen domnívat. Snad to bylo z důvodu polohy, která zde na kopcích asi nebyla úplně nejlepší, nebo byly důvodem česko-uherské války, které nedávno skončily. Teprve později se objevuje nová vesnice se stejným jménem, a to už na současném místě. V roce 1602 je doslova uvedena jak nová obec, tak stará pustina. Zajímavé je vysvětlení, proč obec stávala na tak nevhodném místě. Podle jedné z teorií procházela právě tudy stará úvozová cesta z Olomouce na Bouzov. A je tedy možné, že ves vznikla při této silničce, která se později přestala používat a Ješov byl tedy přesunut přece jen na příhodnější lokalitu. Nový Ješov patřil po většinu své existence chudobinskému panství. Už to zdaleka nebyla tak významná ves jako její předchůdkyně. Mimochodem jméno obce Ješov pochází ze jména Jech nebo Ješek, které se dnes už moc nepoužívá. Jedinou významnou stavbou v obci býval dvůr, který najdeme na kopci na pravé straně cesty od Ješova směrem na Lukou. Bylo to hospodářské centrum, které spravovalo velkou část panství chudobinského zde v okolí Luké. Mimochodem podle pověsti se prý právě tady někde zjevoval strašlivý ohnivý pes. Po zrušení poddanství pak byla obec samostatná až do roku 1960. Tehdy se stal Ješov součástí nedalekého Slavětína. Místní lidé to měli ale blíže spíše Luké, ani ne tak vzdáleností, ale chodilo se sem do kostela a do roku 1929, než v obci vznikla škola i do té. A tak v roce 1980 Ješov mění nejen příslušnost k obci, ale i k okresu a stává se součástí Luké, ke které patří dodnes. Když už jsme u záležitostí víry, je nutné zmínit, že Ješov mýval svoji starou kapli zasvěcenou svatému Václavu, a to už od roku 1813. Nejprve byla patrně dřevěná, teprve v roce 1876 byla postavena z cihel. V roce 1921 se ale v obci stavěla nová místní komunikace a kaple byla kvůli ní stržena. Zvon, který se podařilo uchovat, pak sídlil na zvonici a později ve skladu zdejší hasičské zbrojnice až do roku 2006, kdy místní vybudovali novou kapli a zvon se sem opět po letech vrátil. Dnes je okolí Ješova opravdu krásné. Výhledy z vršku nad obcí jsou neopakovatelné. Však prý taký pohled z kamenice mezi Ješovem a Kovářovem si prý vychutnal i sám Napoleon při cestě od Slavkova. Asi věděl, co dělá, protože to panorama nízkého i hrubého jeseníku je opravdu úžasné. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Ješova, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
4: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Vozíčkáři mají připomínky k nedávno dokončené opravě bývalého autobusového nádraží v Olomouci. V Zábřehu jsou nově lidem k dispozici dvě školní hřiště. Divadlo Tramtárie v Olomouci navštívil v uplynulé sezóně rekordní počet diváků. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Nedávno dokončené opravě bývalého olomouckého autobusového nádraží nedaleko centra města mají výhrady handicapovaní. Kritizují například značení pro lidi s postižením. Zástupci radnice se budou snažit připomínky zapracovat do plánované revitalizace lokality Tržnice.
3: Značení pro handicapované osoby zrakově, výška nástupních obrubníků, také lepší značení skel tady na zastávce.
4: Říká Zdeňka Vyoralová ze spolku Trend vozíčkářů. Mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš upozornil, že je potřeba rozlišovat mezi opravou a rekonstrukcí.
5: Během rekonstrukcí dochází právě například k změně šířky ulic, chodníků, nájezdů a podobně. Momentálně proběhla rozsáhlá oprava.
4: S připomínkami od vozíčkářů a lidí se zrakovým handicapem se město vypořádá v už vyhlášené veřejné soutěži na obnovu tržnice, která zahrnuje i plochu bývalého autobusového nádraží. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Obyvatelé a návštěvníci Zábřehu můžou nově využívat hřiště u základní školy Boženy Němcové a u základní školy a domu dětí a mládeže Krasohled. O prázdninách jsou otevřená každý den od 8 ráno do 20 hodin. Pokračuje lidovecký starosta František Jón.
6: Často se na nás veřejnost obracela, aby jsme školní hřiště otevřeli pro ně. Museli jsme samozřejmě zajistit kamennou ostrahu, veškerý ten systém, takže od letošního roku to bude novinka a samozřejmě i po skončení prázdnin, tak ve všední dny, odpoledne, o víkendech, tak ta hřiště budou otevřena pro veřejnost.
1: Olomoucké nezávislé divadlo Tramtárie zaznamenalo v uplynulé sezóně rekordní návštěvnost. Na představení přišlo zhruba 21 tisíc lidí. Divadlo uvedlo během minulé sezóny 5 premiér. Umělci odehráli 194 představení a dalších 35 zájezdových vystoupení. Významným milníkem bylo zahájení stěhování do prostor Hanáckých kasáren, kvůli kterému divadlo vyhlásilo sbírku.
4: Divadelníci ji využijí na rekonstrukci nového prostoru. Podporovatelé podle tiskové zprávy divadla přispěli 888 472 korunami. Společně s dalšími dary celková podpora přesáhla 900 tisíc korun. Do prostor s dvojnásobnou kapacitou sálu se bude divadlo stěhovat v lednu

0: Někteří ostatní hráči naopak zůstali v Olomouci. S týmem nejsou třeba útočníci Dembe a Jasir, záložníci Kostadinov a Dolžnikov nebo obránce Huk. Mimo nominaci zůstal i brankář Tadeáš Stopen, který řeší působení v jiném klubu z důvodu většího vytížení. Sigma odehraje v Rakousku dva přípravné zápasy, v pondělí s dubajským Al Ahly a v pátek proti katarskému Al Sadd. Šance ligu startují Hanáci 26. července v Jablonci. Adam Kodet, Český rozhlas. Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě většinou polojasno, během dne přechodně i s většinou oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 17 stupňů a slabý přes den mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 na 288. kilometru směrem Lipník nad Bečvou i Ostrava je omezený provoz kvůli nehodě motorky. A na 271. kilometru D1 směrem Brno je hlášeno poruchané vozidlo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Další hodina pátečního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc dneska s Tomášem Kedzierem vás zavede mimo jiné třeba na různá místa Olomouckého kraje, kde se něco děje. Zkrátka a dobře, nějaké ty pozvánky na dnešní večer pro vás mít budu. Ale ohledneme se také za zámeckým létem, za pokračováním naší velké prázdninové soutěže, konkrétně za tím, které bylo dneska dopoledne. A vydáme se i do fakultní nemocnice Olomouc, kde se budeme věnovat kauze defibrilátorů. Slyšeli jste o ní i ve zprávách. Tak pěkné odpoledne a pěkný poslech.

0: Smíchu si doufám do sytosti užijeme v dnešní Humoriádě. Ta startuje po 16. hodině a naším hostem bude tentokrát Jan Přeučil. Velmi se těšíme. František Kinský, známý šlechtic, je průvodcem zámeckého léta. Kam nás vzal dneska dopoledne?
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vydáme do Dačic, kde na Horním náměstí vybudoval Oldřich Krajíř z Krajku takzvaný nový zámek, dnes zámek Dačice. Mísí se v něm renesance, baroko, klasicismus, neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
3: Kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
4: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
3: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
4: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
3: Ne, klasicismus?
4: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
3: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
4: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co byl zámek v rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
3: Kudy půjdeme?
4: Těmi největšími dubovými dveřmi.
3: Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
4: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku, kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
3: Tady je i dětský stoleček.
4: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit cedulku s věnováním.
3: Tante Luise.
4: Ano.
3: Takže ji říkali tetičko.
4: Zdá se to tak být.
3: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
4: To je polifon, předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený pochod Radeckého. Zasunula kličku.
3: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
4: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
3: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
4: Friedrich Ferdinand Dalberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
3: Proto ti ptáci vycpaní.
4: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpaní, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dalberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
3: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
4: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dalberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografie půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
3: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
4: To je tak, jako by se cestně lazená.
3: Knihy patřily Dalbergům?
4: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
3: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
4: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
3: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
4: Klec s exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
1: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
2: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
1: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
3: Přímo z místa.
4: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

Prázdninové odpoledne Českého rozhlasu Olomouc 10. července. Ovšem našem vysílání se věnujeme i závažným tématům, která samozřejmě nepočkají až na školní rok. Kauza defibrilátorů ve fakultní nemocnici pokračuje. My si o ní popovídáme a podrobně ji rozebereme za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Komise odborníků vydala předběžné stanovisko ke kauze defibrilátorů ve fakultní nemocnici Olomouc. Přístroje podle ní dostali v roce 2024 i pacienti, kteří nesplňovali potřebná kritéria. Kauzu defibrilátorů dlouhodobě sleduje reportér Josef Čermák, který je teď se mnou ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kteří odborníci v komisi jsou a jak se k jejímu předběžnému stanovisku postavilo vedení nemocnice?
1: Komise vznikla z iniciativy fakultní nemocnice Olomouc pod vedením odborníka pověřeného ministerstvem zdravotnictví. V ní pracují lékaři kardiologické kliniky zmíněné olomoucké nemocnice a taky dva zástupci České asociace pro srdeční rytmus. Předběžné stanovisko se týká implantací přístrojů známých pod zkratkou ICD v roce 2024. Podrobnosti dodává mluvčí fakultní nemocnice Olomouc Adam Fričer.
2: Uvedené implantace ICD, u nichž nebyla indikační kritéria dodržena, proběhly u pacientů, kteří prodělali infarkt nebo měli jiný vážný kardiologický nález. První interní klinika kardiologická tyto pacienty kontaktuje, konzultuje s nimi aktuální zdravotní stav i další léčebný postup. Vedení naší nemocnice bere citlivost této situace zejména z pohledu dotčených pacientů velmi vážně.
1: Vedení nemocnice zároveň stanovisko odborné komise předalo policii, pokračuje mluvčí Adam Fričer.
2: S ohledem na odbornou složitost celého případu bude pravděpodobně jeho konečné posouzení záviset na výsledku trestního řízení, které je v dané věci vedeno. Pokud dospěje k závěru, že zdraví pacientů bylo poškozeno nebo že došlo k újmě na veřejném zdravotním pojištění, nemocnice bude v souladu se zákonem a příslušnými rozhodnutími orgánů veřejné moci připravena prokázané škody kompenzovat.
0: Říká Adam Fričer a ptám se, čeho konkrétně se vyšetřování týká.
1: Vyšetřování se týká v operovávání defibrilátorů několika tisícům pacientů ve fakultní nemocnici Olomouc, a to v období mezi lety 2015 a 2025. Panuje podezření, že některé provedené implantace nebyly náležitě indikované, říká Radek Bartoš, náměstek vrchního státního zástupce v Olomouci.
3: Po právní stránce je věc posuzována jako podezření ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví podle paragrafu 145 trestního zákoníku, k němuž mělo dojít na více osobách, trestného činu ublížení na zdraví podle paragrafu 146 trestního zákoníku a trestného činu podvodu podle paragrafu 209 trestního zákoníku, jimž mohla být způsobena majetková škoda u zdravotních pojišťoven přesahující 150 milionů korun. Za tyto trestné činy hrozí v případě odsouzení uložení trestu odnětí svobody na 5 až 12 let. Nicméně ve věci je vedeno prověřování, žádné konkrétní osobě nebylo sděleno obvinění.
1: Závěrem doplním, že vedle policie se implantacemi defibrilátorů v nemocnici zabývá taky kontrola z Všeobecné zdravotní pojišťovny. VZP si vyžádala dokumentaci ke stovkám operací svých klientů z let 2023 až 2025, tedy z období, které není promlčené.
0: Uzavírá v tuto chvíli Josef Čermák a kauze defibrilátorů se Český rozhlas Olomouc věnuje dlouhodobě.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Spousta zajímavých akcí se koná právě dneska v Olomouckém kraji, tak třeba sbor dobrovolných hasičů Chořelice zve od 18 hodin na taneční večer v místní hasičálně s kapelou Starband Live. Zámek v Bludově bude dneska od 19 hodin dějištěm komponovaného pořadu Milí moji, a to v rámci klášterních hudebních slavností. Vystoupí tam František Kinský a klavírista Matyáš Novák. Pátý ročník literárního festivalu autorských čtení Kniha v lázni pokračuje. Dnes v 18 hodin vystoupí Iva Pekárková v dřevěném kostele v Maršíkově a současně také v 18 hodin bude čtení Kamily Hladké v Loštické synagoze. Areál Patolda Mikulovice bude o víkendu patřit Trak srazu Jeseník, který nabídne program pro milovníky kamionů, ale už dneska bude večerní spanilá jízda kamionů do Jeseníku a zpět, tak až ty kamiony potkáte, dobře si je prohlédněte, měly by být velmi zajímavé. Pozvánky na další akce zase o trošku později.
1: Už zase skončil vlastně.

Kdo by čekal, že i více než 60 let po vydání téhle písničky se bude stále hrát živě díky jejím původním autorům, takže zdravíme Olympik. No, zveme na koncert třeba ale hudecké muziky Franty Kopeckého. Ta dnes zahraje v 18 hodin na Loděnici v Hranicích a mám tady také jedno letní kino, které hraje poměrně pozdě až ve 22 hodin, ale kdo bude chtít, tak ať navštíví obec Vápená a tamní sportovní areál. Letní kino nabízí projekci filmu Kaskadér dneska v 10 večer a odpoledne Českého rozhlasu Olomouc za chvilku rubrika Co v učebnicích nebylo a ve 4 Humoriáda.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevily při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování, byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Mnohé školy v Olomouckém kraji obsadili na začátku prázdnin dělníci. Voda v Plumovské nádrži i v umělém jezeru Poděbrady na Olomoucku je podle hygieniků i nadále vhodná ke koupání. Tenistky Muchová s Noskovou si proti sobě zahrají o titul ve Wimbledonu. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Prázdninové volno využívají mnohé školy k opravám. Například ve Vrbátkách na Prostějovsku dělníci pracují na nové výmalbě. Další práce se týkají odloučených pracovišť školy, pokračuje zástupkyně ředitele Vlasta Hrbátová.
2: Hlavní budova ve Vrbátkách se maluje a bude se rekonstruovat školní výdejna. V budově v Dubanech se budou rekonstruovat prostory bývalé mateřské školy, kde vzniknou prostory pro nové prvňáčky. Ve školce ve Štětovicích jsme se rozhodli zrekonstruovat sociální zázemí.
0: Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před zvýšením rizikem vzniku požárů. Nově platí kromě Jihomoravského kraje i v části okolních regionů. Platí pro celý Jihomoravský kraj, východní okraj Vysočiny a Pardubického kraje, jižní polovinu Olomouckého kraje a východ Zlínského kraje až do odvolání. Kvalita vody ke koupání v Plumovské nádrži na Prostějovsku a v koupací oblasti Poděbrady na Olomoucku je vyhovující. Hygienici v obou případech po posledním měření ohodnotili prvním nejvyšším stupněm z pěti možných. Vzorky vody z Plumovské nádrže k laboratornímu měření odborníci znovu odeberou 20. července. Na Poděbradech opět 3. srpna. Vyplývá to z monitorovacího kalendáře na webu krajské hygienické stanice. Sport. Do grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Rodačka z Olomouce Muchová zdolala Američanku Goffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Hráčka přerovského klubu Nosková porazila Ukrajinku Kostěkovou 2x6-4. Muchová o své výhře rozhodla až v super tiebreaku, který odvládla 12-10.
3: Bylo to strašně nahoru, dolů, minus matchball, pak matchball, pak výpal 10 metrů, pak winner. Byl to strašně těžký zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo z toho dostat. Myslím, že jsem si pro to prostě šla, měla jsem trošku štěstí, všechno hrálo tak nějak se mnou a byla jsem strašně ráda, když se mi to podařilo uzavřít.
0: Wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou, které budou osilovat o premiérový grandslamový titul, začne v sobotu v 17 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě většinou polojasno, během dne přechodně i zvětšenou oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 17 stupňů a slabý přes den mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na D35 na 288. kilometru ve směru Lipník nad Bečvou i Ostrava je omezený provoz kvůli nehodě motorky a silnice 1/55 mezi Přerovem a Žeravicemi směr Přerov

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní humoriéda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
2: Ano, každý se těší na pátek s legrací doplných obrátek.
1: Humoriáda.

0: Václav Neskář nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě Jan Přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní Shakespeareovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík, scénka se jmenuje Porodnice aneb Nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám.

0: Ten muž se zarazí a potom říká, vy jste tady sám? Ježiš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Pustíme prosím úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Čože? Mně se narodila? Snad moji paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhý? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik 3,60? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. A jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas.
1: Prosím. Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich?
0: Já 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo.
1: A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no, to věřím, to věřím.
0: Že Blahovce
1: jete, no, to se má, to se má.
0: A komu blahopřejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyřiďte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste.
2: Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatik a spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
4: Je to tak, ano.
3: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Hmm. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, anebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
4: Právě teď pokračuje Humoriáda, naším hostem je Jan Přeučil, zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování, zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým, a nebo B, je to jednoduché, volte si i vy. Dobrý den.
5: Dobrý den, Standa Zemník. Vás, Pavle, zdraví, pana Přeučila.
6: Děkuji, také pěkný den.
5: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
4: No, zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
5: No, dlouho ne, tak hele.
4: No.
5: Mějte se krásně.
4: Děkujeme.
5: Já děkuju, ahoj.
4: Děkujeme,
6: taky naslyšenou. Všechno krásné vám přejeme.
4: Dobré odpoledne.
7: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
4: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
4: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
8: Chci hlasovat pro porodnici 64.
4: Výborně.
8: Jsem se narodila v porodnici v roce 64.
4: Tak to sedí.
8: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
6: Děkuji pěkně.
4: To je nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no. Mějte se hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Míla, ušené z Prahy 8, máme zkévo lidí, ale to je detail. Já vás oba dva zdravím a
6: děkujem.
9: Pana Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
6: Aha, ano, jo, jo.
9: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi víte, že je to prostě porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je vtipnej, že? Děkuju.
4: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se hezky.
4: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
10: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, co, jaký film nejreč hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo. A co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, naschledanou.
4: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám
6: blízký?
4: No tak
6: já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60 a nedávno běžel v televizi ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
4: A ještě pokud si pamatuju, Koníčky, co vás baví?
6: Koníčky, baví mě divadlo.
4: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte
6: energii.
4: No
6: já velice rád plavu, jo?
4: Dobře, dobře, dobře. Tak děkujeme za rozhovor.
6: Ano, děkuji.
4: Chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
11: Profesor. Ano. A
2: fotoaparátu? Jak dceruška? A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Já si znamenám, mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Já dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím, jakmile se vrátí, nazdar.
11: Praktik. A poradnice. A sestřička. A sestřičko, a co ve... Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co ve... Paní zdráva. No, výborně. Sestřičko, a co ve... 52 cm, no, klacek, po mně. Ja. Chlapeček, nešel na procházku, ne, no jo, to malej, ja. A sestřičko, a co ve... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co ve... Děkuju. A co ve... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím.

0: good barista.
1: Haló, haló, haló. Haló. Haló, sestřička, jo? Kluk? No to, sláva, kolik má nožiček? 10, 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
0: Ahoj. A závěrem prodavač.
2: Prosím, psali jste si, cože mám chlapečka? Bohužel nemám, chlapečky došly. Jo, ale že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý, Mausa služebník.
3: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v humoriádě Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže ano. Možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Zdravotní Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač, tady je v závodu se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jeviště dělat.
4: Tak takže je to lidský.
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No právě.
3: Tak 2 minuty.
6: Haló, Wagner, pořád stejný. No jo, nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. Opravdu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Ty letek je do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozejtří, jo? Portfolio, jak to vypadá s tím portfoliem? No, tak to bude muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten... Jo, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, no. No, říkám, je to k steku všecko takové. To je. Tak na zdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím. Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
7: Pořád nic?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám takový práce, víte, abych se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je,
7: co?
6: No nic, to je prostě.
7: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No,
7: pojďte.
6: A tomu nevěřím.
7: Pojďte z lůžka, pojďte to zkusit.
6: A se pokusím, ale marný. Je to marný.
7: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete no. Ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco.
7: Vy
6: jste mi dal jenom jeden ten, lelitin.
7: Vemte si tenhle ten, no. Ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
7: Vemte to pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím.
7: Uh-huh.
6: To marný,
7: ne? Ne.
6: Pak.
7: Bych chtěl chtěl trošku.
6: No. No. Nechte mě v klidu, já můžu
7: jo, jo, jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak no. Jo. Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozici, mi blokujte letenky na pozici a do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, ano, ano, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví ohledně těch akcí, ano, ano, na tu tutovku, no, to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to... Rušte tyhle ten tyhle. Ne, to byl falešný poplach, ne, to byl... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, marnost, nic, ne, všecko rušit. Jak říkala cucat, a už to spolk. Maria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Tak to budu jenom milionář. A těch je... Steku.
7: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano.
7: Haló? Teď jste něco holo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to...
6: Ne, to je falešný poplak, ne.
7: No, nesmysl.
8: Tak co?
6: Nic. Malinčko vždycky a zase naděje jo. Spadne. Zas spadne naděje.
8: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
6: Peklo.
8: Co s váma?
6: A nevím.
8: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
8: No helejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
8: Ten si občas teda dávám pro sebe.
6: To je novinka?
8: No. Jo, to teďkom právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je kdybyste byl zabetonovaný, víte. To povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si Šnipel, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
7: Nevím, pane doktore.
8: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Labusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Labus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
2: No, my se známe, poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to na pytel. Já říkám, co ti je? Je to na pytel. A co se ti stalo? Je to úplně na pytel. A co máš, máš nějaký problém? Ne, je to na pytel. Ty nejsi zdravý, ne, je to na pytel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
1: Aha, tak. Takže se vlastně
2: získal barák,
1: po
2: tátovi nějaká musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
1: Měl řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v humoriádě stejně jako vás. A děkuji. Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Labuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačata možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
2: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladý Boleslavy.
1: Zdravíme.
3: Ano.
2: Prosím tě, chtěl bych pozdravit to pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: My se spolu známe, že jo, a chtěl bych teda Bčko a zároveň, jestli můžu pozdravit Petra Štajharovýho ze Sacký.
1: Už se stalo.
2: A celou partu Sacký.
1: Tak, dobře. A Jiří Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřel.
2: Pane Lábuse.
1: Dobře, ano. Děkujeme, Milane.
3: Mějte se hezky.
1: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího. Dobrý den.
4: Mirek, Velká Vítek, dobrý den.
1: Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já bych volil pana Lábuse a chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci? No. Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
1: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme?
4: Já nevím, ale každopádně, že člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopí, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
1: no, jasně.
4: Mějte si pěkně.
1: Tak třeba nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat dál a dál.
3: A noví šaristvačičtí kolegové.
1: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
3: Děkuji.
1: Halo.
5: Tady je Pavel Schocerát.
1: Pavle, zdravíme.
5: Zdravím vás ze studiu. Jsem právě pro Ondřejovém, mírím z Kopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
3: Ano.
1: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
1: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno ne, ale všechno součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
6: Tut. Správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já lalalalalalalala. Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře!
7: Takže půjdu, mám jiného přítele!
6: Koho?
7: Dobrou knihu!
6: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné. Psi, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená, mámo flek, červená flek, flek, zelená flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věr už dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to.
7: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy.
6: Tak pro boha ženská, hni sebou, kdy to nestihneme.
7: Já vážně nemůžu.
6: Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem, takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
3: Děkuji, také se těším.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami, anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou z Damu. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění, je to
2: tak? No jistě, na to strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Roden.
1: No jo. Tak, možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den. No. Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady Petra Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mi dejte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás slyšíme.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
4: Dobrý den. Je Milena od Přehrady Rozkoš. Mm-hmm. Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasuji pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Mm-hmm. Ano, ano.
4: Svýho, je
2: tak to mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu, nedávno natočené.
2: Ano, ano.
4: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Dobře.
4: A moc ráda bych takový týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové, ano, i náš ano, pořad. Mějte se krásně.
2: Ano.
1: Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza, momentálně na trase Parkrevič, jinak Přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo, hezký víkend i vám. Naslyšenou. Děkuji. Tak přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
6: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobák. Jde kolem kohout, že jo?
7: Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
6: Co? Pojď do toho, ty frajere.
7: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohleto. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety.
6: A to kuře řekne, jo, to klidně můžeš, ty frajere. Já jsem totiž umělý líně. Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjihne, říká, Ježku. Ahoj.
8: A Ježek pojde, co je, co mě tak vítáš?
6: No protože mám pro tebe hezkou básničku.
8: Jo.
6: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
8: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku,
6: ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
8: No, tak poslouchej, no. Jelena, Jelena, ty jsi ale debil.
1: Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
2: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
1: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Zdravotníci v Olomoucké fakultní nemocnici operovali podle komise odborníků defibrilátory lidem, kteří nesplňovali potřebná kritéria. Vedení Šumperku nechá očíslovat lampy veřejného osvětlení. Pomoct by mělo záchranářům při hledání lidí v nouzi. Divadlo Tramtárie v Olomouci navštívil v uplynulé sezóně rekordní počet diváků. Zítra bude oblačno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Zdravotníci v Olomoucké fakultní nemocnici implantovali v roce 2024 defibrilátory i pacientům, kteří to nepotřebovali. Vyplývá to z předběžného stanoviska komise odborníků, která vznikla v souvislosti s kauzou z iniciativy nemocnice. Policie zahájila trestní řízení v únoru v souvislosti s podezřením na obcházení kritérií k implantacím u několika set pacientů Olomoucké fakultní nemocnice, a to mezi lety 2015 a 2025. Více o tématu se dozvíte dál ve vysílání. Pracovníci Šumperské radnice umístí během léta v centru města, parcích a okolních pracovišť na lampy veřejného osvětlení štítky s čísly. Lidé je budou využívat při volání na nouzovou linku 112. Záchranáři díky tomu budou moct lépe identifikovat místo události a osoby v nouzi, pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Souřadnice očíslovaných šumperských lamp mají k dispozici složky integrovaného záchranného systému. Operátor hasičů anebo záchranné služby tak podle čísla lampy okamžitě zjistí přesnou polohu volajícího a může bez dalšího zdržení navigovat zasahující jednotky na místo události.
1: Olomoucké nezávislé divadlo Tramtárie zaznamenalo v uplynulé sezóně rekordní návštěvnost. Na představení přišlo zhruba 21 tisíc lidí. Divadlo uvedlo během minulé sezóny 5 premiér. Umělci odehráli 194 představení a dalších 35 zájezdových vystoupení. Významným milníkem bylo zahájení stěhování do prostor Hanáckých kasáren, kvůli kterému divadlo vyhlásilo sbírku.
3: Divadelníci ji využijí na rekonstrukci nového prostoru. Podporovatelé podle tiskové zprávy divadla přispěli 888 472 korunami. Společně s dalšími dary celková podpora přesáhla 900 tisíc korun. Do prostor s dvojnásobnou kapacitou sálu se bude divadlo stěhovat v lednu 2027. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Opozice novelu dlouhodobě kritizuje. Stavební řízení podle ní nezrychlí. Podle místopředsedy poslanců KDU-ČSL Petra Hladíka navíc neměří všem stejným metrem.
4: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě většinou polojasno, během dne přechodně i zvětšenou oblačnost, teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 17 stupňů a slabý přes den mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc.

0: Den v kraji.
1: Dobré odpoledne, přeje Tomáš Kedzior. O čem uslyšíte? Jaká je úroda a jakkoliv nově zaplatíme za litr čistého lihu po zvýšení spotřební daně? Navštívíme tedy Pálenice. České tenisové finále ve Wimbledonu, budeme o něm mluvit podrobně i s oběma našimi tenistkami. Věnovat se budeme také už řečené kauze defibrilátorů Olomoucké fakultní nemocnice a v závěru Dne v kraji bude také dnes seriál Ozo na svatém kopečku.
0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí ve studiu Markéta Janíková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve výzbroji České armády definitivně skončily sovětské tanky T-72. Nahrazují je moderní Leopardy 2A4. Poslední z flotily 42 obrněnců dopoledne převzali v posádce v Přáslavicích na Olomoucku. 28 tanků Česko získalo darem od Německa jako kompenzace za pomoc na Ukrajině. Za 14 zbývajících zaplatilo bezmála 4 miliardy korun bez DPH. Prázdninové volno využívají mnohé školy k opravám. Například ve Vrbátkách na Prostějovsku dělníci pracují na nové výmalbě. Další práce se týkají odloučených pracovišť školy, pokračuje zástupkyně ředitele Vlasta Hrbatová.
3: Hlavní bude ve Vrbátkách se maluje a bude se rekonstruovat školní výdejna. Ve školce ve Štětovicích jsme se rozhodli zrekonstruovat sociální zázemí.
2: Do grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolina Muchová s Lindou Noskovou. Rodačka z Olomouce Muchová zdolala Američanku Goffovou 6-2, 1-6, 7-6. Hráčka předovského klubu Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x 6-4. Muchová o své výhře rozhodla až v tiebreaku, který odvládla.

0: La 12.10. Wimbledonské finále začne v sobotu v 17 hodin českého času. K nedávno dokončené opravě bývalého olomouckého autobusového nádraží nedaleko centra města mají výhrady handicapovaní, kritizují například značení pro lidi s postižením. Zástupci radnice se budou snažit připomínky zapracovat do plánované revitalizace lokality Tržnice. Co si žádá? Zlepšení popisuje Zdeňka Vioralová z Trendu vozíčkářů.
1: Značení pro handicapované osoby zrakově, výška nástupních obrubníků, také lepší značení skel tady na zastávce.
0: Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požáru. Nově platí kromě Jihomoravské kraje i v části okolních regionů. Nyní platí pro celý Jihomoravský kraj, východní část Vysočiny a Pardubického kraje, jižní polovinu Olomouckého kraje a východ Zlínského kraje, a to až do odvolání.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na telefonu Českého rozhlasu Olomoucí je meteorolog Roman Volný. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jako vždycky začínáme tuto předpověď ohlednutím se za tím, co bylo dneska, čili jaké počasí bylo od rána v Olomouckém kraji.
2: Letní teploty pohybovaly se až někde kolem 26 nebo 27 stupňů Celsia. Nejtepleji dnes v Olomouckém kraji bylo ve Šternberku dokonce 28,1 stupně Celsia. Provázelo to snadý sluníčko, byť v těchto chvílích máme i zvětšenou oblačnost, ale je to beze srážek a možná malinko to jenom kazí ten vítr, který je většinou mírný, severozápadní nebo severní s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí bude večer a v noci? Také letní?
2: Vypadá to, že v průběhu noci také většinou polojasno, přechodně možná v té první polovině noci zvětšená oblačnost, ale stále by to mělo být bez srážek. No a ty noční teploty by se měly být většinou od 14 do 10 stupňů Celsia. Vítr by měl v průběhu noci být většinou slabý, severozápadní nebo severní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Pojďme se podívat na sobotu.
2: Zítra potom většinou polojasno, takže snad příjemný opět letní den, během nepřechodně nějaká i zvětšená oblačnost, ale stále to vypadá, že s velkou pravděpodobností by se to mohlo obejít bez srážek. Zítřejší maxima nejčastěji mezi 23 až 27 stupní Celsia, možná jesenicko malinko chladnější kolem 21 stupňů. Na horách v 1000 metrech to bude teplota někde kolem 17 nebo 18 stupňů a vítr bude zpočátku slabý, během nevětšinou mírný, severní s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
1: No a máme před sebou víkend celý, tak pojďme shrnout aspoň ještě neděli.
2: V neděli zpočátku malá oblačnost, během dne ale oblačnosti bude přibývat a možná v té severní polovině kraje by se mohly objevit i nějaké přehánky. Noční teploty beze změny od 14 do 10 stupňů, ty nejvyšší denní, možná vzhledem k té oblačnosti i nějakým těm očekávaným srážkám o stupínek méně, to znamená maxima mezi 22 až 26 stupňů Celsia. Vítr slabý, během nepřechodně mírný, severozápadní až severní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Počasí a meteorolog Roman Volný.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas, to je výhra!
2: Porta je 60letý hudební festival. Písničky oceněné autorskou Portou v 70. a 80. letech budou znít na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Mnohé z nich už dávno zlidověly. Panenka, Rosa na kolejích, Kamarád, No to se ví. Vzpomínat na festival Porta můžete společně se mnou v pořadu Na cestě. V neděli 12. července po 15. hodině. A třeba si i zaspíváte. Poslechu zve Jarka Nosková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Komise odborníků vydala předběžné stanovisko ke kauze defibrilátorů ve fakultní nemocnici Olomouc. Přístroje podle ní dostali v roce 2024 i pacienti, kteří nesplňovali potřebná kritéria. Kauzu defibrilátorů dlouhodobě sleduje reportér Josef Čermák.
1: Komise vznikla z iniciativy fakultní nemocnice Olomouc pod vedením odborníka pověřeného ministerstvem zdravotnictví. V ní pracují lékaři kardiologické kliniky zmíněné olomoucké nemocnice a taky dva zástupci České asociace pro srdeční rytmus. Předběžné stanovisko se týká implantací přístrojů známých pod zkratkou ICD v roce 2024. Podrobnosti dodává mluvčí fakultní nemocnice Olomouc Adam Fričer.
2: Uvedené implantace ICD, u níž nebyla indikační kritéria dodržena, proběhly u pacientů, kteří prodělali infarkt nebo měli jiný vážný kardiologický nález. První interní klinika kardiologická tyto pacienty kontaktuje, konzultuje s nimi aktuální zdravotní stav i další léčebný postup. Vedení naší nemocnice bere citlivost této situace zejména z pohledu dotčených pacientů velmi vážně.
1: Vedení nemocnice zároveň stanovisko odborné komise předalo policii, pokračuje mluvčí Adam Fričer.
2: S ohledem na odbornou složitost celého případu bude pravděpodobně jeho konečné posouzení záviset na výsledku trestního řízení, které je v dané věci vedeno. Pokud dospěje k závěru, že zdraví pacientů bylo poškozeno, nebo že došlo k újmě na veřejném zdravotním pojištění, nemocnice bude v souladu se zákonem a příslušnými rozhodnutími orgánů veřejné moci připravena prokázané škody kompenzovat.
0: Říká Adam Fričer a ptám se, čeho konkrétně se vyšetřování týká?
1: Vyšetřování se týká v operovávání defibrilátorů několika tisícům pacientů ve fakultní nemocnici Olomouc, a to v období mezi lety 2015 a 2025. Panuje podezření, že některé provedené implantace nebyly náležitě indikované, říká Radek Bartoš, náměstek vrchního státního zástupce v Olomouci.
3: Po právní stránce je věc posuzována jako podezření ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví podle paragrafu 145 trestního zákoníku, k němuž mělo dojít na více osobách, trestného činu ublížení na zdraví podle paragrafu 146 trestního zákoníku a trestného činu podvodu podle paragrafu 209 trestního zákoníku, jimž mohla být způsobena majetková škoda u zdravotních pojišťoven přesahující 150 milionů korun. Za tyto trestné činy hrozí v případě odsouzení uložení trestu odnětí svobody na 5 až 12 let. Nicméně ve věci je vedeno prověřování, žádné konkrétní osobě nebylo sděleno obvinění.
1: Závěrem doplním, že vedle policie se implantacemi defibrilátorů v nemocnici zabývá taky kontrola z Všeobecné zdravotní pojišťovny. VZP si vyžádala dokumentaci ke stovkám operací svých klientů z let 2023 až 2025, tedy z období, které není promlčené.
0: Uzavírá Josef Čermák a my kauzu defibrilátorů budeme dál ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc sledovat.
4: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Máte rádi ovocné pálenky? Zůstaňte s námi, protože za chvíli se dozvíte, jaká bude letos úroda a kolik nás to bude stát.
5: Už je

0: to prostý.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Odstartovala sezóna pěstitelského pálení. Podle údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského bude ovoce letos méně než loni. Zahradkáři navíc musí počítat s vyšší cenou kvůli 5% navýšení spotřební daně z ovocných destilátů. Pálenic zejména na Moravě ale neubývá.
2: Tady máte maliny, voní krásně.
3: Krásně, je to super, no. Jahody, mrňky tady u nás v oblasti spíš pomrzly, takže jsou to opravdu kusovky. A oproti loňské kampani, kdy všeho bylo dost, takže teď spíš začínají jet třešně, višně.
2: V pálenici u dálnice v Žešově místní části Prostějova mají stálí zákazníci bečky s kvasem, uskladněné přímo u majitele Martina Vyplela. Dokonce se o něj i stará.
4: Taky promícháte.
2: Za litr čistého lihu zahrádkáři v pálenicích letos zaplatí 205 korun, o 5% více než loni. Základní sazba je tak 410 korun. Úbytku zákazníků se ale kvůli tomu Martin Vyplal nebojí.
3: Lidi, kteří zahrádku mají, tak vždycky to pozbírají. Teďka jedeme čtvrtou sezonu a můžu vám říct, že nárůst je rapidní. Zákazníci chodí, volají.
2: Pálenic vlivem zvyšování spotřební daně na Moravě neubývá, tvrdí David Kubenc, mluvčí celního úřadu v Ostravě. Nejvíce jich evidují tradičně na Zlínsku. Právě tam ale v posledních měsících odhalili nejvíce takzvaných černých pálenic, celkem 7, největší u Uherského Brodu. Zadrželi tam 2 kompletní destilační zařízení, více než 10 000 litrů kvasu a 122 litrů čistého alkoholu. Ukazuje mi na počítači video z akce.
5: A tady na začátku hned můžeme vidět, když kolegové vstoupili do toho prostoru, tak viděli velké IBC kontejnery. Naší optikou to je velký problém, protože my absolutně nevíme, odkud ten líh pochází a jestli je značený, jestli je zdaněný a hlavně jestli je zdravotně nezávadný, takže okamžitě bereme vzorky, zadržujeme takovéto množství lihu.
2: Pokuty za nelegální pálení se pohybují v desítkách i stovkách tisíc korun.
5: V následujícím období se zaměříme na potírání nelegálních pálenic s tím, že konkrétní způsoby toho, jak odhalujeme tuto problematiku, nebudeme prozrazovat.
2: Celní úřad také posílí daňové kontroly u přeshraničních nákupů a zaměří se na zneužití denaturovaného lihu, říká mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
6: Cílem je lépe reagovat na skutečná rizika na trhu namísto plošného zpřísňování pro všechny. Budoucí kroky tak budou spočívat spíše v cíleném řízení rizik a realistickém nastavování daňové politiky, než v dalším plošném zvyšování zdanění.
2: Podle Krušinové se výnosy státu ze spotřební daně v posledních letech i přes jejich zvyšování pohybují pod 9 miliardami korun. Během roku 2024 a 2025 dokonce mírně klesly. Z Žešova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Den v kraji.
1: Slavný Wimbledon určitě vyhraje česká tenistka. Obě navíc sportovně vyrůstaly v našem kraji. Karolína Muchová, Eilinda Nosková. Za chvíli se na to ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc podíváme.

0: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále Wimbledonu a zítra odpoledne si zahrají o titul v ženském singlu. Poprvé od rozdělení Československa bude mít tedy Česko oba finalisty Grand Slamové dvouhry a co víc, obě tenistky jsou spojené s naším krajem. Muchová je olomoucká rodačka, Nosková je členkou přerovského tenisového klubu.
1: Je to neuvěřitelné. Já když jsem viděla čtvrtfinále, jsem říkala, je to možný, ale asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch.
2: Martina Navrátilová, držitelka 18 Grand Slamových titulů z ženské dvouhry a mnoha dalších rekordů, byla součástí výjimečné éry. Tehdy už po emigraci nějakou dobu reprezentovala Spojené státy americké, ale okamžitě si teď vybavuje finále Australian Open z roku 1989, kdy proti sobě bojovali Ivan Lendl a Miloslav Mečíř, oba s tehdejší československou vlaječkou u svého jména.
1: Proti sobě to bylo Lendl s Mečířem, což byl Slovák.
2: Teď je to tedy poprvé, kdy se utkají dvě české tenistky ve finále Grand Slamu a Linda Nosková z toho má obrovskou radost.
3: Pyšná na sobě, myslím, že i Česko je na nás pyšný. Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
2: Vyprávěla Linda Nosková, která šla na kurt půl hodiny po postupu Karolíny Muchové a ještě tak získala čas na to napínavý duel dokoukat.
3: Koukala se mnou, my jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně a musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě. A samozřejmě jsem KF fandila.
2: To Karolína Muchová to měla obráceně. Se závěrečným míčkem Lindy Noskové jí začaly ve Wimbledonu mediální povinnosti a taky ona mohla úspěch krajanky okomentovat.
3: S Lindou trénujeme normálně i skoro na každém turnaji, takže to pro mě bylo takový jako fajn a popřáli jsme si hodně štěstí, dobře jsme se rozehráli. Vyšlo vám to oběma a jsem za ně ráda, že jí to vyšlo taky.
1: Češka vyhraje, tak jsem moc ráda a pyšná.
2: Je pyšná také slavná česká rodačka Martina Navrátilová. Finále začne v sobotu po 17. hodině. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Páteční den v kraji Českého rozhlasu Olomouc je pomaličku v závěru a je tady tradiční seriál, který představuje jubilanta Zoo na Svatém Kopečku. To je 70 let. Letos poprvé se podíváme do akvárií. Najdeme je uprostřed pavilonu Šelem. V menších akváriích si prohlédneme pestrobarevné ryby i korály. A naším průvodcem tentokrát bude chovatel Josef Drtil.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
2: Když vstoupíme do pavilonu, tak první, co vidíme, jsou úplně malinká akvária s barevnými rybkami. A tuším, že tady tuhle tu rybku zrovna známe z nějakého animovaného filmu.
3: Jo, tak to je vlastně klaun Očkatý. Děti ho znají z kreslené pohádky Hledá se Nemo, proto to tady je u toho vstupu. Samozřejmě máme několik jedinců v různých, nebo prakticky skoro ve všech akváriích, protože to je taková nejběžnější ryba. Poměrně dobře se dá i odchovat.
2: A to jsme v mořském akváriu nebo ve sladkovodním?
3: Kromě akvária s piraněmi máme tady všechny akvária mořská.
2: Co na tom člověka samozřejmě zaujme, je pestrost jednak barev a jednak i tvarů, nejen těch ryb, ale i dalších živočichů, možná i rostlin.
3: Převážně jsou tady korály, jsou tady nějaké i řasy rodu kaulerpa, ale převážně korály a ty korály jsou barevné. Ty mořské akvária se nasvěcují trošku intenzivněji než sladkovodní, protože právě ti korálnatci se vyživují pomocí symbiotických řas, které žijou v jejich tělech a způsobují to jejich zbarvení, takže zároveň vlastně vyniknou i ty barvy.
2: To, co se tady hýbe, to je houba?
3: To je druh korálu, to je Xenie, to je takový pumpující korál.
2: Některé jsou tady nehybné a některé se hýbou.
3: Některé se hýbou vlastně tak, jak proudění jimi prochází. Většina těch korálů má vytažené polypy, snaží se z vody filtrovat nějaký zooplankton nebo fytoplankton, ale v tom akvarijním prostředí ho tam úplně moc není. Takže hlavní složkou potravy jsou právě ty symbiotické řasy, ale z principu oni furt jakoby loví, snaží se něco chytat z toho vodního sloupce.
2: Dále si můžeme všimnout ku příkladu žluté nosaté rybky, za ní také protáhle se zajímavou kresbou oranžové.
3: My se snažíme v každém akvárku mít ryby trošku jiné. Tady v těch malých akváriích máme takové druhy menších ryb, které by trošku, dá se říct, zanikaly v těch velkých nádržích. Takže ta žlutá je klipka, pak tady je nějaká mořská jehla, takový ten červeno-bílý pruhovaný, to je štětičko, je tam tady někde jak polehává, posedává vlastně na těch korálech.
2: Jak jsem říkal, zajímavá je i tvarová pestrost. Některé ty korály vypadají jako kytky rozkvetlé a jiné jsou podlouhlé a je to tedy velká rozmanitost, jak ten korál dokáže se tvarovat.
3: Buď to jsou jakoby jednopolipové korály nebo korálnatci, jako vidíme třeba tam ty sasanky nebo tady ty velké diskovité korály, anebo jsou to obrovské kolonie tisíců drobných malých polipů, jako třeba tady ta gorgonie. Každý ten malý jednotlivý polip je vlastně jeden jedinec, který žijí takhle symbioticky v kolonii. A tam, když to srovnáte s tou velikostí třeba i té sasanky nebo tady těch nějakých těch diskozom nebo rodaktisů, je to taky jeden polip, ale obrovský.
2: Pro ryby je to zajímavé prostředí, ku příkladu teď jedna si jakoby sedla, přímo odpočívá a sedí na tom korálu. Je to pro ty korály taky důležité, že mezi nimi plují ryby?
3: Ty korály to úplně nepotřebují, ty ryby spíš jako když na ně dosednou, tak oni se jakoby zatáhnou ty polipy v tom místě nebo tak, takže je to trošku jakoby ruší. A oni ty ryby to využívají jako skrýš, že někde sedí a čekají, co kde se zobnou nějakou potravu.
2: Tady jsou tři malá akvária nad sebou.
3: Jsme se snažili udělat malá druhová akvária s tím, že vlastně v to nejspodnější vidí prakticky jenom děti, to je v takové výšce očí malých dětí, tak tam jsou jenom sasanky a klauni. A v těch horních potom jsou další různé druhy ryb.
0: Ze Zoo na Svatém Kopečku, Aleš Spůrný, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
0: A budeme v tom pokračovat zase příští týden, stejně tak jako v celém dni v kraji. Ten je tady od pondělí do pátku, vždy mezi 17. a 18. hodinou. Vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje za chvíli písničky na přání. My jdeme.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Spátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Voda v Plumovské nádrži i v umělém jezeru Poděbrady na Olomoucku je podle hygieniků i nadále vhodná ke koupání. V kulturní domě v Hlubočkách dnes začíná výstava železničních modelů. Firmy počítají škody po požáru budovy ve Zlíně. Měly v něm zboží za stovky milionů korun. Zítra bude oblačnost, teplotami do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Kvalita vody ke koupání v Plumovské nádrži na Prostějovsku a v koupací oblasti Poděbrady na Olomoucku je vyhovující. Hygienici v obou případech po posledním měření ohodnotili prvním, nejvyšším stupněm z pěti možných. Vzorky vody z Plumovské nádrže k laboratornímu měření odborníci znovu odeberou 20. července, na Poděbradech opět 3. srpna. Vyplývá to z monitorovacího kalendáře na webu krajské hygienické stanice. Tradiční modelářskou výstavu dnes a v sobotu hostí kulturní dům v Hlubočkách na Olomoucku. K vidění na ní jsou modely vlaků na zhruba 70 metrech kolejí. Expozice je přístupná oba dny od 10 do 17 hodin. Pokračuje Pavel Samek, nezávislý místostarosta obce a předseda pořadatelské stanice mladých techniků Mariánské údolí.
4: V pátek bude provoz spíš soustředěn do éry páry, čili tam budou parní mašiny, a v sobotu to bude spíš už moderní dýzlový provoz, který dneska můžete vidět na našich železnicích.
3: Ostravští celníci zadrželi na dálnici u Přerova kamion převážející 16,2 tuny surového, pravděpodobně i nelegálního tabáku. Při kontrole totiž zjistili závažné nesrovnalosti v přepravních dokladech. Předběžně vyčíslený únik na spotřební dani přesahuje 59 milionů korun. V bývalém baťovském areálu skladovalo zboží několik firem. Požár zničil mimo jiné desítky tisíc párů bot, oblečení, ale třeba i knihy. Škody podle prvních odhadů půjdou do stovek milionů korun.
5: Firma Alpinepro měla v budově centrální sklad se zbožím za zhruba 500 000 korun, a to jak ze starší kolekce, tak i z nové na podzim a zimu, říká majitel firmy Václav Hrbek.
6: To je asi v tuhletu chvíli jakoby ta největší ztráta, protože tuhletu novou kolekci my bytostně potřebujeme.
5: Firma proto zatím zastavila online prodej. Společnost Vasky měla podle majitele Václava Staňka v budově sklad se zbožím až za 180 milionů korun, hlavně asi 75 tisíc párů bot.
7: Máme naštěstí tady prodejny, které na skladě jsou, ale pro představu, na prodejnách můžeme mít okolo 15-20 tisíc párů.
5: V budově schořilo taky 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati a společnost Zásilkovna měla v budově depo. Jeho provoz přesměrovala do okolních poboček a řeší náhradu škod za zasažené zásilky. Vít Andrle, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Sigmy Olomouc odcestovali na soustředění do rakouského Bad Kleinkirchheimu.
8: Hlavní trenér Pavel Hapal nominoval na soustředění 23 hráčů do pole a 3 brankáře. V nominaci jsou obránci Matuš Malý i Filip Slavíček, kteří zatím ze zdravotních důvodů neodehráli žádné přípravné utkání. Jsou ale blízko návratu do plného tréninkového procesu. Někteří ostatní hráči naopak zůstali v Olomouci. S týmem nejsou třeba útočníci Dembe a Jasir, záložníci Kostadinov a Dolžnikov nebo obránce Huk. Mimo nominaci zůstal i brankář Tadeáš Stopen, který řeší působení v jiném klubu z důvodu většího vytížení. Sigma odehraje v Rakousku 2 přípravné zápasy. V pondělí dubajským Al Ahly a v pátek proti katarskému Al Sadd. Šance ligu startují Hanáci 26. července v Jablonci. Adam Kodet, Český rozhlas. Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě většinou polojasno, během dne přechodně i s většinou oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 17 stupňů a slabý přes den mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli práci na vozovce je částečně omezený provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi v obou směrech. Se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen dvěma pruhy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

A když jsme říkali Libuška Amálka 10.7. také v roce 2026, tak ještě pak třeba Alma, Amélie, Mia, Ludoslav anebo Ludoslava.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Zpívat, tleskat, zpívat živěl především a určitě i gratulovat a někde tedy zřejmě oslavovat a jubilovat se bude. A gratulovat předpokládám, ale už to necháme na panu Jendovi, se bude právě ze Štětovic. Kam pak? Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení a dobrou náladu posílám mojím milým Zdenice Šinové do Hrochova, Zdenice do Prostěva s milicí Kočenkou, Zdenice do Holubic, Anice Zinové do Štětovic, Liduste do Olomouce a mojím sestrám. Všem děkuji za písničky, co mě posíláte. Vždycky to potěší. Pane Božku, vám děkuji za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou. Moc děkuju.
1: Také moc děkujeme, moc vás rádi všichni slyšeli a třeba se ozvou a krásně jsme pozdravili, krásně zahrajeme. To byl Jenda ze Štětovic a dál třeba vy a taky vy, kdo píšete na 723 70 33 51 a tak máme moc zahrát krásně z vesela, protože je to veselá paní kamarádce Libunce, kterou moc zdraví kamarádka Liduška a moc pozdravuje do Přerova z Rýmařova. Písničkou prosím moc potěšte babičku Libunku, kterou moc zdraví vnoučata na prázdninách. No a pak ještě další přáníčko v pořadí, také míří tentokrát babičce

0: Libušce Volkové z Rýmařova k dnešnímu svátku. Přejeme s Eliškou hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu, babičko, máme tě moc rádi, jsme rádi, že tě máme, ze srdce přeje a posílá Kača, Eliška, Samík a Liduška, Libušce Volkové do Rýmařova. Další přání Libuškám a Málkám, to budou možná ty na těch prázdninkách, ale taky Mia možná je dneska ten čas, kdy se slaví právě tohleto stále prý oblíbenější jméno Mia Miulka 10.7. A teď máme 18.11 a teď ještě jeden číselný údaj třeba pro nově naladěné.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Živě na zdraví v 18.14 10. červencového podvečera hrajeme pro radost a radost nám dělají taky telefonáty. Třeba teď zase z Krnova od paní Evy. Dobrý podvečer, vítáme vás.
1: Dobrý podvečer, pane...
0: Já jsem Bořek. Ježišmarja. Já jsem Bořek.
1: Dobrý večer, pane...
0: Bořku, to je v pořádku, pane, pojďme dál.
1: Dobrý večer, pane Bořku, zdravím vás a celý Český rozhlas Olomouc a písničku bych chtěla nechat zahrát Květušce z Bohutína. Květuško, je to se mnou lepší se to. Pak paní Marušce, paní Tihlaříkové a sestře Marii z Bruntálu. Vám, Bosku, děkuji za vyhledání písničky a těším se na další volání zase. Děkuji.
0: A my děkujeme za zprávu, že je to lepší, jak má být. Děkujeme paní Evě dál. Pozdravujeme také Milušku, která bude mít narozeninky, která nás pozvala na krásné oslavy, tak se moc těšíme, objevíme se na otočku, užij si to hlavně s rodinkou, zdraví tě kamarádi Pepa, Marci. Také máme moc pozdravovat a popřát hlavně stále zdraví Janičce Jiřímu z Roštění, i Zdeničce z Hrochova, Lidušce z Olomouce, Zdeničce z Oničova i Zdeničce z Holubic od Marušky z Kroměříže. Ještě prosíme písničku poslat ke krásným 86. Veronice Šasinkové z Bernardic. Hodně zdravíčka, štěstí, lásky, pohody, boží požehnání přejí sestra Marie Palovčíková, Vincencie Valentová, Zdeňka Burešová, Emilka Zelová, Anička a Milan Valentovi oslavenkyni paní Veronice z Bernard.

0: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej A hostí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Paní Jana, pan Jiří, z Roštění, pěkně zdravíme, buďte vítáni, dobrý podvečer.
4: Pěkný dobrý podvečer, srdečně vás zdravím, pane Bořečku, a do Českého rozhlasu všechny vaše tam, vaše kolegové. Děkujeme. Tak. A všechny rozhlasové přátelé a posluchače. A dnes posíláme přáníčko a písničku. Pane Bořečku, vám, protože budete mít v neděli svátek. Tak milý pane Bořečku, všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojený život, plný lásky, radosti, co si přejete a třeba hojnost Božího požehnání a panenka Maria Svatohostinská, ať vás všude ochraňuje. A ještě, ať nám ještě dlouho děláte radost, rozdáváte, máme vás moc rádi, to vám z celého srdce a z lásky posílá Jana a Jiří z Roštění. Pane Bořečku, moc krát vám děkuju a svátek pořádně oslavte. Ta písnička je jenom pro vás dneska.
3: Děkujem pěkně, ale i za všechny ostatní posluchače, posluchačky, podělím se třeba i k výročí do Roštění ještě moc děkuju a gratuluju i vám a podělím se ještě také třeba se Zdeničkou z Holubic, necháme zahrát dneska 10. panu Vítku Šoukalovi, já vám přeju pevné zdraví v cestování, ať vás nic nezastaví, ať vás baví sport a chutná vám rybízový dort v melounu, ať je hodně šťávy a u vás je hodně slávy. Piva, ať máte plnou pednu, flašku vína, nejen jednu. Štěstí, ať máte jako na poli, zrna a přáníček je schránka plná, ať je vám veselé a volné. Máte soboty a neděle, to vše a mnohem víc přeje Vítko, tak je zde nás Holubic a my děkujeme všichni ve spolek, ale hlavně hrajeme posluchačům. A teď už také paní Libušce do Přerova, nejhodnější tetince na světě. Máme tě moc rádi, jsme rádi, že zdravíčko snad slouží. Konečně píše se tu velkými písmeny a podepsáni jsou všichni z celé rodinky a speciálně zdraví Matyášek a Mia, jestli Mie na dnešek připadá právě ten svátek, ty jmeniny, zřejmě malé Milce, taky krásně zahrajeme.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

přijeli ještě několik zájemců najednou, ale pak utuchly ty telefonáty, odstřihly se, tak za chvilinku klidně budeme u vás. Teď budeme také u těch, kdo píší, napsali na 723 70 33 51. Píše se to, že máme pozdravovat další skvělou paní Líbu, kterou moc zdraví bývalé kolegyně z práce a doufají, že je v pořádku a že se ještě brzy setkají. Libuško, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, rádi vzpomínáme. Zahrajeme rádi ovšem taky panu Miloš Pořízkovi do Chválkovic na pokoje číslo 14, písnička od kamarádky Helenky z Nové ulice. Je prý nemocná, nemůže na návštěvu, tak snad bude všechno brzy lepší a pěkně vyřizujeme. Taky jsme tady od toho, aby jsme propojili, pozdravili, vyřídili to za vás. Paní Helenko, hodně zdraví a za Miloškem posíláme tentokrát ty rozhlasově pozdravy, ta krásná slova. Taky rádi zahrajeme Janičce Jiřímu Doroštění. Moc pozdravů, krásný večer, díky za písničku Anička a Jarek z Jindřichova Radce. A ještě prosíme píseň také pro nejhodnější babinku, kterou máme moc rádi. Pozdravujeme ji a přejeme jí brzké krásné narozeninky, na které už se všechno chystá a všichni se ze široka daleka rádi sjedou, přijedou a všechno krásně oslavíme. Babi Jiřinko, máme tě moc rádi, moc tě pozdravujeme a moc pozdravujeme taky dědu, který bude mít ještě koncem léta také krásné výročí. Krásně zvesela zahrajte, stejně jako se tady píše v dalším přání, že máme moc krásně zvesela, opět jak to umíme v Českém rozhlase Olomouc zahrát a udělat radost, rozespívat, taky tentokrát ovšem od babi, dědy a strejdy Jarka, narozeninové účastníky, kteří budou zítra oslavovat a taky všechny pomocníky, kteří jsou u nás na prázdninách a jsou to skvělí chlapci a děvčata, kteří jsou u babičky, u tety a u dědy.

0: taky někteří měli ze západních Čech, z Chocka, i tuhle písničku ve zpěvníku na náradní, na obecné. V 18 hodin 32,5 minuty už pokračujeme za Veselou trojkou, ale především už posloucháme paní Lidušku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát dnešnímu svátku paní doktorce Libě Švůvové do Doubravice a včerejším narozeninám Pavlovi Jořenkovi do Doubravice a paní Jožince do Újezda Sedláčkové. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. A ještě jenom tak pro radost, pro potěšení panu Oldovi Cerhákovi do Nemíle, Emilce Horákové do Zábřeha, Iloně Šmoldasové do Lovčat, sousedce Jarolimové a Lidě Ziblové do Doubravice a paní Marustě Plaňkové do Mohelnice. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se vzkaz někde na shledanou Gotwaldovi.
0: Děkujeme, děkujeme, paní Liduška. A dál, dál taky přáníčko z Bernardic od dalších Bernardických pro paní Veroniku Šasinkovou do Bernardic. Veronko, hlavně přejeme hodně zdravíčka, úsměv na líčka, taky štěstí a lásku a ochranu Panny Marie od všech, co tě mají rádi. Marie Plešivková, sestra Marka, Vincencia, Anička, Milan, Zdeňka a Emelka. Pozdravy z Bernardic, bernardické oslavenkyni paní Veronice. Pozdravy vyřizujeme ovšem také s velkým poděkováním za vyhrávání, za pozdravy Julince z Přerova za milé přání, krásnou písničku, taky Věrušce s Adámkem za milé přání, krásné dny, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, písnička, ať vás tedy potěší, nejmilejší pozdravení taky Aničce z Bludova, Jiřince ze Sutkova od Tuláčka, že zdravím. Zdravím, ne dobře, tak nějak se to tady píše, krásný večer, ale taky paní Uchytilové od Františka z Brněnska ještě prosíme zahrát nejhodnějšímu Tomáškovi, kterého zdraví celá rodinka, přeje mu krásné oslavy a ještě taky krásné prázdniny, i když je to veliký studi.

0: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: A chtělo by to možná takové podvečerní tichunké tango pro paní Marušku. A pro koho ještě pěkně vítáme, dobrý podvečer.
2: A také přeji pěkný podvečer vám, pane Božku, i celému Českému rozhlasu Olomouc a všem milým posluchačům. A já bych dnes chtěla poslat písničku s přáním paní Olince Vojtkové z Pravčic zítřejším jmeninám. Olinko, já ti přeji všechno, jen to nejlepší, především toho zdravíčka a moc radosti z tvých vnoučátek. A také to ti přeje teta Zběžek a také písnička patří vám, pane Božku, dnes jako k nedělním jmeninám přeji vám rovněž všecko, jen to nejlepší. Děkuji moc za zahrátí písničky a někdy příště zase naslyšenou.
1: Poděkování a potěšení na mé straně, ode mě díky, ještě jednou díky, díky paní Maruška. Zvěžek zdravíme, hlavně rodinku díky. A taky krásné narozeniny oslavíme teď taky s tím tichým tangem podle výběru od Marušky po telefonu a v SMS zjišťujeme, že dnes má krásné narozeniny paní Jana Kašparová z Králík. Přejeme hlavně zdraví, pohodu, spokojenost, to přeje mamka a celá rodina. Připojujeme se, podepisujeme, přidáváme a též písničku posíláme. Pošleme ji ovšem taky ještě do práce skvělému Jarouškovi, kterého zdraví děvčata a prý taky Mia, tedy jeho dcerunka hodná, malinká a především manželka, prý se skvěle podařila večeře, tak se těš. Zdravíme Jarouška, těšíme se možná i všichni na něco dobrého a ještě prosíme zahrát taky pro nejhodnějšího dědu a babičku k jejich společnému výročí. Moc je pozdravuje do Prostějova. Přejeme taky hodně úspěchů naší rodince a především našim moravským českým tenistkám zítra v Londýně na trávě Wimbledonu. Dvě moravačky nebo Valaška a moravačka. Ano, slečny Muchová a Nosková zítra taky třeba s živými vstupy zítra, jak to jenom půjde v odpolední vysílání. Zítra po 17. víkendově hrajeme pro radost, ale bude tam taky jedna taková tenisová aktuální odbočka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Přímo z místa.
2: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Do Itálie na podvečerní výlet, naskok na dovolenou vás teď vezmeme v 18.46, ovšem dvakrát z Olomouce ze studia, tady na Pavelčákově v centru a taky od paní Lidušky, kterou pěkně zdravíme po telefonních linkách. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, pane Bořínku, já vám přeji všem krásný sluníčkový podvečer i krásný víkend. Dnes bych chtěla poslat písničku mé dceři Leonce Hrozenové s rodinou a Kájovi, Haničce dceři a Haničce vnučce Vrbovým do Olomouce, Staničce z Lomnice děkuji, panu Jendovi ze Štětovic též, Věrušce Halouskové s Adámkem, Honzovi a Lidušce Vinařským do Písečné a Marušce z Kroměříže a všem posluchačům, přátelům přeji krásné sluníčkové dny. Vám, pane Bořínku, přeji též krásnou neděli a hodně štěstí, zdraví do dalších roků všem přátelům i vám. Naschledanou.
3: Děkujeme za všechny, to byla paní Liduška. Dál prosíme zahrát kamarádovi Toničkovi k nadcházejícím půlkulatinám. Děkujeme za pozvání, moc se těšíme na setkání a oslavování. Zdraví kamarádi, kámoši, kámošky. Také máme moc pozdravovat rodinku Novotných, kde se bude oslavovat a popřejeme krásný, nejenom slavící víkend, ať se vydaří počasí, tak akorát myslím, že to budete mít krásně zařízeno, domluveno a že vám to tady opravdu vyjde a všechno dobré přejeme. A ještě poprosíme zahrát taky písničku všem oslavencům a všem Libuškám, kterých známe minimálně 5, 2 už od školy, tak zdravíme kamarádky a taky naše příbuzné, zdraví Ladík a Franta. A pozdravovat máme ještě taky další paní Libu, kterou zdraví zase její kamarádky, kolegyně a taky sousedka, která moc děkuje za to, že má tak skvělou kamarádku.

Gondola milování, to byl ten slibovaný výlet do Itálie, někam třeba do Benátek s českou švitorkou ovšem a dvakrát z Olomouce, jak zaznělo před chvílí. A teď ještě krásné vyhrávání, taky do Olomouce, Lidušce, mamince, maminko. Máme tě moc rádi a děkujeme za krásné přání Leona s rodinou. Pěkně zdraví i všechny ostatní. Všechny ostatní zdraví ještě taky Libuška, která přeje svojí jmenovkyni kamarádce Líbě všechno nejlepší k svátečku. Děvče zlaté, užijeme si to. Užijte si to nejen vy, Libušky.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Česká armáda dneškem kompletně přezbrojila na moderní tanky Leopard 2A4. Cenu města Prostějova dostane modelka Pavlína Pořízková. Tenistky Muchová s Noskovou si proti sobě zahrají o titul ve Wimbledonu. Zítra bude oblačno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Ve výzbroji české armády definitivně skončily sovětské tanky T-72, nahrazují je moderní Leopard 2A4. Poslední z flotily 42 obrněnců dopoledne převzali v posádce v Přáslavicích na Olomoucku. 28 tanků Česko získalo darem od Německa jako kompenzace za pomoc na Ukrajině. Za zbývajících 14 se zaplatilo bezmála 4 miliardy korun bez DPH. O oficiálním vyřazením T-72 z armády arzenálu, ale ještě musí definitivně rozhodnout vláda, vysvětluje Miroslav Hlaváč, náčelník generálního štábu armády České republiky.
4: Ten tank sovětského typu vlastně už není modernizovatelný, nemáme na to náhradní díly, vlastně ten typ ani nesplňuje ty základní standardy, které vyžaduje aliance na tento typ bojové techniky, takže my se jich postupně budeme zbavovat, prostě pro nás to je neefektivní.
3: Samospráva Přerova udělí letos cenu města modelce, herečce, spisovatelce a prostějovské rodačce Pavlíně Pořízkové. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční v sobotu 18. července v obřadní síni radnice. Vyplývá to z informací zveřejněných magistrátem. Řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetovému obchodu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barášová. Hackři se podle ní dostali třeba ke jménům klientům, jejich telefonním číslům nebo e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barášové dozvěděl o útoku začátkem tohoto týdne.
5: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
2: Sport.
3: Do grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Rodačka z Olomouce Muchová zdolala Američanku Goffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Hráčka přerovského klubu Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x 6-4. Muchová o své výhře rozhodla až v super tiebreaku, který ovládla 12-10.
6: Bylo to strašně nahoru, dolů, minus matchball, pak matchball, pak výpal 10 metrů, pak winner. Byl to strašně těžký zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo z toho dostat. Myslím, že jsem si pro to prostě šla, měla jsem trošku štěstí, všechno hrálo tak nějak se mnou a byla jsem strašně ráda, když se mi to podařilo uzavřít.
3: Wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou, které budou usilovat o premiérový grandslamový titul, začne v sobotu v 17 hodin českého času.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě většinou polojasno, během dne přechodně i zvětšenou oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a slabý, přes den mírný severní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na D1 284. kilometru ve směru Ostrava hlášeno porouchané vozidlo v odstavném pruhu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Něco blues očekávají nejenom jeho příznivci v podvečerním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tedy bluesový podvečer na necelou půl hodinku, teď zhruba do půl osmé. A míříme samozřejmě na jeden z ročníků festivalu Blues Alive, tedy na ten ročník 2008, na jeden z jeho zlatých hřebů do Šumperka.

Začíná další bluesový podvečer z Olomouce, u jehož poslechu vás zdraví a vítá Antonín Schindler. Festival Blues Alive letos vstupuje do svého 30. ročníku.

Právě posloucháte bluesový podvečer z Olomouce a záznam koncertu Jamese Cuttona, který vystoupil na festivalu Blues Alive 2008 v Šumperku. James Cutton se narodil v Mississippi v samotné kolébce blues. K hudbě ho přivedl okamžik, kdy jako chlapec poprvé slyšel Sonnyho Boye Williamsona. Vydal se za ním do Arkansasu, stal se jeho žákem a později i spoluhráčem. Hrál s Havlin Wolfem, Hubertem Sumlinem a především s Muddy Watersem, se kterým strávil více než 10 let. Po odchodu od Muddyho Waterse spolupracoval s Janis Joplin a v roce 1967 založil vlastní James Cutton Blues Band, který se stal jednou z nejvýraznějších bluesrockových kapel té doby. Jeho vystoupení na Blues Alive 2008 bylo zároveň jeho prvním koncertem v České republice.

V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jste slyšeli záznam koncertu Jamese Cuttona, jedné z největších osobností, které se na festivalu Blues Alive během jeho 30-leté historie objevily. Pěkný večer společně s Českým rozhlasem Olomouc vám přeje Antonín Šindler.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Dnešní vydání sousedů začneme v Opavě. Tamní slezsko-německý spolek si brzy zvolí nového předsedu. Důvodem je, že ten současný Richard Neugebauer byl zvolen prezidentem shromáždění německých spolků v České republice. Na pozici opavského předsedy kandiduje otec Norbert Jan Maria Hnátek z řádu německých rytířů. Kolega Richard Čulko se proto vydal do Opavy, aby otci Norbertovi položil několik otázek.
2: Der Schlesisch-Deutsche Verein in Troppau, Opava, wird demnächst einen neuen Vorsitzenden wählen. Grund ist die Tatsache, dass der bestehende Vorsitzende Richard Neugebauer zum Präsidenten der Landesversammlung der deutschen Vereine gewählt wurde. Zur Wahl stellt sich Pater Norbert Jan Maria Hnátek vom Deutschen Ritterorden. Ein Grund also, nach Troppau zu fahren und den Pater Norbert ausfragen. Pater Norbert, können Sie sich bitte den Zuhörern und Zuhörern kurz vorstellen?
3: Ja, mein Name ist Norbert Jan Maria Hnátek. Ich bin 52 Jahre alt und seit 2003 Priester. Es sind wunderbare 23 Jahre. Ursprünglich war ich Priester der Diözese Ostrau-Troppau, doch als geistlicher Leiter des Kirchenmusikkonservatoriums lernte ich den Deutschen Orden kennen und wurde eingeladen, Mitglied zu werden. Ich nahm diese Einladung und diese Herausforderung für mein Leben an. Im Jahr 2010 wurde ich in das Noviziat in Wien aufgenommen. 2011 legte ich in Buzau-Bosow meine erste Profess ab. Der 20. August ist schon der 15. Jahrestag. Am 9. August 2014 legte ich dann in der Konkathedrale von Opava, Troppau, meine ewige Profess ab. Als Priester des Deutschen Ordens war ich zunächst in Pfarreien nahe der Ordensburg Bosow-Buzau tätig. Seit 2018 wirke ich als Pfarrer der Pfarrei St. Johannes von Nepomuk in Opava-Gilschwitz, Kileschowice, sowie als Oberer des Ordenskonvents am Fischering in Opava, in Troppau, als Rektor der Kapelle zur Kreuzerhöhung in der Matitschenstraße in Opava und schließlich als Pater Spiritual geistlicher Leiter des Kirchenmusikkonservatoriums des Deutschen Ordens in Opava.
2: Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verein in Troppau aus?
3: Der Schlesisch-Deutsche Verein organisiert seit vielen Jahren Messen in deutscher Sprache, vor allem für Familien aus der deutschen Minderheit, aber natürlich auch für alle, die die deutsche Sprache schätzen. Unmittelbar nach meiner Ankunft in Troppau, Opava, nahm Diplom-Ingenieur Hans-Dieter Korbel Kontakt zu mir auf und bat mich, diese Messen womöglich fortzuführen. Auf diese Weise lernte ich den Schlesisch-Deutsche Verein besser kennen und begann, mich auch an weiteren Aktivitäten des Verbands in Troppau zu beteiligen. Eine meiner ersten Veranstaltungen für die Schlesisch-Deutsche Verein war mein Vortrag über den Deutschen Orden und dessen Wirken im Altvatergebirge. Nach der vorletzten Vorstandswahlen der Verein wurde ich ordentliches Vorstandsmitglied. Ich engagiere mich bereits regelmäßig und mit Freude in der Vorstandsarbeit sowie bei den Aktivitäten unserer Verein in Troppau. Zudem leiste ich regelmäßige Beiträge für Rubrik für Dropauer Nachrichten, Rubrik Geistliches Wort.
2: Was möchten Sie als Vorsitzender, wenn Sie gewählt werden sollte, als das Wichtigste im Vereinsleben ansprechen?
3: Ich sehe es als vordringlichste Aufgabe an, junge Menschen in das Leben unseres Vereins einzubeziehen. Ich möchte unser Zentrum stärker für die Öffentlichkeit in Opava öffnen und Schlüssen aller Altersstufen ermöglichen, unser Zentrum regelmäßig für Nachmittagsaktivitäten zu besuchen. Diese sollen im Rahmen von Arbeitsgruppen stattfinden, die sich mit deutscher Kultur, Sprache, Musik, Kochen und weiteren Hobbys befassen. Die Organisation soll in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern erfolgen. Kunst- und Musikschulen, Sprachschulen, allgemeinbildenden Schulen in Opava und Umgebung, der Schlesischen Universität Opava, dem Kirchenmusikkonservatorium des Deutschen Ordens, der Stadt Opava, den Gemeinden der Region Hultschin sowie weiteren verlässlichen Partnern. Ich möchte aber auch immer wieder fragen, woran die derzeitigen Mitglieder unseres Vereins wirklich interessiert sind. Nicht nur die Jungen, sondern auch die Älteren. Zudem möchte ich gemeinsam mit Vereinsmitgliedern und anderen Interessierten Aktivitäten ins Leben rufen, die die Generationen zusammenbringen. Sommerauftakt mit einem Grillabend, gemeinsame Studienreisen, Fahrten zu den kulturellen und landschaftlichen Schönheiten Schlesiens, sowie Besuche von Wallfahrtsorten. Ich denke, wir können in unserem Zentrum kleine Ausstellungen junger Künstler aus der Region, Kammerkonzerte talentierter Musiker und Sänger sowie weitere Veranstaltungen organisieren. Natürlich lässt sich nicht alles sofort umsetzen. Wir sind zwar nicht viele, aber gemeinsam können wir, je nach Interesse, nach und nach zumindest einige Dinge einführen, die zu unserer gemeinsamen Lebensfreude beitragen. Ich möchte die bereits etablierten, beliebten Veranstaltungen wie Vorweihnachten, Treffen, Deutsche Messen, Fasching, Muttertag, Jubilantentreffen, Sprechstunden unterstützen und weiterentwickeln. Unser Verein sollte jedoch auch bei Veranstaltungen der genannten Institutionen, insbesondere der Stadt Opava, stärker in Erscheinung treten. Dank unserer jungen Mitglieder werden wir auch in den sozialen Netzwerken zunehmend sichtbarer. Anschließend möchte ich auch meinen Vorgängern, insbesondere den Vorsitzenden an den Diplom-Ingenieur Hans-Dieter Korbel sowie an den Diplom-Ingenieur Richard Neugebauer für ihre Arbeit und ihr Engagement für unseren Verein danken. Ich bin dankbar, dass beide bereit sind, mich in meiner neuen Funktion für den Verein mit ihrem wertvollen Rat zu unterstützen.
2: Lieber Pater Norbert, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche viel Erfolg und Gottes Segen für die Arbeit. Dankeschön.
3: Bitteschön.
0: Jubiläum der Woche. Den Abschluss unserer Sendung bildet wie gewohnt unser Blick auf die Jahrestage der Woche. Morgen jährt sich zum 95. Mal der Geburtstag des Journalisten und Politikers Hans Johnny Klein.
4: Klein wurde am 11. Juli 1931 in Möhrisch-Schönberg, dem heutigen Schumberg, geboren. Dort besuchte er die Volks- und Oberschule. Im Jahre 1946 musste er gemeinsam mit seiner Familie die Tschechoslowakei im Zuge der Vertreibung verlassen. Die Familie ließ sich anschließend in Baden-Württemberg nieder, wo Hans Klein seine Schulausbildung abschloss. Nach einem Volontariat bei einer Zeitung erhielt er ein Stipendium für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften und Geschichte an der Universität Leicester in Großbritannien. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland arbeitete er zunächst als Journalist bei verschiedenen Zeitungen und einer Nachrichtenagentur. 1959 wechselte er in den diplomatischen Dienst, war als Presseattaché an den deutschen Botschaften in Jordanien, Syrien und Indonesien tätig. 1964 wurde er Pressereferent vom Bundeskanzler Ludwig Erhard und verfasste später dessen Memoiren. Außerdem war Hans-Johnny Klein Pressesprecher der Olympischen Sommerspiele 1972 in München. 1976 begann seine politische Laufbahn. Für die CSU zog er in den Deutschen Bundestag ein. Ende der 80er Jahre gehörte er als Bundesminister der Regierung von Bundeskanzler Helmut Kohl an. Von 1990 bis zu seinem Tod leitete Hans-Johnny Klein das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Zugleich war er Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Darüber hinaus engagierte sich Johnny Klein in der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Nach 1990 setzte er sich mit großem Einsatz für die deutsch-tschechische Versöhnung ein, war mehrere Jahre stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Hans-Johnny Klein starb 1996 und fand seine letzte Ruhestätte in Bernau am Chiemsee. Zu seinem Gedenken wird seit 2016 der Johnny Klein-Preis für deutsch-tschechische Verständigung verliehen. Mit dieser Auszeichnung werden Journalistinnen, Journalisten und Publizisten aus Tschechien, Österreich und Deutschland geehrt, die sich in besonderer Weise um die deutsch-tschechische Verständigung verdient gemacht haben.
1: Závěr pořadu bude patřit výročí týdne. Zítra uplyne 95 let od narození novináře a politika Hanse Johnnyho Kleina. Na svět přišel 11. července 1931 v Šumperku, kde navštěvoval základní školu a gymnázium. V roce 1946 se se svou rodinou musel z Československa nuceně vystěhovat. Kleinovi se pak usadili v Bádensku-Württembersku. Zde Hans Klein dokončil střední školu. Po ní absolvoval stáž v novinách a získal stipendium ke studiu ekonomie a historie na univerzitě v Leicesteru ve Velké Británii. Po návratu do Německa se živil jako novinář v různých novinách a v tiskové agentuře. V roce 1959 nastoupil do diplomatických služeb a pracoval jako tiskový ataše na německých ambasádách v Jordánsku, Sýrii a Indonésii. V roce 1964 se stal poradcem pro tisk spolkového kancléře Ludvika Erharda. Později Hans Klein sepsal Erhardovi paměti. Byl také mluvčím letní olympiády v Mnichově v roce 1972. V roce 1976 se Hans Johnny Klein vydal na politickou dráhu. Za stranu CSU byl zvolen do spolkového sněmu. Na konci 80. let byl ministrem ve vládě Helmuta Kohla. Od roku 1990 až do své smrti byl Johnny Klein vedoucím tiskového úřadu spolkové vlády a také místopředsedou spolkového sněmu. Byl také aktivní ve vyhnanecké komunitě a po roce 1990 se zasazoval o česko-německé usmíření. Několik let byl také místopředsedou sudetoněmeckého krajanského sdružení. Hans Johnny Klein zemřel v roce 1996 a je pohřben v Bernau u Chiemsee. Na jeho počest je od roku 2016 udělovaná cena Johnnyho Kleina za česko-německé porozumění, která je určena novinářům a publicistům z Česka, Rakouska a Německa.
5: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.rozhlas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
6: 20 hodin.
7: Český rozhlas zprávy.
8: Obchodní řetězec Lidl řeší únik osobních údajů zákazníků jeho e-shopu. V Ostravě začíná naplno pracovat první český kvantový počítač. Ve finále wimbledonské dvouhry mužů proti sobě nastoupí Sinner a Zverev. A počasí zítra jasno až polojasno, přechodně oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Zprávy a Otan Hasil, dobrý večer. Řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Českému rozhlasu to dnes potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barabášová. Hackři se podle ní dostali například ke jménům klientů, jejich telefonním číslům nebo také e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barabášové dozvěděl o útoku na začátku tohoto týdne.
9: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
8: Hackři data ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se už kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů a poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Kácení stromů na Havlíčkobrodském sídlišti Pražská prověřuje Česká inspekce životního prostředí. Stavební firma, která pracuje na revitalizaci sídliště, údajně pokácela řadu stromů ve vegetačním období, tedy v době, kdy na nich mohou hnízdit ptáci. Podle krajského ředitele Jana Panského teď inspekce schání veškeré potřebné podklady.
10: Momentálně scháníme podklady, abychom zjistili, jakým způsobem bylo kácení povoleno. I když nemůžu dělat žádné závěry, tak musím konstatovat, že tenhle způsob kácení je naprosto zcela určitě nevhodný a není v pořádku.
8: Podle vedení Havlíčkobrodské radnice má firma dokončit práce v příštím roce v září. Mohla tak zahájit práce v jiné části stavby. V Ostravě začala naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátké době řešit extrémně složité úlohy. Už se také hlásí první zájemci o jeho využití. Jak potvrdil Branislav Jancík z Ostravského superpočítačového centra, poptávka je například v oblasti přenosů energií nebo také vývoje nových materiálů.
11: Jedna z dalších domén, v kterých se kvantové počítače uplatňuje, je projekt zameraný na neurodegeneratívne onemocnenie mozgu, ako sú Alzheimerová choroba a ďalšie neuropatie. Kvantové počítače majú potenciál dať nám tie odpovede presne. Sport.
8: Italský tenista Jannik Sinner nedal v semifinále Wimbledonu šanci sedminásobnému vítězi turnaje Novaku Djokovicovi a po výhře 3-0 na sety si v Londýně zahraje o svůj druhý titul. Jeho soupeřem bude v neděli Alexander Zverev z Německa. Ten dnes odpoledne porazil domácího Artura Ferryho také 3-0 na sety.
7: Počasí.
8: Letní počasí bude pokračovat v noci na sobotu. Čekáme v České republice převážně malou oblačnost. Pouze na severovýchodě území zpočátku ještě může být oblačno. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela osvěžující mezi 14 a 9 stupni. Zítra přes den bude převládat slunečno, tedy jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno, pršet by nemělo. Maxima zítra většinou mezi 25 a 29 stupni. Pouze na severovýchodě republiky budou o něco nižší, kolem 23. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
8: Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy zůstává ucpaná za sjezdem na Měřín. Je to kvůli dvěma omezením. V obou případech je uzavřený pravý pruh. Aktuálně se brzdí na kilometru 127 a k Velkému Beranovu na 119. se jede téměř hodinu. A pozor, v Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most popojíždí kolona od sjezdu do Průběžné. 15 minut ztratíte na trase k Průmyslové. Kousek přední v levém pruhu odklízí následky nehody. Projíždí se pouze pravým pruhem, jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a příjemný poslech.
7: Vesele a zdravě.
6: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
12: A dneska máme zácpu oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
6: Ano, ve vysílání jako ano. Téma. Velmi zajímavé, úspěšné a zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá, dědo, a co stolice? Máte ji pravidelnou?
13: Jo, pane doktore, pravidelnou. Každý ráno v 6.
6: A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
7: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Isker Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizována právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. Sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje, a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou spastickou, křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby
0: neprojde
6: a bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo, čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá.

0: a věc.
1: Může tohle to být se, i poruchou toho potrubí, když to takto
0: tohle
1: řeknu.
0: Se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se daly zkusit, olej taky nedoporučuji, ale lněné semínko může dělat docela dobře.
1: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejný?
0: Jako takové, ne, jako právě takové. Že olej ne, radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba, nebo v pečivu bývá.
1: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám v pořadu Veselé a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
2: Veselé a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat, podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít... Jednou za 2 dny někdo může jít každý den, kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které
0: nám... To se jako lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo? Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99 a ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou 2. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vyprazdnitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím, tak to je přesně už ten případ. Jo? A když za 2 týdny dny tlačím vlastně 2 stolice moc, jo, tak je to zas ten případ.
0: Je to tlačení v pořádku? Neškodíme si tím třeba už kvůli hemoroidům nebo tak?
2: No tak samozřejmě, jako když nemáme třeba úplně silné břišní svaly, tak to tlačení je k ničemu. Používáme potom jiné svaly a můžeme mít různé problémy. Jinak při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný Valsalvův manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře. Zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek. Takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového. Takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, anebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme
0: stolici. Tak to
2: stolici.
0: Je taky problém.
2: No samozřejmě.
0: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
2: Ano.
0: Je to pravda?
2: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Jináč Američané...
0: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
2: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling. V tom, co my říkáme, cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech. A další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle. A údajně se, pokud ji chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
0: Počkat, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
2: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takovýchto brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala sepuka, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
0: To prosím nedělejte.
2: Nedělejte.
0: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
2: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, aj v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně. A tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopii, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí, je to taky dáno takhle psychicky,
2: ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod.
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá, popisují vlastně zácpy u dětí a u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí roztažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti znamená, stresujeme
2: že,
0: něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se ráno to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce, po malé pauze.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpou a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plný ten konečník. Takže s tímto mám problém, aby se potom mohla vyprázdnit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spastit jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař, říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být greco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy nebo lněné semínko, zkusila bych přidat ovoce, zeleninu, zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy, čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím, no ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.
0: Další dotazy budou následovat po krátké pauze a tu nám vyplní opět písnička.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a také na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v břuchu mě houká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2-3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění, je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc. To znamená, tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a čtvrtá věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám, protože už nemáme ty anabolické steroidy, čili může jít i právě o to, že to břišní svalstvo už tak úplně nefunguje. Tam se doporučuje vlastně zase masáž toho bříška, zatlačit si třeba i rukou a pomáhat tomu střevu těmi masážemi. Je to z té pravé dolní jámy kyčelní směrem nahoru jako obrácené U do té dolní levé jámy kyčelní. Ruka by měla být teplá a měli bychom to dělat vlastně pravidelně s pokusem o vyprázdnění a můžeme zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno nalačno se napít studené vody.
0: Máme ještě dotaz psaný?
1: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit. A jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři, oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
0: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
1: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidé, třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
0: Jsou hlasitější to?
1: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynů hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane spastický. autistickým. Čili zase...
0: Jakože nefunguje, není tak pružný?
1: Je v křeči.
0: V křeči.
1: Je v křeči. No, že prostě drží.
0: Drží to.
1: Drží, ano. Takže celkové uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto. A jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na závěr si s doktorkou Kateřinou Cajdelnovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko?
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny. Čili
0: kdy
1: fakt ne.
0: Použít projímadlo?
1: No,
0: skoro
1: nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože zácpa bývá dědičným problémem. Je to záležitost inervace a vlastně aktivity střeva. Jinak je důležité přidat tekutiny, přidat pohybovou aktivitu. Pokud náhodou berete nějaké léky dlouhodobě, přečtěte si příbalák, řekněte to lékaři. No a vyšetřit konečník, pokud vlastně tam, jak jsme říkali, dochází k tomu, že ta stolice neodchází. Rozhodně ho vyšetřit, když je jakékoliv krvácení a dělat i vlastně vyšetření na takzvané okultní krvácení, které není červené a není vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vyprázdnit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
0: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajdelnové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
1: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdelnovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna dnes i přes kritiku opozičních stran schválila novelu stavebního zákona. Elektrárny Opatovice prohrály soudní spor o výši daně z nemovitosti a počasí zítra jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrychlit a také zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jediným razítkem. Opozice byla proti, novelu dlouhodobě kritizuje.
3: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
4: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečné papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
3: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
5: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
3: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Elektrárny Opatovice prohrály s obcí Opatovice nad Labem soudní spor o výši daně z nemovitosti. Společnost se u soudu domáhala zrušení maximálního možného koeficientu pro výpočet daně, který obec stanovila pro příští rok. Podle elektrárny je koeficient diskriminační. Soud ale její žalobu zamítl a postup obce potvrdil. Rozsudek nabyl právní moci.
6: Opatovice nad Labem zvýšili koeficient na zákonné maximum 5, a to poté, co dal ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Opatovice nad Labem tak očekávají, že místo 3 milionů korun získají na daní z nemovitosti od elektrárny asi 7 milionů korun. Podle nezávislého starosty Pavla Kohouta zároveň navýšili koeficient i pro menší firmy, které na území obce fungují. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požáru rozšířili meteorologové do odvolání kromě Jihomoravského kraje také na přiléhající části okolních regionů. Důvodem je pokračující suché a teplé počasí. O situaci právě dnes jednalo vedení Jihomoravského kraje. Upřesní mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
7: Jsme ve spojení s hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a situaci monitorujeme. Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zvažováno. Přistoupilo by se k němu, pokud by vzrostl počet požárů v přírodě a zvýšila by se výstraha Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další čtvrtfinále. Před několika minutami začalo utkání Španělsko-Belgie. Zbyla dvě čtvrtfinále, Anglie-Norsko a Švýcarsko-Argentina jsou na programu zítra.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme podobné počasí jako dnes. Převládat by mělo slunečno, tedy jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno, bez deště, maxima mezi 25 a 29 stupni. Na severovýchodě republiky kolem 23, vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha pozor za sjezdem na Měřín. Na kilometru 121 se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na kilometr 119. Je to kvůli dvěma omezením. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Lásku vám všem přejí i dnes Carmen Majerová
9: a Petr Kostka. Dovolili jsme si ze stovek přihlášených příběhů vybrat ten, který zblížil dvě kantorská srdce už před 66 lety.
8: Představíme vám 84-letého Jana a 79-letou Evu, kteří letos oslavili diamantovou svatbu.
9: Uslyšíte o milování dvou lidí, o lásce ke škole, k žákům i k vlastnímu dítěti, které se rozhodlo opustit šťastný domov a vřelou náruč rodičů. Ale i tenhle příběh má šťastný konec.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Dovolte nám představit úžasný pár, který spojil svůj život manželským slibem přesně před 60 lety.
1: Mnohem dřív se ale oba upsali učitelské profesi, kterou si zamilovali. Jmenují se Eva

0: Vítáme, no.
1: Eva Píšová, seznámili jsme se.
0: Ano.
1: Patrik Rozena, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Ta kytička je pro vás.
0: Děkuji vám moc. No pojďte dál, přece pojďte si. Předpokládám, děkuji, já se hned o tu kytičku postarám.
1: Dobrý den.
2: Vás vítám u nás.
1: Vy budete Jan nebo Honza, můžu říct?
2: Jan Honza. Mě to jako nevadí.
1: Na co slyšíte?
2: Mě říkali od malička Jeníčku, když jsem byl malej, pak mi říkali Jendo, no a teď už mi říkají jenom Honzo.
1: Pro vás, já jsem dal paní Květinu, tohle je bomboniera, můžete sladké?
3: To, děkuju, děkuju.
1: Váš příběh 60-leté lásky v tuhle chvíli se začíná odvíjet na vlnách Českého rozhlasu. Jste připraveni?
3: Doufám, že jsme připraveni na to.
0: No, já jsem připravená vždy na vše.
1: Začínáme.
4: Poprvé se jejich oči setkali při cestě autobusem. Psal se rok 1957. Mladá 13-letá Eva se rozhodla navázat na kantorskou tradici své rodiny a stát se učitelkou. Potěšila tatínka, který ředitoloval škole v Předíně na Třebíšsku.
5: Eva si zbalila kufřík a nastoupila do autobusu, který ji vezl do Jihlavy na pedagogickou školu. O 3 kilometry dál přistoupil Jan, tehdy už student 4. ročníku. Sedl si naproti Evě a probudil v ní dívčí zájem a touhu. Byla lapena.
6: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: To do smrti nezapomenu, protože to bylo takový setkání milý, že já jsem byl vlastně, šel jsem do konce 4. roku, že jo, no a to se mi celkem hodilo, protože já jsem potom šel na vojnu, skončilo to, že jo, ten rok, já jsem v roce 58 šel jsem na základní vojenskou službu do Znojma, že jo, tam jsem byl určitou dobu, pak mě převelili do Červené vody u Zábřeha.
1: A kdy ta jiskra přeskočila, že jste spolu začali chodit? Co bylo tím startérem?
0: To bylo až 9. ledna, až za asi 3 roky, když manžel přijel z té vojny domů na opušťák a přišel do Předína na ples. Venkovské plesy jsou vždycky takové hodně družné.
1: To znamená, do té doby jste byli jenom kamarádi?
0: Jenom kamarádi. Jenom a tam jsme se prostě jaksi zblížili, protože manžel pro mě chodil tancovat, to byl tedy v uniformě, no, která mu nepadla, protože na něho nezbyla nějak, tak prostě do krátký ruka, vystyděl se za to jeho dílo, ale doprovodil mě domů, no, a tam jsem dostala první pusu.
1: Jo, takhle, takže od pusy to počítáte.
2: No ano, bylo to tak. A já při té příležitosti si vzpomínám na jednu báseň, kterou, jestli dovolíte, ta mi utkvěla v paměti a někdy jako si na ní velice rád vzpomenu. Začala. Po pěšině běžící lukami a vůní trávy provázel mě k vesnici známý chlapec ze zábavy. U domku pak postál chvíličku a tvářil se rozpačitě. Tak se na něm podívám a on mi říká, já bych vám dal hubičku, jestli ovšem dovolíte. V oči se mu zadívám, co teď na tom člověk změní, tak mi ji dej, povídá, i bez toho dovolení. Tak to jsem si na to vzpomněl, když jsem ji doprovázel, ona měla bílé šaty, tady měla červenou růži a trošku, i ta cesta, bylo to v zimě, že jo, taky nebylo moc. No a tam jsem, když jsem ji doprovázel, tak jsem se naklonil a nebyl jsem odbyt. Byl jsem přijat, tak jsem jí dal tu pusu.
0: Věci. To dneska to mládí je úplně jiný. A potom jsme si psali z vojny a pak už jako se řeklo, jak se užívá toho výrazu, jsme spolu chodili, že?
1: Prozraďte mi, jak tehdy před těmi vlastně víc než 60 lety vypadalo chození chlapce a dívky. Kdo koho kam zval?

0: jak jste se vodili, kde jste se scházeli, protože doba byla úplně jiná než dnes.
1: To byla tak jiná doba, že já nevím, jestli se mě to vůbec je, jestli je to možný vůbec nějak vyjádřit.
2: Jednoduše, já jsem měl bratránka, který měl, to byl pionýr nebo co. A já jsem chodil pěšky, párkrát jsem vždycky šel do Předina okolo rybníka, okolo Vidláku pěšky a pak mi říká, hele, já ti půjčím toho pionýra, tak já jsem si přišel k němu, on mi ho půjčil, já jsem jel do Předina, když jsem se vrátil, protože to už bylo někdy v noci, tak jsem přistavil pionýra k jeho dveřím a bylo to vyrovnání. No, párkrát jsem tam byl.
1: Za čas si skoupil skutra, když se už... Tak my jsme měli i skutra. Takže to bylo jako tehdy něco pro nás. Tak za mnou přijel na skutru, tak já jsem dokonce i ten posed, jako, rozumíte?
3: Takhle,
1: na bok. Stranu, na bok, jo. Přijel, rodiče to věděli, to už jsem končila potom pajdák a tak nějak nebránili tomu, abychom spolu někam si vyrazili.
2: Vždycky jsme prostě sešli projít, hezky to bylo, ten vztah byl hezký.
1: Prožili jsme pěkný to mládí, chodili jsme spolu hodně na kino, jezdili jsme spolu tady, když už měl toho skutra, tak po nějakých těch poutích nebo těch zábavách. A hlavně my jsme oba chtěli si udělat vejšku, takže to nešlo tak rychle. My jsme tehdy dostali umístěnky, a takže Honza musel nastoupit do toho Velkého Mezeříčí a na Žďárský okres a já jsem dostala umístěnku do Želetavy. A to prostě bylo složitý potom se setkat, ale pořád jsme si psali, vždycky jak to šlo, tak přijel za mnou. No. A když už potom se naskytla v té Želetavě, zase učila učitelka, která chtěla na Žďársko, no tak po dlouhých jako všelijakých jednáních se vyměnili. Honza přišel do Želetavy, ale to tehdy nebylo jak dneska, třeba paní učitelka bydlí a chodí za ní přítel, nebo a nikoho to nezajímá. To nešlo tehdy. To prostě, když já jsem měla být, tak to nemohl Honza za mnou chodit nebo se mnou bydlet.
0: Protože společnost by to nevzala?
1: Nevzala. To odsuzovala.
0: To znamená, že vy jste o svatbě začali uvažovat z takových praktických důvodů, Honzo?
2: Ano. No, já jsem bydlel kousek od školy a manželka tehdy ještě jenom paní učitelka bydlela u jedné jiné paní. Až teprve, když jsme se v tom roce vzali, tak jsme mohli bydlet spolu vedle školy. Byl to začátek, byl to dvoupokojový byt, kuchyň a pokoj. A do té třetí jsme nemohli, protože ta byla neobyvatelná. No a byli jsme šťastní, spokojení. Až když pak přijel předseda obce, Opatová, říká, hele, my potřebujeme, jak to s tebou vypadá? Šli byste učit, nebo tam? No ono šli, prostě jsme v podstatě, ne museli, ale byli jsme rádi, že nám nabídli byt. Tak nám nabídli hezký byt, teď je tam obecní úřad Opatova a tam jsme žili a tam prostě taky v podstatě jsme žili až do té doby, než prostě jsme dokončili tady tu přístavbu a nadstavbu, pak jsme se sem přestěhovali.
4: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O vztahu, který se rodil už před 660 lety, nám dnes vypráví manželé Píšovi z Opatova na Třebíčsku.
2: Na začátku to byla láska ke škole, která je svedla dohromady. Jakoby se drželi hesla: ve škole miluj studování, za školou studuj milování.
1: Veselka, kterou Jan a Eva stvrdili svou lásku, se konala 15. června roku 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak jste o té svatbě řekli rodičům? Nebo jak jste požádal o ruku Evy?
4: No, to jsem byl, to s Kytkou jsem přišel k ním, požádal jsem rodiče.
5: Rodiče Honzu měli rádi, takže tam problém nebyl, to bylo pěkný.
3: Ale byla to oficialita, která se v té době nosila.
5: Ano, ano, ano. Ne zase až tak, aby klekal nebo tak, ale přišel s Kytkou, jo, prostě požádal o mou ruku. No, segry z toho měli samozřejmě srandu, protože byli mladší než já. Těšili se na svatbu, ale strašně si to užili.
4: Ale tady bych chtěl ještě říct, že já jsem taky chtěl a hodně jsem chtěl. Tady na vesnicích bylo známo, že když tam nějaký ten vztah byl, tak se tam objevila nějaká majka nebo něco v tom. A já jsem taky měl tu výhodu, že jsem tam měl kamarády, kteří mi dovolili tajně se dostat do školy a na roh do Okapové Roury byla majka, která vládla, ale dostala se tam zvláštním způsobem a všichni říkali, prosím tě, jak jsi tam vylezl, teď je to druhého patra. Jo, bylo to tak a já jsem na to byl hrdý, že jsem to...
3: A jak jste ji tam dostal?
4: No, prostě na půdu a z té půdy jsme sundali tašky, asi 3 nebo 4 a strčili jsme to do komína, do té Roury a zase jsme ty tašky dali zpátky a bylo.
3: To znamená, vy jste oznámil, že si chcete Evičku vzít, rodiče to přijali.
4: Ano, souhlasili. Já jsem potom, když už jsme domluvili tu svatbu, tak já jsem vozil dopředu na vajíčka, všechno možné, co se to dělá. To. A tam ta svatba, že jsme chtěli tu svatbu udělat, ale byly určitý problémy, že jo, protože to ona byla z Předína, já jsem byl z Opatova. No tak jsme řekli, dobře, požádali jsme městský úřad v Telči.
3: Který to byl den, jenom se zeptám, konkrétní datum?
5: 15. června 1963.
3: Jak to vypadalo tedy před tím obřadem? Spala jste klidně?
5: Já jsem spala moc špatně, protože jsem měla teplotu, měla jsem nějaký zánět nervu. Tak mě odvezli do Telče, tam jsem řekla ráda to své ano a odvezli mě zpátky. Tam jsem téměř neobědvala, protože jsem měla 39 teplotu, tak mě odvezli sem, tady byla ložnice, já jsem tady spala a moje sestry, moji známí, naši známí slavili naši svatbu. A měli jsme opravdu krásně to připravené, protože jsme to měli v jedné takové velké třídě, že? V Předíně ve škole. Dneska je tam školní družina. Prostě známý cukrář nám udělal nádherné dorty. Kuchařky navařili, maminka byla výborná kuchařka. Víno jsme dovezli v Předměsení, víno není, že nepěstuje se na Vysočině, tak z Jižní Moravy. No prostě všichni byli veselí a já z té svatby mám fotku akorát z té telče, z té místnosti nebo z té obřadní místnosti. No, manžel tam byl, no potom přijel teda za mnou sem do Opatova.
3: Dá se říct, že vám tak trochu, Honzo, nevěsta utekla aspoň z oslavy?
4: Ne, neutekla, ale ona byla opravdu, to na ní bylo vidět i na těch fotkách, to je vidět, že to prostě, že je to člověk, který není ve své kůži, že jo, no.
3: Evo, nemrzelo vás to?
5: Mrzelo. Mrzelo mě to, ale co se dá dělat? Prostě, helejte, já jsem si říkala, svatba je sice velmi důležitý krok, je to den, kdy se něco mění, ale na druhé straně není všem dnů konec. Já jsem byla zvyklá bojovat.
4: Byla to nádherná svatba. No, bylo to hezký, no. Na tom nezapomenem. No. Aspoň já teda ne.
3: Jak to vypadalo s prstýnky? Vybírali někdo? Byli jste na to dva?
5: No, nebylo to tak jednoduchý, protože tehdy sehnat zlato, zlaté prstýnky snubní, i zásnubní bylo složitý. Takže my jsme objížděli tady ty okolní zlatnictví a nakonec, vzpomeneš si, Honzo, kde jsme ty snubní prstinky?
4: V Moravských Budějovicích jsme je nakonec koupili.
5: Měli jsme takový slabší, nic tak extra nápadného s nějakým vylitím a dali jsme si tam vylít datum svatby. A to máme do dneška tedy ty prstinky schované, oba dva snubní. Ale už je nosit nemůžeme, protože ty prsty se nám opravdu změnily.
3: Jaká byla nevěsta, Eva? V čem byla? Jak se vám líbila?
4: Strašně se mi, ona se mi líbí doteďko, že jo? Ale to jo, nevěsta v bílém, že jo? Měla družičky, ty sestry dvě její, všechny byly v bílém, že jo, to jako byly... No, bylo to hezký, no.
3: Závoj měla?
5: Ano, ano, měla jsem závoj. Tady jsem sice focená v té už tedy profesionálem. Závoj mám dozadu, ale závoj jsem měla.
3: Kdo nejvíc plakal, byl na té vaší svatbě před 60 lety dojatý?
4: No... Asi rodiče. Těmto, aspoň mým rodičům, to prostě říkala, oni prostě dceru neměli, že jo, tak oni v ní viděli dceru, ale ona se k ním chovala velice hezky a oni k ní taky, že jo, ona na ně velice ráda vzpomíná, protože pro ní to byla jako dcera, že jo, tak to bylo prostě, tak to bylo, no. Oni prostě... Oni plakali tou radostí, že prostě ten syn nebo dostal takovou dceru, která se jim líbí a která je hodná k němu a tak dále, no.
3: Vzpomenete si na ně často asi.
4: No, to si vzpomenu. Je to.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes vám představujeme kantorskou lásku Evy a Jana Píšových, kteří jsou manželi už 60 let.
2: Než se dozvíte o těžké ráně, která rodiče Evu a Jana Píšových potkala, dovolíme si jimi zaslaný příběh ocenit i v tomto případě darem v podobě velkého kuchyňského kávovaru a digitálního rádia.
1: Chtěli jsme to pojmout jako překvapení, a tak jsme Patrika rozehnala a poprosili, aby jim oba přístroje tajně zapojil doma v kuchyni a pak je k ním přivedl.
3: No tak, no, tak to už teda... tedy.
4: Juknem na to.
3: Juknem na to. No to je úžasný. To je opravdu jako
4: vaše
3: dárek.
4: Jo.
3: No tohle je nějaký krásný nový...
5: Rádio.
3: Rádio, což...
5: Ale pozor, ano, digitální.
3: Ano, ano.
5: A to druhé, to je velký černý kávovár na dobrou černou kávu, malou, velkou, ale i třeba čaj, mele to kávu, ano, vaří to samo.
3: No to je úžasný, no tak... To jsme opravdu velmi překvapení, velmi milé překvapení. No a to mnohokrát, komu tedy máme děkovat? Paní Carmen a panu Petru Kostkovi. No tak naše velké poděkování vyřiďte.
6: Ano. Děkuji, překvapilo nás to a bylo to milé překvapení.
3: Musím říct, že my vždycky byli jaksi velmi sympatičtí, vlastně proto jsme se přihlásili, že proto jsme si říkali, že by to bylo úžasné.
6: A že o nich víme ledas, co?
5: Milý Petře, milá Carmen, slyšíte oba, že radost tady je...
3: To je úžasný. No. No.
0: Zlatá láska.
2: Jsme rádi, že jsme mohli udělat radost Evě a Janovi Píšovým.
1: Oba se shodují, že být učitelem a starat se o mladou generaci je krásným posláním, které ale také poznamená fungování rodiny.
2: Když přišel okamžik, kdy Eva zjistila, že je těhotná, že čeká dceru, jak to prožívali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Musím říct, že to bylo velmi radostný, že se mu to hned samozřejmě sdělila Honza, jásal, jo, to my jsme se těšili na dítě velice. Měla jsem z toho krásný pocit, jako to je krásný pocit, to být matkou a dát někomu život, to je nádherná záležitost nebo nádherný prostě pocit, to se nedá tak ani vyjádřit.
6: To bylo dítě jak...
5: Byl jste šťastný táta.
6: Byl hodně šťastný.
5: Plánovali jste i další dítě, Evo?
3: No, v případě, kdyby to bylo možné, kdybychom prostě problémy neměli, tak určitě ano. Ale prostě vyšlo to tak, že to nebylo možné.
5: A co se stalo, že jste nemohla?
3: No, já už jsem se léčila, když jsem to první dítě, než jsem teda přišla do jiného stavu, a potom to nešlo to. Já jsem prodělala velkou ženskou operaci. Já jaksi nemám nic. Já jsem úplně bez vnitřních ženských orgánů.
5: Jaký to je pocit pro ženu, manželku? Plánovali jste a teď zjistíte, že nejde to. Byla tam lítost nebo jste se víc soustředila na Evičku? Jak jste to prožívala?
3: Podívejte se, já jsem se setkala za těch 45 let, co učím, s různými problémy. Rodiče nechtěli děti, děti byly takový, že museli jít do ústavu. Někteří rodiče měli děti postižené. Učili jsme děti, které si přivlastnili nebo kteří žili v cizích rodinách. Zažila jsem i tragédie, kdy dítě umřelo třeba pod traktorem, že spadla holčička, nebo... Čili já to beru tak, že v tom životě, no a protože už je dost dlouhý, těch 80, teď letos budu mít, že prostě se dějou věci. A je jenom na člověku, a to je, to bych řekla, že je hrozně důležitý, než si to člověk uvědomí a srovná v hlavě, že se musí žít pořád dál.
1: Tahle slova si museli oba ještě mnohokrát opakovat, když o několik let později jejich dcera Eva dokončila školu a opustila své rodiče. Překročila tajně hranice a mířila do Španělska. Doslova utekla.
2: Pro Jana jako tátu a Evu jako mámu to byla obrovská citová rána. Psal se rok 1989 a jejich jediná dcera se rozhodla žít jinde. Jinak. Svobodně. Netušili, proč odešla a jestli ji ještě někdy uvidí.
3: No, naše dcera emigrovala v podstatě. Ona tam dokonce měla politický azyl. Požádala o politický azyl. A protože nám přišel dopis hned, jak odešla, tak v Brně dala do rodiny chlapcem, se kterým odešla, dopis, aby nám ho poslali, že odchází a že prostě se vrátí, že má ty nejúžasnější rodiče, ale že chce poznat něco jiného.
5: Doma vám o tom tedy vůbec nic neřekla?
3: To byla situace, kdy ona přijela v srpnu, měla nastoupit do práce už, viď? A řekla tátovi, jestli by ji dovezl do Předína k autobusu. A já jsem řekla, já pojedu s váma. A ona říká, ne, maminko, odpočin si. Ale předtím mě vyzvala, abych šla s ní, tady prošla se ke Zlatomlýnu, k Vidláku. Prostě jsme se tady procházeli a já jsem viděla, že se něco děje. Ale to jsem si myslela, je těhotná, má nějaké problémy. A ona se v podstatě loučila a já jsem jenom věděla, že se něco děje, ale nevěděla jsem co. A potom tedy mně přišel dopis, že se nějak vrátí. Já ty dopisy nemůžu ani dneska číst. Já sice jsem je nevyhodila, ale mám je schovaný a vůbec se k ním nevracím, protože já se vždycky úplně rozbrečím. Já jsem věděla jednu věc, proč to udělala, proč odešla takhle. Bylo mi jasný, proč ona věděla, bohužel mě tak znala, že já bych udělala všechno pro to, aby prostě neodešla, nebo že bych ji v tom bránila. Takže ona to udělala takhle, potom zavolala, ale táta s ní rok nevzal jí telefon a nepromluvil s ní.
6: Já jsem jí řekl, že pro toho takového člověka, která zem, kde se narodila, pro ní nic neznamená, tak já odešla, je to tvůj život.
3: Tak to nebylo k přežití. Jo? Já jsem se budila v noci s tím, že pane Bože, já už ji neuvidím. Tam, kdyby někdo přijel autem, začala jsem v noci takhle blábolit, tata mě zaraze říká, prosím tě, nech už toho. A to bylo různý situace, jo? Protože manžel odmítl, řekl, nechtěla s náma žít, nechybít. Ono se to vykřeše, chlapi mají jiný trošku, takový bych řekla, racionálnější názor.
2: Díky kamarádce z pěveckého sboru se Eva Píšová nakonec dozvěděla, kde její dcera žije. V Madridu.
1: Začala spřádat plány, jak se s dcerou setkat. Chtěla vědět, jestli je v pořádku.
2: Malou lstí získala devizový příslib. Přímé letecké linky ale tehdy neexistovaly. Nezbývalo než jet vlakem až na daleký Pyrenejský poloostrov.
3: Vystoupila jsem z vlaku a teď jsem na tom peróně, takhle jsem přejela ten perón a tam stála moje dcera. Tak konečně tě vidím, ty moje holko zlatá.
5: Byly slzy?
3: Ne, já jsem už byla tak unavená po těch třech dnech cesty a tak, že jsem prostě jen chvilku jsem se zpamatovala, ten kufr jsem vzala a šla jsem proti ním, oni velkou kytici. Byla ráda samozřejmě velice.
5: No ale co vy jako máma, najednou vidět zase dceru?
3: No, zase dceru, ale ona už měla hotovou školu, podívejte se, to už byla zase doba, kdy všichni, dokonce lidi jako mě záviděli, že ta dcera, někteří, že je jako na západě, já jsem přijela na první malování do Prahy s tou svou sestrou potom a mi říkali, a proč jako jsem tam nezůstala, nebo nechtěla být. A když jsem řekla, já jsem Češka Slovanka, já jsem nechci žít v Madridu.
5: Kdy jste ji vzal zpátky na milost, Honzo?
6: Ten okamžik, kdy mi gratulovala k narozeninám a já jsem říkal, děkuji ti, no a tím to skončilo a ona už věděla, že jsem jako i neodbyl úplně, a to, takže jsem jí poděkoval a od té doby jsme potom už i jsem s ní telefonoval a to potom, jo.
5: Nebolelo vás to jako tátu?
6: No, to víte, že mi to, radost jsem z toho neměl, ale já jsem ji úplně nezavrhl, to ne.
2: Po 4,5 letech se dcera vrátila domů. Rodiče byli šťastnější, klidnější a jejich vztah s dcerou se posílil. Milují se všichni.
1: Jakou radu by oba dali těm? Jejichž děti se jim odcizují, utíkají a hledají svou vlastní cestu životem.
6: Já si myslím, že v prvé řadě by ti rodiče si měli uvědomit, že jsou rodiče, kde udělali chybu. A aby, když už tu chybu udělali, aby ji přiznali a aby řekli ano, tam jsme chybovali, nahradíme to, pojďme spolu domluvit se, jak pokračovat dál. Ale myslím si, že v prvé řadě musí mít rodiče mezi sebou absolutní důvěru. Musí cítit, že ten druhý mu pomůže, kdykoliv bude potřebovat. Proto je to rodina. My to bereme, prostě jsme manželé a jsme zodpovědní jeden druhému.
3: Tak já mám jedno slovo jediné. Nestratit s dítětem kontakt. To je všechno. A když dokáže ten člověk jako ta matka nebo ten otec překonat všechny ty svý nápady a ty nápady toho dítěte a udrží ten kontakt, tak pak sa hinca ukáže.
2: Jak už kdysi řekl Jan Amos Komenský, vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Svůj příběh nám vypráví Eva a Jan Píšovi z Třebíčska. Celý život učitelé, už 60 let manželé a stále dva lidé, co se milují.
3: Jaký byl jejich život? Co si z něj pamatují a dokáží se vcítit do myšlení toho druhého?
2: To si teď ověří Patrik Rozehnal. Položí každému z nich stejné otázky, ale každému stranou, aby své odpovědi neslyšeli.
4: Máte nějaké, tak říkajíc partnersky, to svoje místo?
5: Já bych řekl, že nám stačí, když jsme spolu všude, ať tam nebo. Ale rádi jezdíme do těch Luhačovic, protože Eva se tam ještě jako učitelka mladá léčila, já jsem za ní jezdil, pak jsme tam jezdili spolu, cítíme se tam dobře, no.
6: Luhačovice prostě, tam jedeme tak rádi, že když by dcera řekla, tak k 50 nám dala malorku. Tak kdyby dneska nám řekla Malorku nebo Luhačovice, tak řekneme Luhačovice.
4: S jakým materiálem si nejvíc rozumíte?
5: Dřevem.
6: Se dřevem. On miluje dřevo. A i kdysi, když byl mladší, tak dělal takový intarzie. On dřevo miluje.
4: Jaký si myslíte, že je takový jako lahůdkový sváteční oblíbený nápoj vaší ženy?
5: Něco sladkého, nějaký sladký likér. Ona má ráda třeba vaječný koňak. Sladké takové ty, jak se lidově říká, lepivky, že jo? Takové sladké nápoje.
4: Dámské pití.
5: Ale neholduje to.
4: Takže třeba koňak nebo whisky, to by si nedala.
5: Ne.
4: Co si ráda nalijete?
6: Koňaček, takovej francouzský koňaček. Courvoisier Martel, jo? To mi jaksi lichotilo.
4: Máte přehled o tom, co nosí v kabelce?
5: Ne, nepotřebuju to.
4: A dokázal byste to odhadnout, co tam asi nosí?
5: Ne, proč?
4: Co nosíte v kabelce?
6: Nechci toho moc nosit, tak nosím samozřejmě kapesník, papírové ubrousky, tušku, vždycky mám s sebou diář, protože všechno zapomínám, a telefon, ale pro mě je to cihla, která váží moc a nosit se mi moc nechce. Takže kde můžu, tak ho zapomenu, což mě teda dcera vyčítá.
4: Co nejvíc ztrácí? Nebo zapomíná někde?
5: To já taky. Ty hledáme prostě denně aspoň třikrát.
4: Teď trochu partnerské, ptám se u každého páru i takové trošku intimní věci, ale ve vší slušnosti. Kdo byl ve vašem vztahu tím iniciátorem milování?
5: Tady musím přiznat, že asi já.
6: No, my jsme jako tak nějak zodpovědně oba dva k tomu přistupovali, jo. Ale to neříkám, prosím vás, já, když si vzpomenu, jednou jsem šla k lékaři, když jsem šla na operaci, kolik jsem měla manželů, kolik těch vztahů, potrat, mimoděložní a tak dále. A já všechno nic, že? Tak tehdy ten mladý lékař se na mě tak podíval. A já z jeho očí četla, pane bože, na co ta ženská bude vzpomínat v domově důchodců. Prostě rozumíte mě.
4: Kde byl ten nejvášnivější polibek?
6: No, nejvášnivější polibek, já myslím, ten první byl takový zásadní, protože to jako bylo vidět, že tedy ten zájem obou strany je.
4: Jak vypadal nebo kde proběhl ten váš nejvášnivější polibek?
5: No asi při tom prvním setkání, to jako to bylo nejvážnější. Troufl jsem si, ona mi říkala, že je to pyšinka. Byla do mě asi zamilovaná, ale jsem si říkal, no tak ona je prvňák, já čtvrťák, že jo, já jdu na vojnu, jak to dopadne. No a dopadlo to tak, jak to dopadlo, no.
1: Zlatá láska.
3: Dopadlo to krásně. Prožili spolu 60 let. Oslavili diamantovou svatbu a z jejich původní mladické lásky nic nevyhaslo.
2: Co pro sebe znamenají? A dokázali by poradit ostatním, těm mladším, jak prožít 60 let plných lásky?
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
6: No, jednak. V věku 80 a 85 se nedožije každej. A už to, že jsme to spolu takhle vydrželi dlouho, že jsme to doklepali sem, to už je výhra. To už je obraz něčeho. Za druhý, my už dneska víme, že jenom na nás záleží, jenom na nás, jak to spolu doklepeme.
5: Komenský, který říkal, nechtěj, vše mluví ti, co víš, všemu věří ti, co slyšíš, kromě toho věci ztracených zapomeň a nakonec budeš moudrý. Čili ta moudrost nespočívá jenom ve vědomostech, ale v úsudcích. A já říkám, život není to, co chceme, ale život je to, co je. A to je mé krédo taky.
6: Chtěla bych, abychom tady pěkně spolu to dožili nějak tak v klidu, v míru, v takový vzájemný souře, aby nás pánu rozumem dobrým ráčil zachovat až do smrti. Chtěla bych, aby ten závěr byl jako u babičky zbožený Němcový, lehnout si, usnout, zavřít oči.
5: Říkáme, bude to pro nás velice těžké, až jeden z nás odejde, ten druhý to těžce ponese. Já říkám, viď, nejlepší by bylo, kdyby jsme umřeli oba dva stejně a byl by svatý pokoj.
4: Pořád se máte rádi a pořád se milujete?
6: Určitě jo.
4: Milujete ji pořád?
5: Ano.
4: Za co byste jí za ten život poděkoval vy?
5: V podstatě za tu snahu, aby to manželství naše bylo vždycky hezké. Abychom se cítili, jak já, tak ona v tom manželství spokojeně, klidně. Ona je schopná obejmout všechno a aby to bylo v pokoje. My jsme zvyklí na legraci. My se smějeme dost často a děláme si legraci třeba i ze sebe někdy. Prostě si uděláme a zasmějeme se.
4: Vy máte pořád takový zíhlý výraz. Vy pořád milujete, že jo?
5: Pořád, no bez toho by to nešlo. Kdybych ji neměl rád, tak že jo, já třeba vždycky nezapomenu. Třeba když ráno vstávám, tak hele, co bude se mnou, ona zastaví pusu, já jí dám pusu, nebo ji políbím na tvář, anebo ji plácnu, ale vždycky je to v takovým s úsměvem. Nevyměnil bych ji nikdy, protože mě vrostla do srdce, jak se říká, že je to má paní, má manželka, má žena, já se s ní můžu pochlubit, úctu má ke mně, já mám k ní a jsem o tom přesvědčen, že to dělá taky tak.

0: Eva a Jan Píšovi nám ukázali, že lidské srdce je sice malé, ale vejde se do něj moře lásky. Ta jejich srdce začala být ve stejném rytmu už před více než 60 lety. A dnes si přejí, aby utichla i ve stejnou chvíli. To je láska.
1: Jak kdysi řekl 14. Dalaj Lama, myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce.
0: A tak v dobrém otevřete své srdce, nechte je zalít láskou a jděte za tím, za kým vás táhne. Věřte mu. Věřte na lásku.
1: Tak jako Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Koaliční partneři ve vládě řešili spor o českou pomoc Ukrajině. Zítra nevyjede v Mostě žádná tramvaj, tamní dopravní podnik chystá údržbu tratě. A počasí zítra v České republice polojasno, přechodně až oblačno, pršet nebude, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zástupci vládní koalice si dnes údajně vyjasnili spory ohledně financí na pomoc Ukrajině. Členové hnutí SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu, jehož prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
2: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
3: Důležité, aby se ty věci opakovali a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
2: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
4: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
2: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzimním harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova naplánoval na zítřek pravidelnou údržbu tamní tramvajové tratě. Znamená to, že v sobotu žádná tramvaj nevyjede a na linkách je nahradí autobusy. A to i mezi Mostem a Litvínovem, upřesní mluvčí dopravního podniku Hana Syrová.
5: Omezení a výluka, která bude rozšířena na celý tramvajový provoz mezi Mostem a Litvínovem i po městě Most, bude po celý den, to znamená po celou sobotu 11. července.
1: Letecký den Břeclav se letos neuskuteční. Pořadatelé tuto akci před dvěma týdny odložili z důvodu extrémně vysokých teplot. Kvůli vysoké vytíženosti dalších leteckých akcí i pilotů se jim ale nepodařilo najít náhradní termín, potvrdil to předseda Aeroklubu Břeclav Libor Babák.
6: My se musíme řídit i tím, jaké akce se v okolí dělají a třeba i některýma leteckýma dnama, protože dalo by se říct, že můžeme udělat letecký den ve stejným termínu jako Plasy, protože se nacházíme na opačných stranách republiky, takže si nebudeme přetahovat návštěvníky, ale problém je u vystupujících.
1: Lidem, kteří si koupili vstupenky v předprodeji, organizátoři v nejbližších několika dnech odešlou informace o vrácení peněz. Sport. Rovinatou sedmou etapu Tour de France vyhrál v hromadném sportu belgický cyklista Tim Merlier. Pavel Bittner finišoval 11. Lídrem závodu zůstává Slovinec Pogačar. A ve finále mužské dvouhry ve Wimbledonu se v neděli střetnou Němec Zverev a Ital Sinner. Oba finalisté své dnešní semifinálové soupeře porazili hladce 3-0 na sety. Počasí. V noci čekáme převážně malou oblačnost, jen na severovýchodě území zpočátku ještě oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 9 stupni. Zítra bude podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, ale bez deště. Maxima většinou mezi 25 a 29 stupni, pouze na severovýchodě republiky kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Praha-Brno pozor za sjezdem na chodce rady na kilometru 33 stojí porouchané osobní vozidlo v připojovacím pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: a redaktorem Zdeňkem Boučkem vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
1: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené k rumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít, a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě, a my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
2: Mě by zajímalo, či je to taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
3: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus, a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mi líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale ne příliš. A pak tam přišel takovej komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny, a jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku, a když ji zmáčkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit. A já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být. Kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční, mám ji od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl: Ježíši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala: vidíš, to je pěkný jméno, a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdrav a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Zavánělo by jalovosti a naivitou, kdyby nebyla připojena další slova. Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnia tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu před tím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v divadle hudby. Já ho mám rád a v tom divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin a tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora, no, do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
3: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: Ta věc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálu vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře a všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá a v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi. Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda, nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi bližní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovaly názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v oboji zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité, kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury. Měla by být naplněna pokorou. Měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil. Podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Prahne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
1: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdrav. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý, opálený mladík, v jeho tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal. Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky. Ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal? Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka? A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný, a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
2: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se oň starat. Medvíci jsou masní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, víš, ještě víš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem z poznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s Divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, když mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec. A tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo znáte, jak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své ráz. Na tomto hřišti. A jsou tam drny. Obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím desetimetrový kop, tedy desítku. Načež, to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jako 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten pronesl památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už dol! No tak to je taková historka stará z vojny. Jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika dní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tyká, tedy to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
4: To je velké.
2: Mě právě mě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, kteří se brali, že jo. Zkrátka udělal zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný díl, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví. Už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď oni zas za čas zavolali, on to zas nebylo za zavolali, zas už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte. Máte ještě ty samý šaty, co jste se v něm brali? Že bych to vzal ještě jednou.
4: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
5: Zdeněk Jirotka.
4: Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný mariáš? Já jsem říkal, no umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Škubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý. Tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat za této situace, pamětlivý toho příkazu, a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl. Paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci žený, já vám ukážu, jak se to hraje.
6: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykádat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou zlobit, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní popsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železáři? A on říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat komíny, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom komínickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. To bylo tak krásný ten kominík v tom kominickém, když si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se ptala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on ho teď to neřeknu. On se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a předovem stál perleťově šedivej boura, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se a teprve jsem si do toho fára sedl. A pořád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
4: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depak, vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převezl. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak. No, byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přived tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo, ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete. Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A on od toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu a tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici, ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že můžeme strávit společný páteční večer. Budeme si povídat o věcech, které jsme dříve uměli úplně běžně, ale dnes se z našeho života pomalu vytrácejí. Možná si vzpomenete, jak se doma spravovaly rozbité věci, zavařovalo se ovoce, šilo oblečení, nebo jak jsme se na cestách obešli bez navigace v mobilu. Naše maminky, tatínkové, babičky, dědečkové nám předali spoustu dovedností, které tehdy byly samozřejmostí. Některé z nich jsme si uchovali, jiné jsme možná nechali odplout s časem. Co jste se naučili od svých rodičů nebo prarodičů? Co dodnes umíte a s radostí předáváte dál? A je něco, co vám z těch starých časů chybí? Větší soběstačnost, trpělivost, šikovné ruce nebo možná jenom klidnější tempo života? Zavzpomínejte společně a pojďme se podívat na to, co nám naopak přinesla dnešní doba, protože každá generace má své dovednosti a každá doba má své výhody. Těším se na vaše telefonáty, příběhy i vzpomínky. 731 800 900, to je telefon, se volejte. Pište na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo využijte e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, ještě jednou přeju krásný večer ze Zlína.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme třeba na té po 23. hodině. Jsou věci, které jsme kdysi dělali úplně samozřejmě a dnes bychom nad němi možná chvíli přemýšleli. Pojďme si dnes připomenout, co jsme uměli a co bychom neměli nechat zapadnout. Pan Olin z Kopřivnice otevírá dnešní téma Noční linky Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: Já vás zdravím taky, zdravím všechny nespavce a ty, kteří poslouchají. Takže hurá do toho.
0: Ano, tak co se vám vybaví jako první, když se řekne věci, které už dnes neumíme jako dřív?
1: No tak já, mně se nevybaví nic.
0: A to znamená, že si myslíte, že stále umíme všechno?
1: No tak
0: nebo
1: jako
0: víc,
1: to umíme. To neumíme, ale ne, zrovna dneska jako jsem měl takový jakoby předávací den, bych tak řekl, to vaše téma, jo. Mám vnuky z 17 a 19 a 8 roku. Dneska jsem potřeboval takový dělat kolem včel a prostě něco takového, co umím jenom já. A měl jsem ale i spoustu jiných věcí, které prostě ti kluci by mohli dělat. Ale nějak se jim do toho nechtělo, nebo nechce, protože jsou to takový klacci vysocí o dvě hlavy, možná vyšší než já. Takže když se na mě podívají tak nějak zhora, co děda, co zas po nás chceš. To je takový prostě v těch očích vidět. Aha. Nebo jdou, já něco dělám a řeknou, dědo, chceš pomoct, ale v té otázce je taková jakoby podotázka, radši nechtěj, my nemáme teď čas, my musíme jít někde pryč. A to obyčejně to, když jdou někam ven, jsou navonění, oblečení pěkně.
0: Ano, tak pojďme k té pointě, jak to teda dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že prostě to museli udělat. No tak jsem jim to vysvětlil tak nějak normálně a říkám, podívej se, vy jste schopni tady toto udělat, já bych se s tím držel a neudělal bych zase to ostatní, které bych musel dělat až potom. Takže ne, já je opravdu se snažím vést tím způsobem, že jim se snažím ukázat něco. Já když si vzpomenu na svoje dětství, tak to bylo taková forma nenásilná. Tatínek něco dělal, já jsem přišel, díval jsem se mu od roky. To dělá tady ten malý, ten třetí vnuk, ten, co má těch 8 roků. Děro, já ti pomůžu. Vždycky přijde a první, co bere do ruky vrtačku, nebo to je takový to sklíčidlo, nože bere do ruky, nůžky bere do ruky, prostě on je schopný ostříhat keř jenom jako tak, že si myslí, že to je potřeba udělat. Ale je opravdu šikovný ten malý kluk oproti těm velikým, kteří svůj život věnovali sportu. To znamená, že nějak neměli čas tady na takové ty normální opravárenské věci. Uh-huh. Já jsem pověstný tím, že mám kolem sebe spoustu, nebo zachraňuji staré věci, jak já říkám. Dostane si mi do ruky rádio, které má CDčko a má ještě magnetofon, protože někteří lidi se ptají, jestli náhodou nemám i s tím na dokazetu. Protože kamarádka jedna říká, já tam mám nahrané slova, co moje děti se učili říkat, nebo co říkali první slova. Chtěla bych to pustit teď těm dětem těch dětí, jo. Takže hledala ten magnetofon, tak já jsem prostě vyšátral někde v odpadu a našel jsem takový to dvojče ještě, takový, jestli si pamatujete, to bylo, co vozili z Polska, myslím, odkud se to vozilo, takže to dvojče.

0: musí být hlavně trpělivý. A když vy říkáte, že k tomu třeba vedete vnoučata, tak děti jsou obecně naopak úplně jako netrpělivé, tak jako myslíte, že z nich budou ti včelaři?
1: No já teda
0: daří se vám zkušenost to předávat?
1: Já to řeknu takhle. Já jsem začal s tím včelezením, s tím předáváním v roce 1999. To si pamatuju. To ještě byl dům dětí a mládeže.
0: Takže před 27 lety jste začal předávat včelaření. Takže ty, tak to už jsou vnoučata jako velké.
1: Ano.
0: Já jsem
1: vedl kroužek včelařský v tom domě dětí a mládeže. Tenkrát se mi hlásilo, jako jsem měl obyčejně 12, 15 dětí v kroužku. To spíš jsem měl takový pocit, že rodiče toho dají do toho domu dětí a starejte se o ně aspoň ty 2-3 hodiny, ať mám pokoj. Ale od toho roku 1999 opravdu mě prošlo tím kroužkem takových odhadem, když to nepřeženu, takových 30, 40 kluků. Byly tam i děvčata teda, jo? Ale musím říct, že oproti těm dřívějším letům ten zájem o to včelaření opadá. Třeba v loni jsem už nepozbíral těch minimálně pět děcek, abych mohl ten kroužek vést. Kluci se odklonili a začali rybařit. Dva se začali věnovat modelářství a tak dále. To jsou prostě věci, které ti kluci nemusí sledovat po celou dobu toho roku. Když to včelaření, to je jasné, to všichni víme, včely jsou živý organismus a obyčejně ty včelařské nebo kroužky v tom domě dětí končily v květnu a v květnu vlastně začíná pro včelaře to nejlevnější, takže já jsem ty kluky potom, když ten kroužek skončil, tak já jsem jim řekl, kluci, tenkrát a tenkrát přijdete, budeme prolízneme včely, za týden budeme točit med a tak dál. Takže ti kluci, ale musím jako se pochválit a musím pochválit i ty kluky. Mám opravdu, vím o nich, o těch klukách, to už oni mají těch 40, 35, 40 roků a včelaři samostatně už. Ten jeden, to je Pepik Hrček tady ze Štramberka, ten včelaři dělá...
0: Dobře, Oline, to je dobře. Já myslím,
1: předávání,
0: že
1: ano,
0: jsme pochopili, co jste tím chtěla říct. A klobouk dolů, tolik let se věnovat včelám a ještě k tomu vychovávat další generaci včelařů, to už je nejenom koníček, ale nádherná životní stopa. Děkujeme, že jste se s námi sdílel, že nás posloucháte. Budeme rádi, když s námi zůstanete i dál v Noční lince.
1: Já vždycky určitě těším se na další témata. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a pěkně, ať to zvládnete celou noční šichtu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svět je rychlejší než kdy dřív, ale některé staré dovednosti mají hodnotu i dnes. Většina z nich. Které jste si uchovali vy? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, volejte Jarku.

0: Zpívala Hana Zagorová, Dotazník. Teď se podíváme mezi vás posluchače, kteří poslali textové příspěvky. Přišlo nám několik krásných vzpomínek a příběhů o tom, co jsme kdysi uměli, co jsme se naučili od našich rodičů, prarodičů a co možná pomalu mizí z našeho každodenního života. Paní Anna píše z Jihočeského kraje. Dobrý večer, chtěla bych se podělit o vzpomínku na svoji maminku. Ta mě naučila vařit, péct, hlavně si poradit, když něco doma nebylo. Pamatuji si, jak jsme spolu dělali domácí nudle, zavařovali ovoce ze zahrady, schovávali všechno, co se ještě mohlo hodit. Dnes už mám pocit, že se spousta věcí řeší rychleji, jednodušeji, ale ty chvíle v kuchyni s maminkou bych nevyměnila za nic. Naučila mě nejenom recepty, ale hlavně trpělivosti a tomu, že práce rukama má svůj smysl. A to se snažím předávat dál svým dětem a vnoučatům. Václav Kraj, Olomoucký. Poslouchám vás a musím říct, že jste mi připomněli mého tatínka. Ten uměl opravit snad úplně všechno a já jsem jako kluk stál vedle něj a díval se, jak pracuje. Naučil mě, že není potřeba všechno vyhodit, když se pokazí. Dodnes si doma spoustu věcí opravím sám, i když už mi to nejde tak rychle jako dřív. Nejvíc mi ale chybí ten klid, který u těch oprav býval. Člověk si sedl, přemýšlel, nikam nespěchal, povídal. Myslím, že právě tuhle trpělivost bychom se měli znovu naučit a měli bychom ji naučit mladou generaci. Paní Ano Václavé, děkujeme za krásné vzpomínky. Jde vidět, že staré dovednosti nebyly jen o tom něco umět, ale také o společně stráveném čase, o lidech, kteří nám je předávali. A možná právě proto má smysl si je čas od času připomenout. Třeba dnes v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní večer patří vzpomínkám na šikovné ruce. Kdo vás učil trpělivosti? Kdo vás naučil opravovat věci, zavařovat, starat se o to, co máte doma, starat se o svoje blízké? Pojďte nám zavolat, pojďte si s námi povídat, stejně jako to právě teď udělala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní redaktorko. Tady Anna ze Svatobořic Mistřína.
0: Aničko, věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Téma i pro vás.
1: No, tak zaprvé vám řeknu, že noční linku poslouchám většinou, když peču nějak, na nějakou příležitost, buď svátky, anebo oslavy, nebo tak. No a dneska jsem takovou pozdní hodinu vařila marmeládu z meruněk, protože jsem to přes den v tom horku se mi to jaksi nechtělo. A
0: no, jasně, rozumím.
1: Takže přišlo na to až teďka. No a k vašemu tématu. Tak mám 74 let, ale ty roky mě nepřipadají ani tak hrozné, nebo moc, ale to, co pamatuju, si říkám, že pamatuju úplný, nechci říct pravěk, ale prostě vzpomínky na mojeho dědečka, babičku, pak teda svoje rodiče, kteří to přebírali po nich a zase já od nich všecko. Byla to prostě láska ke každé práci, k přírodě, k té rodné hroudě, k tomu takovému zemědělčení a vůbec jako práce třeba na tom poli tady na Jižní Moravě ve Vinohradu, že to jsme jako malé děcka s tou babičkou a všechno jsme měli takové prostě jejich příkladem, všecko jsme se naučili. Pamatuju takové doby, když teda dneska vařím tu marmeládu, tak jak se třeba vařívali povidla. To se vařilo v kotle velkém a první se to muselo jako rozvařit, pak se to předsedilo a pak se to zahušťovalo. A to se dělalo třeba do rána. Takže se na tom vystřídali třeba všichni členové rodiny a tak. Vždycky u toho byla taková i zábava prostě z takové společenství těch lidí. Když se pak se drávalo peří, že to taky se sešly sousedky různé, tety, tetičky. Chodilo se, jeden týden se udělalo u jedné, pak se šlo další a další. Takže to byly takové opravdu akce, kdy ti lidi byli odkázáni i jeden na druhého, že si pomáhali a taky to utužovalo teda jejich vztahy a tak. Takže teď bych řekla, že v této opravdu nové době hodně se ustupuje a upouští od takové té práce na těch políčkách. Třeba vyjdete za dědinu a vidíte, kolik je tam úhorů, nikdo se prostě o to nestará. Mladí řeknou, že se všechno dá koupit jako v supermarketu, tak co by se jako hrbatili, že jo. No a ještě horší mě připadá takový úpadek v té duševní a duchovní sféře, protože se víc teda hledí na ty a baví se těma z ty sociální sítě a umělá inteligence a já nevím, co všecko. Já vím, že je to prospěšné do určité míry, ale všeho moc škodí a mám velké obavy, že takový ten zdravý, jak se říká, selský rozum opravdu chybí, ať to vezmeme skoro od vlády až po nějaké tady děti. I když na té vesnici ještě docela bych řekla, že se to tak to. No a co jsem si teda odnesla a co umím, tak no. To je opravdu veškerá ta práce venku, ale hlavně tady to pečení, vaření, tak třeba když udělám maminčin tažený štrůdl, tak to vám řeknu, že na Vánoce třeba dělám 12 i 16 těch, jak říkáme, nohavic, prostě kusů.
0: Teda.
1: A vždycky říkám, že to dělám pro svou rodinu a své dobré přátele.
0: Jenom, pro vesnici bych řekla.
1: I té rodiny, i těch dobrých přátel tolik, že někdy dělám ještě na druhý den další dávku. No a takové jako zákusky, to jsem ovládala dávno, ale kynuté těsto, to dlouho ta moje maminka třeba raz do 85 let dělala, protože bydlela u mě, že, a já jsem vždycky říkala, mami, toto já v životě nedokážu, mně se to bude lepit na prsty, já to neudělám. No až maminka nemohla, tak jsem to párkrát zkusila, no a teď zás pečuju pro rodinu a a všem to chutná, jestli jsou to tvarhové koláčky, jestli je to teď s ovocem nějaké buchty, zrovna už si chystám teďka na zítra na zadělání pro moji sestru.
0: Aničko, vy jste kouzelná babička, bych řekla. Tak se na vás no musí dívat vaše děti a vnoučata.
1: Já jsem 40 let dělala sestřičku na novorozeneckém oddělení a pak ještě 10 let jako důchodkyně tady u naší paní doktorky obvodní. A tam moje kolegyně, sestra Zdenka, ta vždycky říká, ty jsi babička celé ulice.
0: Vy jste, paní Aničko, už vlastně na začátku pojmenovala něco, co možná z těch starých dovedností zůstává nejdéle. Lásku k tomu, co člověk dělá, úctu k přírodě. Pak jsem chtěla ocenit, jak jste řekla, že je tu nová doba. Že jste neřekla nic negativního, řekla jste to.
1: Ne. Já beru jako, co je nové, ne, že bych byla nějaký starý jako pesimista, to ne, já beru všecko a docela se vyznám. Ale vadí mě takové to, až bych řekla, že odličťování a takové jako, nevím, no. A ještě, abych řekla, co je moje takové heslo, ten můj dědeček vždycky říkal, tak jak se mluví u nás jako v mistříně, on říká, každá práce se musí dělat z lásku. Tady se říkalo to z lásku, protože když si nasraný, tak se ti nic nedaří.
0: Ano.
1: Takže to je moje heslo a všechno, ještě je to v některé písni, čím jsem byl, všim jsem byl rád.
0: Ano. To, co říkal váš dědeček, tak v sobě nese velkou moudrost, na kterou se dnes možná zapomíná, tak je krásné slyšet, že vám to zůstalo v srdci a že to předáváte dál, protože ve vaší rodině to bude žít. Přeji vám, aby vám vaše děti dělaly radost, vaše vnoučata a když budete zase mít chvilku, zavolejte a můžeme si povídat. Ano,
1: no,
0: paní Aničko?
1: Až zase budu někdy ponocovat.
0: Ano, až budete dělat marmeládu. Naslyšenou, mějte se dobře.
1: Nebo pep, něco dobrého.
2: Tak. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy stačí jediná vzpomínka a člověk se vrátí o desítky let zpátky. Kam nás zavedou vaše další dnešní příběhy? Těším se na vás, volejte noční linku.
3: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Máme 11:30. Když se řekne, to se dřív umělo, každému z nás se vybaví něco jiného. Co napadne právě vás, paní Liduško, zdravíme vás tady k nám na Moravu. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: A jenom krátce, říkám, už nejsou nejmladší.
0: Liduško, můžu poprosit, abyste si stlumila rádio?
1: Jo, ne.
0: Potom se určitě líp uslyšíme. Bude to příjemnější pro ucho posluchače.
1: No, je to lepší, paní redaktorko?
0: Ano.
1: Tak fajn. Říkám, už nejsou nejmladší a jenom vzpomínám na mé mládí, když se žilo úplně jinak. Ta mládě dneska, víte, já říkám, ta je tak nevychovaná. Protože my jsme byli taky mladí a maminka nás vždycky učila pozdravit staršího, jestli ho znáš nebo neznáš, to je slušnost, jo. Dneska vás nepozdraví děcko, které vidíte, vyrůstá do malička v baráku, že se na ten rok, kdyby ho vás zakoplo, tak vás nepozdraví. No a vymýšlávají pomalu ty povolání, že kova, jak se dřív třeba si pamatuju, nám maminka, když měla dělavý hned, že tak to dala jednom známému tento, jak se říká, zalepil. Maminka mě učila vyšívat, háčkovat, vařit. A takové věci. To dneska ty dětka vůbec nekomu vyšívají. Co já bych vyšívala, co já bych pletla, to radši jde a koupí si to, že? No. Takže jsou ty dětka jako, říkám, a ten slovník jejich, to vůbec o tom ani nemluvím. To je dneska sama ků a samé vole.
0: Liduško, já nevím, jestli teda kolem vás jsou takový raubíři, ale myslím si, že zase tak tragické by to snad být nemělo. Ale rozumím tomu, že mnohé věci, které byly dříve úplně běžné, tak dnes děti nezažívají. Ano, nepracují doma v tom slova smyslu, že by měli něco opravovat, učit se vyrábět, možná spíše uklízí, nebo možná kluci stále opravují auta, holky se stále učí vařit, ale třeba háčkování, tak ano, to možná šlo do pozadí. Spíš jde ale o to, aby se nestratila ta radost, když vůbec něco dělají. A to snad zůstává.
1: Já jsem hrozně ráda četla, já mám fotky, já bych se učetla. Maminka večer přišla dětka zhasnout a spát, jo, já tajně pod perinu s baterkou. Dneska si dětka pomalu ani číst, jenom na mobilách a hraju hry a i ty pohádky to. Znáte to, sama válka jenom a samé supermani a to nevyrůstají úplně v jiném světě. Víte, je ta doma, já nevím, hrozně hektická, úspěchaná a dneska si mají, nemají na nic čas, že honem, na všechno se nehonem a na ten sex žijený. Když jsem chodila s chlapcem 17 let, my se znali, jo, chodili jsme spolu a nevím, že rozešli, jsme se dali dohromady. Ale nikdy si ke mně nedovolil, víte?
0: Liduška, máte vy kolem sebe nějaké mladší, nějakou mladší generaci?
1: No, teďka už žiju 5 let v domě s pečovatelskou službou, ale bydlela jsem 47 let s manželem ve Žlíně. Víte, paneláku, že? Takže vidím ten rozdíl. Já jako malá holka jsem vyrostla vlastně na vesnici v Karolince, ale říkám, dneska se žije úplně na té vesnici, to je 101.
0: Liduško, kdybyste měla vzkázat něco mladým lidem, co by to bylo? Jaké poselství?
1: Víte, mají děcka málo té pokory, bych řekla, a slušnosti, víte, nejenom v řeči, ale i v chování ke starším. Maminka nám říkává pozdrav všechny staršího člověka, jestli ho znáš nebo neznáš, nebo třeba my, když jsme přijeli jako dětka do Zlína, víte, co to pro nás bylo, trolejbuse jet, jen samozřejmě, když jsme viděli staršího člověka, pojďte si sednout, dneska kde pak to neexistuje. Dneska vás dětka nepustí, to každý čumí do mobilu, nebo dělá se, že vám nevidí, jo. Já jsem vedla i když pioníry, tak jsem měla v trolejbuse ústeď, jako to se byla v Lidě. A se měli tam dva školáci, jo. A ty zvědě nastupovala paní Holí. A ty kluci, dva, se ani nehli. Já říkám, hoši, když jste slepí nebo nevidíte, paní nastupuje, že byste ji upustili. A my jsme ho neviděli, jo, tak se zvedli a já jsem si šla, říkám, paní, pojďte si sednout a ona mě říká, no tak když sedněte, když jste, tak ona už to něco vybojovala. Já říkám, dneska ty děcka musíte táhat za uši. Mě to ani nenapadne, pro nás to bylo samozřejmě.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste se k nám dnes přidala, že nás posloucháte. Jsme rádi, že jste se zapojila a uvidíme, co další posluchači, jestli na vás někdo naváže nebo vám řekne, že má jinou zkušenost. Od toho jsme tady, vítáme každý názor. Čím víc barvitější, tím lepší. Mějte se krásně.
1: Dobře, vy taky, mějte se krásně a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je přesně 11:45, já vás vítám v noční lince Českého rozhlasu a speciálně pana Ladislava, je to tak?
1: Haló?
0: Haló, slyšíme se?
1: Ano, ano.
0: Tak prosím, představte se, řekněte, odkud voláte a můžete povídat k tématu. Věci, které ztrácíme.
1: To polné a zásadně skoro všecko, co umí mě naučit tatínek odmalu, vlastně jak spravovat kola, zámečnickou práci, potom motorky, auto jsme neměli, ale jinak všechno svařování, jestli doufám, že znáte tu písničku Tata od Buty.
0: Mm-hmm.
1: No, tak ty slova, všechno dobře, kromě jednoho slova, ne všechno, co umí mě opatí, ale hodně, protože dál člověk se učí další věci, potom už ten auto si spravil, vlastně dá se říct všecko. A i potom hodiny, šicí stroje, chodíval jsem běžní hodiny natahovat, údržba. Prostě hodně, jako hodně mě tatínek naučil, moc. Nesem šel do učení, tak dá se říct zámečnickou práci a takové věci, už jsem všecko uměl. No, kromě, vždycky jsem říkal, kromě zedničiny všecko. Od budíka po lokomotivu.
0: A slyšela jsem dobře, že jste chodil natahovat kostelní hodiny?
1: Ano, dá se říct, no, ne, zhruba tak o 10 hodin, vždycky večer odzvonil klekání, natahl. A když něco bylo potřeba, tak jsem to musel spravit. A i kdysi nevím, jestli v Písku nebo někde je muzeum hodin a tam jsme tam tak procházeli a tam tak vysali hodiny, než říkám, co s tím je, nebo to oni to zkoušeli, nejde to. No mně se to podařilo, že jsem to rozchodil. Byli jsme tam za rok a ještě fungovali, takže a to chtělo jenom dál se řez nastavit. Pořádně, no. Takže hodně, potom už člověk to sám vidí, to stačí jenom tak přemýšlet, zauvažovat, co, jak to funguje a no a můj syn vlastně, nebo dva kluci, jeden dá se říct po mně, i když je jenom vyučený, jako automechanik, prostě ve veliké takové firmě jde, je už na úrovni inženýra, prostě dělá stejné práce, jak inženýre. No a elektriku, to jsem měl koníčka od první třídy, vlastně jsem tam byl různě letoval, to zase tam byl u nás jeden pán, který on spravoval televizi a to od něho jsem se dost naučil. Vlastně když jsem stavil barák, elektriku jsem si dělal v celém baráku a v rodině, no hodně, takže pořád mám co dělat, nenudím se.
0: To se tak hezky poslouchalo, Ladíku.
1: No, takže no, tak řekni, to chvíle, když no, někdo něco potřebuje, takže dokáž se hýbu, dotáž, dobře, teď jsi měl nedávno 70, ale tak necítím se za tím furt. Já mám dokonce 2 dny narozeniny, tak a teď oba státní sváty, 5. 6. července, tak. Takže pořád je co dělat, nenudím se.
0: Dobře, a teď mi řekněte, víte, na co se vás zeptám? Kdy jste naposledy napsal rukou dopis? To je dovednost, kterou ztrácíme. Když se tady bavíme o těch dovednostech, tak?
1: No, tak.
0: No, on by, nestrácíme dovednost psát, ale chuť psát dopisy.
1: No, dopise to málo píšu. Já aj to psaní, to byl takový škrabopis, takže dá se říct, možná už tak od 8. třídy, když někde píšu, tak tiskacím. Takže já, když to rychle napíšu, kolikrát to ani sám po sobě nepřečtu. Takže když cokoliv si píšu, tak tiskacím. No a dneska dopisy, teď už je ta éra SMSek. No jo, a ještě dá se říct odmalu, ještě mě tatínek naučil, jsem fotil. Teď ještě fotím pro dědinu, pro Topolnou, pro obec. Takže taky. No, a kvůli tomu focení už jsem musel přejít na digitální, tím pádem ten druhý kluk, ten vlastně dá se říct, je teď jako, no, přes počítače dělá všecko, takže ten mě zase pořídil počítač, naučil mě s ním kvůli tím fotkám, takže pořád je co dělat. No, dá počítač, poskládám všecko, ale oživit mě ho musí on, no, nebo takové to už je na mě moc, nebo tak, ale na které pořád dělám něco. Teď jsem si zašel na procházku na Javořinu, jestli víte, kde to je, nevím.
0: Ano, ano.
1: Na slovenských hranicách, tak.
0: No, vy jste aktivní, vy jste akční, takže to, práce kolem domu, potom pořád něco vyrábíte, máte pocit, že vás právě ta aktivita udržuje určitě v dobré náladě, je to tak?
1: No ano, vlastně barák jsem si taky dostavil. A ráno tak do té 7:30 musím stát. Potom jak ostanu, už se člověk nemůže rozhýbat, to znamená tak, no teď a přes vyučování, tak když je škola, tak jedno vnuka vozím do jedné dědiny, do lesní školky, druhý je už ve škole, tak mi zase na autobus do vedlejší dědiny dál už pokračuje autobusem, takže furt je to dělat.
0: Vy jste kouzelný dědeček. Dneska je to ve vysílání sama kouzelná babička a kouzelný dědeček. Děkuju, že jste s námi teď vysílal noční linku. Mláďo, zdravíme vás do Topolné, budeme se těšit na vaši další návštěvu. Ano, teď je čas na písničku a bude od Marcela z Moška. Doufám, že vás potěší.
1: Ano, tam si to už přizrábí, jo?
0: Tak ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. I v ní se budeme vracet k věcem, které jsme dříve uměli téměř samozřejmě, ale v dnešní době se z našeho života pomalu vytrácejí. Během první hodiny jste nám připomněli, že nešlo jenom o šití, opravy, pěstování nebo práci rukama, ale hlavně o lidi, kteří nám tyto věci předávali. Mluvili jsme o rodičích, prarodičích, o jejich trpělivosti, moudrosti, o tom, že každá práce má svůj smysl, když ji člověk dělá srdcem. A právě vaše příběhy ukazují, že staré dovednosti nejsou jenom vzpomínkou na minulost, ale často nesou i hodnoty, které potřebujeme dodnes. A i ve druhé hodině budeme rádi za vaše vzpomínky, za to, co jste se naučili, co jste předali dál, co vám možná v dnešním světě trochu chybí. Možná zjistíme, že některé věci nezmizely, jenom čekají na to, až si na ně znovu někdo vzpomene. Pojďme tedy pokračovat v našem vysílání, tentokrát už v sobotním. Na vaše příběhy se těší Jarka Barpoříková. 731 800 900, to je telefon, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Myslíte si, že jsme pohodlnější než dřív? Co nám podle vás technologie vzaly? Co nám naopak dali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jsme u tématu věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Kdo se k nám dovolal? Krásnou noc.
1: Taky přeju krásnou noc, krásný večer. Tady Anna z Miroslaví volám.
0: Vítejte.
1: Takže všichni zdravím, všichni přátelé a všechny ty dobré duše. A k dnešnímu tématu bych řekla, paní Jaruško, samozřejmě já už patřím do té starší gardy, jak se říká, takže to, co bylo řečeno v minulé hodině, tak to všechno jsme taky dělali a nebyla jsem tady sama, to ty moje sousedky a to všechno, to bylo takové automatické, že se zavařovalo a nakonec i my dnes zavařujeme okurky, meruňky, vaříme jahodovou marmeládu, takže ale ty děti to od nás přebírají, když to chtějí mít domácí. Já si myslím, že dneska mladí lidé hodně se vrhají na to, aby měli své domácí výrobky a váží si toho, že to je vypěstované z vlastní zahrádky a to. Ale já jsem chtěla jiné téma. Dneska jsme měli tady u nás na návštěvě kamarády, mimochodem rozhlasové, přes rozhlas jsme se seznámili a tak jsme měli a pán měl ještě svý přátele, s kterými jsme se taky seznámili a tak protože věkem jsme tak přibližně, no tak jsme vzpomínali na to, na ty dávnou dobu a vzpomínali jsme, jak se zužitkovalo, když se vykrmilo prasátko, dříve nebyly mrazáky, že jo, takže jak se to všechno zužitkovalo, jak se to dávalo do, určitě budou mnozí pamětníci vzpomínat, do plechovek, jak já jsem vzpomínala, jak s maminkou, maminka maso upekla, pak to naskládala do plechovek a jeli jsme tady k jednomu na kárku, se to dalo do nějaké bedinky a jeli jsme k pánovi, on měl na to stroj, takže to maso upečené se dalo do těch plechovek a on to uzavřel a pak se to doma muselo v nějakém tom zavařovacím hrnci. My jsme měli kotel s kotlinou, tak do toho kotle a tam se to zavařilo. Všechno se zpracovalo, to maso se dávalo do toho do škopku, protože se to nasolilo, pak se to vyudilo a to vyuzené maso se zase zavařilo, takže byly takové polotovary na ale vlastní, a které se zužitkovaly v tom létě a

0: ani dneska, no, takže takhle jsem to chtěla připomenout a samozřejmě, že jsem, mám ještě teď, mám šicí stroj, který jsem si koupila po svatbě, nebo vlastně za peníze, které jsme dostali jako svatební dary, jsme si koupili ledničku tehdy, to byl zázrak v domácnosti, malou a šicí stroj, no a to už budeme tento měsíc s manželem 60 roků spolu, takže nejsem žádná novomanželka, jo, jak by se dalo říct, takže máme takové vzpomínky, jak probíhaly žně třeba na venkově, že můj manžel ještě sekl, když jsme měli pole, tak ještě sekl kosou obilí a já jsem dělala snopy, stavili jsme panáky, ale už tehdy nebyly mlátičky, to už přijel kombajn na to pole a vymlátil to, no a ještě mnozí, ale pamatuju si jako dítě, jak se to obilí mlátilo a dneska je lán pole, zrovna minulý týden tady u nás za naším domem sekli obilí, byl tady lán obilí a za jedno dopoledne byl lán pole sklízený, že když dříve to trvalo daleko delší dobu. A to jsou takové vzpomínky, jak to bylo a jak to je dnes. No, všechno je rychlejší, doba je rychlejší, takže i my už rychlejší nejsme, to je teda pravda, že už nejsme rychlejší, ale musíme se té době přizpůsobit a takové to brblání na tou mladou generaci, tak já asi paní žije, jak ta paní Ludmila, nebo jak se jmenovala, asi paní žije na jiném konci. Já ty zkušenosti s mladýma lidma nemám, takové špatné, takže bych se jich zastala.
1: Mhm. Dobře. Aničko, nějaká jedna dovednost, kdybyste jí mohla předat mladým, kdy máte pocit, že by se jim pak lépe žilo, co by to bylo? Co si myslíte, že by všichni měli umět a neumí?
0: Tak já si myslím, že já už jsem to říkala několikrát, taková větší zodpovědnost k tomu životu, jo, a ta zodpovědnost a možná taky trošku i pokoru a šetrnost, jako, ale ne jako lakotnost, ale taková střízlivá šetrnost. Jo, že, jako, já to neumím vyjádřit. Taková přirozená šetrnost, jo, tak mám zbytek kousek chleba, no tak si uděláme topinky, no, aby jsme ho zužitkovali. Ono už teda je pravdou, že ten dnešní chleba už tu kvalitu nemá, protože je to taky pečené z různých směsí a to, že jo, ale dá se to zužitkovat a to tak, to si myslím, že i já nevím, různé moderní věci užívám, ale už taková přirozená, taková úcta k tomu chlebu mi jako nedovolí, abych třeba ten chleba, nemáme žádný dobytek, tak když už jo se stane, tak to dáváme do bedinky a snacha to bere pro kamarádku, která má koníky, ano, takže to, tak se ten chlebiček zase zužitkuje, protože koník si rád pochroupe, ale nebyla bych schopna hodit kus chleba do odpadkového koše. Jo, tak jenom tady takový příklad, to je o různých věcech, ale jako tak to si myslím, že to by se mělo taková ta úcta k tomu jídlu nebo k těm potravinám taková. Je pravdou, že ta kvalita už, opravdu to si musíme přiznat, že ta kvalita toho těch potravin chybí, ale přesto jsou to zase potraviny, které nás živí. Takže to by tak bylo, no.
1: Děkujeme, asi. Aničko. Jsme rádi, že nás posloucháte, že voláte, že se zapojujete. Těšíme se na vaše další návštěvu.
0: Teď já taky děkuju a doufám, noc. Že jsem nemlátila prázdnou slámu, jak se říká u nás. Takže to jenom doufám. Takže
1: vyprávěla jste poutavě.
0: A všichni moc zdravím a mějte se všichni moc hezky a hezké léto.
2: Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte si, co bylo kdysi úplně běžné a dnes už se skoro nevidí? Právě o tom se dnešní linka povídá. Je s námi pan Janča, který volá tady ze Zlínského kraje. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, přeji vše dobré.
0: Můžete
1: vzpomínám,
0: povídat.
1: Vzpomínám, že za času děvička a babičky, kteří měli řeznictví, bylo téměř automatické předávat tu živnost aspoň jednomu z dětí. To znamená, že syn byl řezník, potom maminka se odloučila, stala se z ní učitelka a myslím si, že zase na to její zaměření učitelské rodiče už vliv neměli. A my chodíme do zaměstnání, ze svého zaměstnání nepřenášíme žádné zkušenosti dětem a ani ve škole nás neučili, jak ty děti vychovávat, takže já si vzpomínám už od svého tatínka, jsem se naučil jedině pracovat na poli a chodit do kostela a své děti jsem téměř ničemu nenaučil. Rád bych, ale už teď se spoždění mě něčemu naučil, ale už o to nemají zájem. Mm-hmm. A potom už by se mi tvořil čas na vnoučata. Ale vnoučata nedokáží odpoutat od mobilu, od počítače. Takže nemám šanci něčemu naučit vůbec. Takže je potřeba zřejmě, aby všichni lidé, i ta mladá generace, prostě spolehla potom už více sama na sebe, učili se ve skautu, učili se ve škole a zase z nich vyrostou slušní lidé.
0: Pane Jančo, vy jste mě upozorňoval na to mimo éter, že to nebude veselé, ale vy jste mluvil pozitivně.
1: Dobře. Já si to, no. Myslím, že to nebude pozitivní, že, no, že nějak, bych rád ty děcka naučil všemu, absolutně všemu, ale jak si jsme se neviděli jsme na to, protože ve škole žádná rodinná výchova neexistovala. Takže a s manželskou jsme každý táhli za jiný provaz, víte?
0: No tak možná, jenom, že jste tam zmínil, že ty vnoučata je těžké otrhnout od těch mobilů, tak to možná není úplně nejpozitivnější, ale já myslím, že na to přijdete, že ono je to ne, časem omrzí.
1: No to už nepřijdu, to už fakt nelze. Já jsem se pokoušel, nabízím, pojďme plávat, pojďme si zahrát tenis, pojďme prostě, nabízím 100 možností těm vnoučatům svojím. A není sebe menší, aby nebyl ten nejhorší dědeček na světě, který je prostě jim to vypne natvrdo, vytrhne ze zdi, ze zásuvky, tak nemám šanci něčemu fakt naučit. A zase ve škole je vedou docela dobře, chodí do kroužku vaření třeba a to nejstarší vnouče, ten kluk, chodí do sportovních kroužků, takže já to vidím všechno pozitivně. Jako.
0: Dobře, tak děkujeme, že jste se s námi o to podělil, moc vás zdravíme, tady nemáte to daleko k nám.
1: Začnu jezdit do kostela do Zlína teď přes prázdniny, protože je tam potřeba předříkala družene na 7. hodinu, takže už tam budu na 7. hodinu bývat ve Zlíně v kostele.
0: Dobře, tak pokud někdy budete mít dlouhý večer, ozvěte se do noční linky, pokud nebudete brzy vstávat, rádi se s vámi budeme povídat, ano?
1: Tam koncert 9. hodiny a probudím se potom a zapnu si rádio.
0: Tak ať se daří, pane Jančo, zdravíme vás a posíláme kapelu Katapult.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 2 minuty bude 12:30. Já tady vítám dalšího posluchače, kdo se dovolal? Halo, halo, slyšíme se? Slyšeli jsme se, ale bohužel, tak paní Marie, nevím, co se stalo, nevydržela do vysílání. Tak zkusíme zvednout další telefonní linku, ta je také obsazená, takže živě zdravíme, kam a koho?
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny posluchače a přátelé Českého rozhlasu. Luboš Náchod, hezký večer.
0: Luboši, vítejte, povídejte. Co máte k tématu?
1: Tak chtěl bych říct, co se vlastně začalo, co vlastně ty moderní věci vzali, co dali. Co se týče technologií, tak bych chtěl pochválit vlastně vývoj, který jde dál. Chtěl bych pochválit moderní technologie, umělou inteligenci, která velice pomáhá, ale chtěl bych důrazně varovat před zneužíváním této věci a hlavně před zneužíváním pro mladé lidi. Aby si dobře každý rozmýšlel, komu dává se údaje, komu dává se informace a souhlasy, ano. A potom, jestli poslouchají mladé slečny a dámy, tak komu dávají možnost, aby zhlédl jejich stránky, jejich fotografie a jejich osobní údaje, osobní já. Ano?
0: Dobře, takže to byly dobré rady. A teď tedy to téma, co se možná ztratilo, nebo co jsme naopak našli po dlouhé době, jaké dovednosti se předávají z generace na generaci.
1: To jsme ztratili. Tak nevím, jestli to budou dovednosti, ale chtěl bych říct, že co jsme ztratili jako národ, tak doufáme, že jsme ztratili strach, ztratili jsme obavy a našli jsme něco, čemu se říká svoboda a zodpovědnost. Ano. A co se týká hmotného statku, tak myslím si, že se hodně ztratilo takové pouto mezi lidmi, ano, že se ztratilo a že by se mělo znovu obnovit, že by to mělo být moderně řečeno face to face, opravdu mezi lidmi a ne takzvaně online. Jelikož vlastně to, co je online, tak sice je to krásné, že to mohu vypnout, mohu to přesměrovat, ale vlastně chybí už to osobní pouto. Ano? Tak chtěl bych jenom zdůraznit, že je důležité osobní pouto.
0: Dobře. Jak vy vzpomínáte na své rodiče, prarodiče? Co vám dali? Co z toho třeba, co vám kdysi předali, tak využíváte a často si na ně vzpomenete. Je doma nějaká taková práce?
1: To bohužel ne. To bych neřekl, ano, to je osobní. Vlastně to je osobního života, to asi nemohu. Ano? Spíše pozdějších let vlastně jsou bylo získané.
0: Naučené. Ano? Dobře.
1: Tak jo.
0: Děkuju, Luboši, že jste se k nám dnes přidal.
1: Já taky děkuji a ještě krásné.
0: Ještě budu přemýšlet nad tím, co jste říkal, bylo to trošku filozofické, ale i to sem patří určitě, my jsme rádi za každý názor.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co jsme ztratili s příchodem moderních technologií a co jsme naopak získali? Pojďme o tom teď

0: Někdy největší hodnotu mají věci, které se nedají koupit, ale naučit. Na které z nich vzpomínáte nejraději? I o tom si můžeme dnes povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma je totiž široké a zní věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Teď
1: můžu
0: vítám
1: mluvit?
0: Pana Jožina. Ano, teď jste ve vysílání.
1: No, tak ještě jednou všem děkuju, těm posluchačům a spolupracovníkům rozhlasu noční linky. A kromě toho navazuji hlavně na paní Aničku a na pana Janču, tom bych mohl i dál pokračovat. Dá se mi, že bych mohl tím říkat a zdravit je tak nějak. Zdravím vás, mládeži, protože jsem asi o něco starší. No a mohu říct, že se vracím k tomu, co se kdysi dělo a co nám pomáhali mý prarodiče, dá se říct si moje babička a můj děda, se kterými jsme vždycky žili. A tam mohu jenom navázat na to, že jednak můj děda byl velmi přísný, byl to hospodář pivovaru a tam muselo být všechno v pořádku. Když jsem něco položil špatně, některé nářadě a tak dále, tak hned mě napomínal, jak to má být, jak by to mělo být správně a poučil mě. A jeho zaměstnání bylo tak, že než se stal hospodářem pivovaře, tak předtím vyhořela jeho
0: Já bych vás poprosila, kdybyste se stlumil to rádio. Jožine, jestli by to šlo. My vás pak budeme lépe slyšet a můžete pokračovat. A zkuste.
1: No, tak prostě vyhořela ta jeho hospoda, protože tam se scházeli jedni z prvních, jak jsem zjistil, jedni z prvních sociálních demokratů a snad to byl nějaký trest za to, že mu vypálili tu hospodu. On byl velmi spořádaný, proto ho přijali jako hospodáře do toho pivovaru. No a tam jako navazuju na to, my jsme jako s nimi žili, s babičkou i s dědou a samozřejmě děda měl v našem domku měl svůj výměnek a tam mohl vždycky sejít a mohl nás poučit, dokud byl ještě jako schopný zdravotně a tak dále. Čili vybudoval i malé, takovou malou hospodářství, domácnost a v době německé okupace to bylo nesmírně důležité. Dodatečně na to vzpomínám, jak mě babička vždycky pomáhala, co všechno je potřeba zařídit, abychom přežili v té kruté době té okupace. A co šlo, i třeba sousedům jsme někdy pomáhali a myslím si, že v tomhle směru jsme tak nějak zaostali, že dneska bych si ani netroufnul někde se hlásit, že bych mohl být jako na nějakém výměnku nebo něco podobného. To, co se konalo tehdy, můj děda to všechno sledoval a i když umíral, nechal si mě zavolat a řekl mě s Bohem, Jožine, to bylo to poslední, co mě řekl. Děkuju vám, děkuju.
0: My děkujeme. To bylo citlivé, milé, krásné. Řekněte mi, kdybyste mohl vy vzkázat něco mladým lidem z toho, co jste vy zažil, nějakou radu, nějakou lekci životní, kterou vy jste dostala, přál byste jí ostatním. Vím, že jsem vás tou otázkou překvapila, ale vymyslel byste něco? Jo, žene, tak trošku se nám to tam ozývá, nevím, jestli mě slyšíte.
2: Haló?
0: Ne, tak spojení se přerušilo. Mrzí mě to, ale já věřím, že mě teď slyšíte z rozhlasu, tak děkuju, že jste zavolal, věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. A případně si to příště dopovídáme, co vy na to. Teď 5 minut před 12:45 zaspívá Petra Janů. A já můžu možná téměř naposledy připomenout dnešní téma. Vzpomínáte si, co bylo kdysi úplně běžné a dnes už se skoro nevidí? Právě o tom si dnes povídáme. Proč?

0: Nádherná písnička s láskou má svět naději. Petra Janů dospívala v noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat, kdo nám volá, kdo je na telefonu. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Pan Robert
1: Olomouce.
0: Možná jste kdysi uměli věci, které dnes už nikdo nepotřebuje. Přesto stojí za to si to ještě připomenout a možná některé dovednosti oživit. To je podtitul dnešního tématu. Co k tomu máte, Roberte?
1: Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě znovu vzala, protože se přerušilo spojení, takže moc děkuji, tím začnu. No a teďka děda mě učil takovou jednu zásadu, tom byl jako správnej chlap. Byl frézař, soustružník, já jsem teda zámečník, tak to je takový podobný. Dvakrát měř a jednou řež. To znamená, že když jsem něco řezal, tak radši jsem to čtyřikrát změřil, než abych to udělal krátky, protože tak už se s tím nedá nic udělat. No. A tak jsem chodil na fišky k panu Mádrovi, ten už taky nežije. On dělá teda stoláře, tak tam se na se naučil třeba pracovat na protahovací hoblovce. Paní Haruško, nevím, jestli to znáte, protahovací hoblovku.
0: Ne.
1: No to je stroj, že se tam nastaví míra a máte všechny desky stejné. To na srovnávačce neuděláte. Děda mě zase učí dělat na srovnávačce. Takže vždycky je důležité udělat všechno přesně, protože, jak říkám, když se něco udělá nepřesně, a pak tak už to není ono, už to nepasuje.
0: Dobře,
1: takže hodně takže měřit.
0: To byly vzpomínky na něj. A dál?
1: No a pak třeba k nám chodil pan Weibl a o toho jsem se naučil takový jednodušší věc. On byl elektrikář, ten už taky nežije. A naučil jsem se třeba vyměňovat kolibku ve vypínaču. Jako to bylo takový prostě jednoduchý, ale třeba do rozvaděče tam bych nešel, protože to by mě zabilo. A ty elektricitost tak nerozumím, asi jenom zámečník. Takže když je něco složitější, tak do toho už se radši nepouštím.
0: Myslíte si, Roberte, že jsme pohodlnější než dřív?
1: Jak kdy a jak v čem? To je takový, jak bych to řekl, no čím je člověk starší, tak je takovej, já nevím teď, jak to přesně říct, že už je takové třeba, že už ty člověk unavený, jo, nebo toto, ale nevím, jestli je to pohodlnost, no, jako, když jsem třeba žil s manželkou, tak žena vařila, a já třeba taky občas něco uvařím, ale musím se k tomu dokopat, protože já nevím, jak by vám to vysvětlil, když má člověk dělat sám pro sebe, tak už je to takový složitější, ale nevím přesně v čem. No, to složitě vysvětluje.
0: Dobře. Roberte, tak moderní technologie, ty, co nám dali, co nám vzali?
1: No, já to řeknu asi tak, že jako moderní technologie jsou dobrý, ale jsou složitý. Já vám uvedu příklad. My máme třeba teďka v práci úplně nové soustru, které odvezlo do Brna do technického muzea. Točilo se na tím kola z tramvají. Já jsem teda na tím nedělal, na tím dělají chlapi soustružnici. A tam to je řízený přes počítač, ten nové. Tam je 50 knoflíků, jo. A já bych se do toho nepouštěl, protože bych se bál, na které knoflík sahnout, jo. To je, kdybyste to viděla, tak si představte, že každý knoflík má nějakou funkci. Když to ten starý stroj tam, on mi přišel, že byl takový jednodušší, že ty moderní technologie nejsou špatné, ale jsou složitý. Jako nevím, jestli to říkám teď přesně. Jako.
0: Ano, já myslím, že vám rozumím. Dobře, Roberte.
1: No, ještě bych chtěl na závěr teda, ať nezdržuji ostatní, tak pozdravit paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, takovou do včelaře, jo. No a že zbáženo a všechny linkaře, a chci vám teda hodně moc poděkovat, že jste mě vzala. Jo? On je takový hodně nepříjemný, když se přeruší spojení, trošku se mají plakat, protože když se člověk snaží, tak prostě je to nepříjemné. Ale nejsem sám, kému se to stalo. No tak člověk to musí brát z rezervu, pořád je to jenom technologie. Tak moc vám děkuju a snad se příště dovolám.
0: Ať
1: moc vám děkuju.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka Českého rozhlasu končí. Závěrečný vzkaz bude internetový. Jako malý jsem se naučil těsnopis, ale už jej dávno neužívám. Naučil jsem se také psát na psacím stroji, přičemž tahle dovednost se mi hodí pořád. Stejně tak si užívám psacího písma, když například píši dopis. Pořád si ukládám v paměti ta nejdůležitější telefonní čísla. Prostě mě baví si je pamatovat. Z hospodářských dovedností umím ruční kosení kosou. Mohl bych určitě přemýšlet a psát i dál, jenom by to bylo na díl, tak snad se dovolám Michal. Tak Michale, nedovolal jste se, tak alespoň část vašeho vzkazu jsem přečetla, moc děkuju. A děkuji i vám všem ostatním, že jste se zapojili do dnešní linky, že jste si s námi povídali, že jste se nám ozvali a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště. Bude to u jiného tématu, ale určitě si budeme mít co říct. Takže závěrem, dnes jsme si připomněli, že staré dovednosti nebyly jenom to něco umět, ušít, opravit, vypěstovat, ale bylo to o lidech, kteří nás učili poctivosti a mít radost z obyčejné práce. Možná některé věci už neděláme tak často jako dřív, ale to nejdůležitější, ta lidskost, ochota pomoci a umět si poradit, to bychom se měli uchovat. Tak děkuju, že jste byli s námi, že jste otevřeli své vzpomínky, přeji klidnou noc a uslyšíme se i dnes večer ve 23 hodin v noční lince. Kolegové mají dovolenou, tak se budu těšit, že se uslyšíme opět.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Je to další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
3: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
2: K té se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
3: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
2: Tak, takhle?
3: Ne, zády.
2: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
3: Odlož si ty věci.
2: No dobře.
3: Tady se prostě postavíš, pojď.
2: No
3: pojď,
2: jo.
3: Pojď. Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
2: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
3: Podívej se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržně tykání.
2: Ahoj, já jsem Patrik.
3: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
2: No jo, teď to spustím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, pane, někteří to jistě znají. Kolejně, ještě moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, že měla nastříkané v bodě. To nebude na to vesmí. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Bolušo, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Já v tom častém styku s otcem se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně, jo. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. Měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? A ona říká, paní Obralové, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mopet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme, my jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůval a kde jsem se prý hodně pohyboval, a paní Obrová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil.

0: tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují, jako co byste sebe chtěli, a aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili, uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu Lincolna, rozumíš, před divadlo, a oni se učili, se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? No, řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít, a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. A teď vy opilí zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
1: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
0: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek, a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastané flašky se válejí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. A říká, nedělej mě, a papoušek se nedá říct. Tam se vájí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku. A to ti říká, požádáze, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den, další den, říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijde v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky polo vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řve, seru na peří.
2: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna,

0: Kovna, šlo to už rychle. Z Kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel U krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace U klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
1: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
1: To mě, v tom Londýně, to mě celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to bylo... Ta hlava se takhle... Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunul nějaký nafukovací balon a že to nafouknul a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem na něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je. Hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím tě, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roku má ten Viktor. A mi říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako kolika? No kolika se dožívají? A tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy, no takovou zajetí, tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona. Kolik má ona. Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
2: A zase.
1: Oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Brenko. Říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Barry, ať mu dovedu normální mladou samicu. A on si připadal, že se na ně dívá celá Británie. Jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth. Žirafí, samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom mi vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotla, skončila to zábrany a dělá tam velotoče. Takže Barry zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: S panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů těch lánech? Tam se jako statkář.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. Zatím družstvo jsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysed, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kůň se rozešel a já jsem nic nedělal a nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom... A já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa, já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Já to říkám domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: A Domurek.
2: Říkej, jak budeme říkat, František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mi, ne, já jsem se čerstvě vdala, no to nebyl sama. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A jednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomé, jo. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování, a já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek, ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží, policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů, zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty. No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský... Proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak vám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: Ptát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka. A taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, víš, jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep. To
2: počkej,
1: založil...
2: nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale to. Abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam
2: víte, co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle, a my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já najdu. Ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a najdu, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, halo? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovým a do toho mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prostě Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no neblbněte, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Se líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prostě jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Osprchoval jsem, vyběhl jsem o patrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. Úplně, tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. A říkám, Věro, já jsem jel v Zůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem v Zůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví aneb Kurva hoši guten Tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku?
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal. Nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se
3: byl jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: No musíš, byl jsi na záchytce?
4: Byl jsem na záchytce.
2: Maminko, ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamene, když jsem tam přišel, teď byl jako, tak jsou takový ty první úkony a to už je dávno, jsme šli s Pecou, prostě, já jsem nějaká kamaráda, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka, ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík a ještě
2: nechápavá
3: tomu,
2: paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď ťukáme. A ona dělala, že mě prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom jsme byli na ty záchytce a ty tam byly, a teď jsem tam přišel, jsem tam před byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam jsem se vysypal do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívě se na mě, teď jsou střízlivé. Teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si u mě pamatuju a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože se samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postavil proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, co by ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluvíš v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele bolševiku.
5: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už neškrt vůbec, víš.
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co no si má společného děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co? No. Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No, že?
5: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
5: No, tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
5: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, co víš, co si myslím?
5: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
5: No, to známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
5: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
5: Jak jsi mi nerozuměl, já ti ho zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
5: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
5: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
5: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
5: No, co s tím budeš dělat?
3: No já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
5: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak, Míla Břečka. No a teď ty, teď to podepiš ty.
3: No proč já?
5: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
5: No tak to podepíš.
3: No, no jistě.
5: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, to. Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
5: No a dej to tam.
3: No teď jo, já to musím zabudovat. No to, já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
5: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
6: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
7: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
8: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Magdo, ty chceš opravdu pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
7: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
7: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
9: Pupendo grande.
7: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josef, to se mě docela hodí na vás, a je z Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci, některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny. Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to teda taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
3: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce, Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu, teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak si s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď, a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. No teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne, rozběhám. Potichom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já jenom je rozpadám. No tak no, tom, no. Já nevím, že je, jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.